0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginobleho, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průřez svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

0: Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Joe Donas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.
1: I've had many times.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít tvá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky. Paneb, nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond, píseň opěvující sladkou Karolínu, napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon cnů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý globus, ale stal se i prvním držitelem anticeny RECI pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský šanzonier Gilbert Beco. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karisim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, všechno to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, čičal. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál? Ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: A, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem mužskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Hm. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzertoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Vy jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale čověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit čověče a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale... Obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl před poslední Stardance, a to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od dříve, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočůráš.
0: Takže Zounar ve Stardance zatím
1: nebude. Ne, nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, ne, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
0: Takže tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, takže nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela. Jasně. A Ploužák by si zvládnul.
1: No
0: přece.
1: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, jo, tak, a už to.
0: To
1: a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano, hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna Hradce Králové, zdravím
4: je. Vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás na oba dva den, a prosila den. Bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky, díky.
4: Vašek vede.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ano. ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
2: No tak, děkujeme. Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme
9: Ačko,
2: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je
1: ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, jedno z moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, tak jdem režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláda vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: Zůstalo to tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vráťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci, taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo? Je taky o tanci. No,
1: humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: a co si dáte? Zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
4: Tady je Jirka Serčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Droburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se budu češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem Pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrejmě
1: padal. Pepíci mají slovo oba dva, Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. Ale vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Hmm. Nebo šefe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šefe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A Latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když

0: dovolená, prázdniny budou, nebudou.
1: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou i mezi tím turnéem máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden, a to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou ano. už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rýmbavské Soboty, Rýmba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, teda za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
0: Tak to dohoníte po Česku.
1: Ano, přesně tak.
0: Takže Peť Kufra.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
2: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aleš? Pamatuj se, co se děje?
2: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
2: Já vám dám

0: technicky vyjádřený. Jste neviděl.
1: Hele, žádný takový, jak toho bejt? Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový je ten pocit z krásného pohybu.
0: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
1: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
0: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
1: Alois, já hovořím o tanci.
0: Já taky, šefe, to by byl tanec.
1: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
0: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
1: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
0: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
1: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
0: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
1: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
0: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
1: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
0: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
1: Já jsem tě varoval.
2: A já...
0: No, ale to nejde, to nejde.
3: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane diskjockey.
2: No podívej.
3: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
3: Ale rádio hey, poslouchej, to... musíme
2: ano,
3: říct.
2: Ano,
3: do
2: poslouchej,
3: rýmu.
2: Proč ne? A každopádně hezký léto.
3: Ano.
2: S hezkýma písničkama, samozřejmě u vás na stanici.
3: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Český Dub udal v elektronické aukci dalších 8 pozemků pro rodinné domy. Technické služby v Turnově mají dostat nová okna a dveře na administrativní budově. Ze staré hasičské nádrže udělal Hrádek nad ní svou plochu ke koupání. Dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Zastupitelé Českého Dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě Na Zhůrách v elektronické aukci. Dražitelé teď mají týden na zaplacení poloviny kupní ceny. Pokud ji uhradí, bude mít město prodaných 42 pozemků z celkových 55. Parcely jsou určené pro rodinné domy. Jejich výstavbu mohou majitelé zahájit na jaře 2028. Do té doby bude radnice stavět v místě potřebnou infrastrukturu jako příjezdové cesty, sítě a veřejné osvětlení. Turnov hledá firmu, která dodá nová okna a dveře do administrativní budovy technických služeb. Zakázka je zveřejněná na webu. Firmy se můžou hlásit do 3. července. Cena by neměla překročit částku 800 tisíc korun bez daně.
2: Zázemí technických služeb v Turnově se nachází v Sobotecké ulici. Objekty už nejsou v dobrém technickém stavu. Namísto starých hliníkových oken tam mají vzniknout plastová okna s trojskly. Součástí je také dodávka žaluzí a skleněného zábradlí. Už na jaře administrativní budovu chtělo město za víc než 7 milionů korun zateplit. Zakázka byla ale zrušená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požárů. Nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Součástí prací bylo odbahnění nádrže a také instalace nového stavidla. Za revitalizaci rybníku zaplatil Hrádek nad Nisou přes 4 miliony. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: V části to je vodní nádrž, části to je tekon biotop. Ještě se tomu rybníku do budoucna budeme muset pověnovat, protože budeme muset řešit odtokový zařízení a hráz, ale jinak ten rybník hodně změnil ráz a pro občany Dolního Sedla to bude zajímavé místo.
0: Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby www.edalnice.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, informoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Česká obchodní inspekce v té souvislosti varuje před podvodnými e-shopy, kde kupující přijde o peníze a známku nedostane.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás ráno a dopoledne čeká vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno, a to hlavně na horách se mohou objevit přehánky. K večeru by pak mělo být jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 21 až 24. Vítr bude vát mírný, rozptylové podmínky by měly být převážně postupně dobré a bio je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá do září. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tři minuty po 5. hodině 23. června v kalendáři, tolik tedy aktuální čas a datum, k tomu máme úterý a na samotném začátku vás zdraví Český rozhlas Liberec. Společně se tedy v dobrém ránu budeme moci opět podívat v rámci regionu na to, co se momentálně děje, ku příkladu u Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Rada Libereckého kraje totiž odvolala ředitelku tamního gymnázia. Důvodem jsou nakonec její dlouhodobé spory se zaměstnanci i studenty. Vedení školy dočasně převezme ředitel 2. Jabloneckého gymnázia. Jak to tedy nakonec dopadlo? Co byl ten pomyslný bod zlomu? Otázka tedy, proč k tomu nakonec rada Libereckého kraje došla? To se za okamžik dozvíte v další reportáži během našeho ranního vysílání. Popřejeme příjemný poslech od mikrofonu. Vás i také během úterního rána zdraví Martin Kolín.

0: Marta Kubišová v úvodu našeho úterního vysílání, a to s písní se nebývalou ochotou, 11 minut po 5. hodině. Je to také čas, byť tedy máme před letními prázdninami, kdy se můžeme vydat do Jablonce nad Nisou. Špatná komunikace nebo nevlídná atmosféra ve škole. I to totiž vyčítali studenti a také zaměstnanci ředitelce Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michále Mutl. Rada kraje ji na pondělním mimořádném jednání po 2 letech ve funkci odvolala. Situace ve škole se teď pokusí stabilizovat ředitel z jiné školy.
1: My jsme to vnímali na tom učitelstvu, že to klima tam vůbec není výborný.
2: Říká jeden ze studentů Oliver Abraham.
1: Prostě komunikace špatná, všechno se projevovalo na těch učitelích, že to prostě, že trpějí, že to jde vidět, prostě, že to klima je blbý.
2: Vedení kraje zvažovalo 3 možná řešení. Nechat původní ředitelku, školu sloučit s druhým jabloneckým gymnáziem Antona Randy, nebo ředitelku odvolat a dočasně místo ní dosadit někoho jiného. Zvítězila ta třetí varianta, jak říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jsme hlasovali tajně i proto, že na členy rady kraje byl v posledních týdnech činěn, řekl bych, mimořádně velký tlak. Já jsem tady mluvil o e-mailech a některé z nich měly zvláště odpudivý osobní obsah. A musím říct, že vlastně i to byl ten důvod, proč já jsem nakonec dnes navrhoval odvolání paní ředitelky, protože v té situaci si podle mě jako kraj jsme si nemohli dovolit nechat pokračovat dál.
2: K odvolání ředitelky potřebujete zákonné důvody. Hejtman je specifikovat nechce.
3: Já se omlouvám, já tohle specifikovat nebudu vzhledem k tomu, že si myslím, že se nepochybně s odvolanou paní ředitelkou ocitneme v nějakém sporu.
2: Odvolaná ředitelka Michála Mutl dnes věc odmítla komentovat. Už dříve ale řekla, že ze své strany zásadní pochybení nevidí.
4: Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, neshledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
2: Ředitelka už začala předávat agendu svému nástupci, řediteli Jabloneckého gymnázia Antona Randy, Tomáši Hofrichtrovi.
5: Lidsky s ní cítím. Je mi líto toho, že ta její mise, kterou si vysněla, takhle dopadla.
2: Nový ředitel v tuhle chvíli potřebuje hlavně čas, aby se zorientoval.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Nového ředitele chce kraj najít do konce letošního roku. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne očekáváme převládání vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne většinou už polojasno nebo skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se nám opět vyjasní. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni. Biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zatížení.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také v 5 hodin a 21 minut vás vítáme do nového dne, tedy do úterý 23. června a na okamžik se společně můžeme vydat i k odpoledním hodinám a právě po dnešní 13. totiž vysíláme pořad Alex a host. Otázka, koho si Alex Minářová pozvala, na tu právě teď také odpovíme.
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.

0: Jaká výstava je aktuálně v vidění v Severočeském muzeu v Liberci? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je ale proti návrhu. Společnost TMR využila opci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. Obecní úřad opravuje vedení obce Kozly na Českolipsku. Práce začaly loni a pokračovat budou i v letošním roce. Obec na rekonstrukci budovy získala dotaci z programu Podpora obnovy venkova, uvedla nezávislá starostka Jitka Kýhosová. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, například Friedlandu, Grábštejna nebo Jezdce. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los. Dnes ráno a dopoledne bude převládat oblačnost, odpoledne by mělo být většinou polojasno. K večeru se vyjasní, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v Kunratické ulici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce a jsou tam zúžené jízdní pruhy. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 17:30, za námi další zprávy Lenky Markové a úterní dobré ráno pokračuje. To ostatně přejeme hlavně vám, našim posluchačům. Dobré úterní ráno právě ve společnosti Českého rozhlasu. Za okamžik se budeme moci vydat také na disk golfové hřiště pro veřejnost anebo na fotopointy, konkrétně na plážích Máchova jezera. To jsou totiž 2 návrhy, které ze 7 podaných vybrala odborná komise podle pravidel participativního rozpočtu města Doxy. Tak jak to tady aktuálně s výběrem vypadá, to za okamžik shrneme v další reportáži úterního ranního vysílání. Dobré ráno!
3: Pa.

0: Společně s Petrem Spáleným jsme si nabídli cestu do historie, konkrétně do 60. let, 9 minut po půl šesté. Teď už ale můžeme zpátky zamířit opět do roku 2026 a konkrétně se vydat na západ Libereckého kraje. 800 tisíc korun do participativního rozpočtu pro letošní rok totiž schválili zastupitelé DOX do prvního ročníku rozpočtu. Jehož cílem například je zlepšit veřejný prostor a také možnosti trávení volného času. Došlo 7 projektů a 2 z nich postupují dále do právě probíhající ankety. Podrobnosti ze zámeckého parku v Doxech včera odpoledne také můžeme v tomto momentě nastínit, že prozradil Filipu Majslovi náš regionální stopař Jaroslav Oření.
1: Odborná komise participativního rozpočtu posoudila všech 7 návrhů, zejména zda splňují pravidla jako konkrétnost, veřejný přínos, realizovatelnost a budoucí náklady. A doporučenými projekty jsou disk golfové hřiště pro veřejnost a fotopointy na plážích Máchova jezera. Právě tam si lidé často pořizují různé záběry jezera za východu či západu slunce, připomínku krásného dne nebo i sami sebe na návštěvě právě u Máchače. Pláže u Máchova jezera patří mezi nejnavštěvovanější místa regionu a fotopointy, tedy atraktivní prvky na místech pro focení, budou vlastně šířit věhlas i atmosféru místa Máchova jezera. Na hlavní pláž předkladatelka návrhu Lenka Pasecká navrhuje romantické srdce s Máchovým vršem, do starých splavů plachetnici a na klůček z kluzavku. Prvky mají být převážně dřevěné, aby nebyly rušivé, ale i dobře ukotvené, prostě provedené tak, aby odolaly počasí i provozu.
2: A kdyby mělo vzniknout disk golfové hřiště?
1: Disc golfové hřiště by mohlo vzniknout možná už v letošním roce. Mělo by být umístěné do areálu zámeckého parku. Disc golfové hřiště přihlásila Sára Valachiová a má vlastně k tomu návrhu takový hezký příběh, který názorně dokládá, že disc golf je hrou pro každého. Když její otec zpočátku házel disky do kovových košů a rozebíral nesmyslné letové křivky těch letajících talířů, považovalo to za zvláštní krizi středního věku. Ale stačilo si jednou zahrát a už s disc golfem objela kus republiky. Jen tak krátce k pravidlům. Disk, což je vlastně ten letající talíř, se na co nejmenší počet hodů snažíte z výhoziště, z toho výchozího místa, dostat do koše. Prostě jako golf, ale házíte diskem. Disk golfové hřiště v Doxech by mělo být veřejně přístupné, bez vstupného, členství či rezervací, s možností zapůjčení disků na vyzkoušení, ale hlavně zábavné, ale přitom by nemělo areál zámeckého parku měnit na sportovní areál.
2: No a na závěr ještě stručně, jaké byly další návrhy do toho participativního rozpočtu a kdo a jak vlastně může v té anketě hlasovat?
1: Dalšími návrhy, které nepostoupily, ale nejsou odsouzeny k zániku, alespoň některé jsou zajímavými podněty pro rozvoj DOX, ale prostě nesplnily pravidla, jsou vyhlídka nebo menší rozhledna na šibeničním vrchu, vyčištění, oprava a zprovoznění studny na zámku, DOXský poeziomat, což je mluvící socha vzpomínek, kultury a radostí, dále revitalizace hřiště Zbiny a panoramatická stezka Borný z pláže až na vrchol. A co se týká ankety, tak hlasovat může občan s trvalým pobytem v DOXech nebo jejich místních částech, a to prostřednictvím aplikace Munipolis. Město počítá s realizací obou projektů, ale chce dát anketou obyvatelům možnost vyjádřit se, který návrh se jim více líbí. Sám si nemohu vybrat.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto nám pokračuje také v úterý 25 až 28 stupňů. Taková je tedy vidina na dnešní den v Libereckém kraji. Na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne bude převládat hlavně vysoká průsvitná oblačnost. Odpoledne většinou už polojasno nebo až skoro jasno. A to hlavně na horách, kde se mohou výjimečně objevit také přehánky. K večeru už se ale opět vyjasní a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.

0: 1951, tedy před 135 lety, se narodil spisovatel Vladislav Vančura. Mezi jehož nejznámější díla patří humoristická novela Rozmarné léto, které je letos pro změnu 100 let. Nemalé popularitě se dodnes těší také filmová adaptace tohoto díla z roku 1967. O tom, jaká na natáčení panovala atmosféra, kdy si zavzpomínal režisér Jiří Menzel.
1: Natáčení samo bylo ideální. Dodnes, potkáte-li se s někým ze štábu Rozmarného léta, potvrdí vám, že nezažil lepší prázdniny, než tehdy s námi na břehu Lužnice. Když přijel na natáčení Jirka Janoušek, redaktor Mladého světa, napsal o tom, že to nebylo žádné filmové natáčení, ale skautský tábor. Trochu to taky tábor byl. Vlasta Brodský si vedle naší plovárničky nechal od rekvizitářů postavit malou dřevěnou chatku a v ní celé prázdniny bydlel a lovil ryby. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou, výborně, Františku.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkovali. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Lidé můžou vidět nový model takzvaného libereckého mrakodrapu. Zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty vystoupají až k 28 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo také symfonický orchestr.
3: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jablonského gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolená ředitelka věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jablonského gymnázia Antonína Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit. Do konce roku chce kraj škole najít nového ředitele. Budova sídla Libereckého krajského úřadu má vlastní pohyblivý model. Návštěvníci si ho můžou prohlédnout v jejím vestibulu. Uvidí tam rozestavěnou budovu, která letos slaví 50 let od dokončení. Pohyb zachycuje unikátní metodu zdvihacích stropů, popisuje jeden z autorů Ondřej Drahokoupil.
4: S tím, že spodní část stavby po to čtvrtý patro, který je stužený, jak můžete vidět na modelu, tak postavili konvenčně. Na tom čtvrtém patře odlili všech zbývajících 13 stropních desek té věže a potom ho hydraulicky naposouvali všechna ta patra na správný místa do vejšky.
1: Budova přezdívaná Liberecký mrakodrap měří 78 metrů. Jejím autorem je architekt Zdeněk Plesník. V minulosti sloužila státnímu výzkumnému ústavu textilnímu. Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je od pondělí uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začalo pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánována do této středy.
2: Počasí.
1: Počátku převážně polojasno, odpoledne nás čeká až skoro jasno, na horách přechodně oblačno. Teploty dnes 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24, vítr bude vát slabý od severu. Rozptylové podmínky během dne by měly být většinou dobré a bio je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 6. hodině přejeme příjemný poslech, hlavně tedy šťastnou cestu v případě, že před sobou budete mít dnes nějaké ježdění a samozřejmě vydařené úterý 23. června. K tomu se společně budeme moci vydat do oblak a to téměř doslova. Například palivové články pro vodíková letadla totiž teď testují čeští odborníci, kteří jsou zároveň v čele mezinárodního projektu Newborn. Jeho ambicí je do 4 let postavit funkční stroj a tak jsme se byli podívat, jak testování vodíkového pohonu v mobilní laboratoři vypadá. No a výsledky ty přineseme už za okamžik v další reportáži. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Myslím, není potřeba představovat píseň, na druhé straně můžeme připomenout další nestárnoucí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To jsem já, ten kovboj, 11 minut po 6. hodině, k tomu teda také Valdemar Matuška. Ostatně ale od hudby můžeme na okamžik opustit. My jsme nastínili, kterým směrem se ve vysílání vydáme, a to konkrétně k letadlům, tedy k těm vodíkovým. Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je totiž blíže k realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
1: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
2: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
1: Vidíte tady ty vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci, a to také je spojeno s vypuštěním určitého množství vodíku.
2: Tak se pojďme podívat trošku blíže, protože tady vidím asi 3-4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
3: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
2: Říká výzkumník David Klištěnec, a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
3: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
2: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
4: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
5: Ano, zapínám.
4: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivým článkem.
2: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Hannibal Aerospace.
4: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
2: Takže to obcházím a musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápla na něco, co není správně. No a tady vidím.
4: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba uvíkne. Výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
2: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
6: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
2: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
6: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
2: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů. To stačí?
6: To nestačí. Článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
2: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
3: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
2: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
7: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
2: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že jste dychtivě čekali právě na příchod léta, pravděpodobně i dnes uděláme radost. 25 až 28 stupňů, to je tedy výhled na denní maxima. Na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni. Ráno a dopoledne očekáváme převážně polojasno, a to s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne už pak polojasno až skoro jasno a na horách přechodně i více oblačnosti. K večeru se vyjasní úplně, slabý vítr hle převážně severních směrů k tomu a biometeorologická předpověď pro dnešek střední, tedy na dvojce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeníka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. V Jihlavě propukly v roce 1920 národnostní bouře mezi místními Čechy a Němci. Německá komunita slavila svátek slunovratu, než Hans Krčal přednesl několik ostrých výroků na Československo a Čechy celkově. Následoval pochod do města. U sochy Panny Marie pak padlo několik výstřelů. Zraněných bylo opravdu mnoho, přičemž dva vojni byli zraněni smrtelně. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili, 1-0!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích Pavel Kudrna.
3: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Jaké změny můžeme očekávat v okolí Liberecké radnice? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Organizace CERMA dnes zveřejní výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Uchazeči je najdou v systému DIPSY a na webových stránkách jednotlivých škol. Ti, kteří neuspějí, se budou moct od 24. června hlásit do třetího a dalších kol přijímacího řízení. Veřejnou dopravu do Jizerských hor a Krkonoš posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Na půdě Liberecké radnice bude městský holubník. Magistrát chce jeho pomocí populaci holubů regulovat. Holubníku se budou moct ptáci napít, nakrmit a taky zahnízdit. Město pak nechá jejich vejce sbírat. Tím se podle primátorova náměstka Jiřího Janďorka ze starostů pro Liberecký kraj zamezí jejich přemnožení. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požáru. Nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost trestu tenisu. Dnes nás čeká zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, na horách přechodně oblačno, k večeru by se mělo vyjasnit. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 6:30 a za námi další zprávy Lenky Markové. Přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, také v ideálním případě poklidné úterní ráno, dnes s datem 23. června. Čeká nás tedy další půlhodina ranního vysílání, ve které už za okamžik nabídneme další pohled do Libereckého kraje. To je samozřejmostí. A k tomu nás před 8 hodinou, respektive před 7 hodinou v tomto momentě, čeká cesta za předškoláky. Společně s nimi dnes probereme dnešní den veřejný služeb. Co o tom vědí, to se ve vysílání dozvíte.
3: Trpí závadou, je častěji na dně.

0: Společně s Věrou Špinarovou jsme se vydali na cestu v případě, že vyrážíte kamkoliv, ať už je to pracovního rázu, anebo naopak nějaký program na volný čas. Popřejeme hlavně šťastnou cestu a k tomu také příjemný poslech našeho ranního vysílání, které pokračuje dalším přehledem aktualit z Libereckého kraje. Ku příkladu Český dub pořádá ve čtvrtek 25. června celodenní výlet pro seniory. Pro přihlášené zájemce bude autobus přistaven v 8 hodin na autobusovém nádraží a během výletu se výletníci podívají do pivovaru Velké Popovice a také na zámek Jemniště. Ostatně, jak byste nalezli také na webu Českého dubu, tak v případě tedy, že seniori budou přemýšlet právě v okolí Českého dubu nad programem během čtvrtka, věříme v tomto směru, že jsme měli možnost nastínit a také napovědět, kam se klidně vydat. K tomu tedy poté smutnější zpráva z Chrastavy, hlavně pro čtenáře. Na chrastavském webu jsme našli oznámení, a to tedy z důvodu dovolené, kdy bude knihovna tedy zavřena. Konkrétně teď v tomto momentě tedy do 26. června, poté tedy už bude fungovat standardně. Na druhé straně poté ještě jedna hlášená dovolená v Chrastavské knihovně, a to konkrétně mezi 27. červencem až do 7. srpna. Místní čtenáři by s tím tedy měli počítat, pokud se mezi ně řadíte. Věříme i v tomto směru, že jsme tedy měli možnost poradit a hlavně tak trochu upozornit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme převážně polojasno a to také s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne polojasno až skoro jasno, na horách přechodně i více oblačnosti, ale k večeru očekáváme vyjasnění. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách mezi 21 až 24 stupni. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek na středním stupni zátěže, tedy na dvojce.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Filmová záležitost, tedy v tomto momentě píseň Sluneční hrob Vladimíra Mišíka 10 minut před 7 hodinou, což je čas, který jsme avizovali celkem jednoduše. Cesta za předškoláky. Dnes máme úterý a také den veřejných služeb. Vědí děti, kdo veřejné služby vykonává a mají ve svém okolí někoho, kdo pracuje třeba jako hasič, policista nebo zdravotník? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
2: Víte, kdo pracuje ve veřejných službách?
3: Doktor, hasiči a policajti, záchranky.
4: Policajti, kdo něco udělal, hasiči a sanitka.
2: A jak nám pomáhají?
3: Že nás zachraňují nebo chytají zloději, nebo když někde hoří, tak to hasej.
4: Doktoři, tak nám zachraňují život, když se nám něco stane. A policajti, když někdo někomu ukrané, tak zavoláš a hasiči, kdyby něco hořelo.
5: Když se někdo třeba zlomí kotník, jako Joza tady si zlomila kotník, tak museli je to do nemocnice. Joza si to zlomila na trampolíně, že jo?
2: A bolelo tě to?
6: Bolelo hrozně moc.
2: A byli na tebe doktoři hodní?
6: Byli.
2: Dostala jsi nějaký dárek?
6: Ne, ale mamka s Rozou mě pomalovali to zádru.
3: Jakože když třeba někdo uvízne na stromě, tak hasiči ho sundají ze zebříku.
2: A jak ho sundají?
3: No, že tam dají zebřík, chytnou ho a odnesou ho dolů.
4: Oni mají hasiči takový žebřík, kdyby někde hořelo hodně nahoře, tak by to zahasilo. Vylezli na žebřík a vzali tu hadici a zastříkali by to. A policajti chytají nějaký zloděj.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Odboráři České televize a Českého rozhlasu se sešli s vládou, řešili změny financování. Plánovaný bytový dům v Hejnicích nabídne byty pro místní obyvatele. Sportovní areál na Ještědu bude dalších 10 let provozovat společnost TMR. Dnes nás čeká zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, teploty vystoupají k 28 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí a média podle nich musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat, říká předseda SPD Tomio Okamura.
2: Ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
1: Hejnice ve Frýdlantském Výběžku začnou hledat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Náklady radnice odhaduje na 70 až 80 milionů korun. Přes polovinu nákladů by městu mohly pokrýt dotace. V budově bude 16 bytů určených pro místní obyvatele, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Protože tady potřebujeme udělat nájemní bydlení kvůli tomu, že jsme v ekonomicky slabé oblasti a zdejší lidi si nemůžou všichni dovolit investovat do vlastního bydlení, natož developerský projekt tady na venkově jsou naprostá utopie.
1: Společnost TMR využila obci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. S dosavadním 9letým působením firmy na Ještědu je magistrát spokojený, jak uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Adam Lenert za Hnutí ANO. Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jablonského gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jablonského gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit. Do konce roku chce kraj škole najít nového ředitele.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji čekejte zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, na horách pak přechodně oblačno, k večeru by se mělo vyjasnit. Teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni, na horách mezi 21 až 24 stupni Celsia. Vítr bude vát slabý severní, rozptylové podmínky by měly být většinou dobré, biometeorologická předpověď je pro dnešní den na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 hodině, tolik tedy aktuální čas. Úterní dobré ráno pokračuje. Pokud se do něj postupně probouzíte, popřejeme nejen příjemný poslech, ale také pokud možno vydařený vstup do dalšího pracovního dne. Momentálně, když se řekne fotbal, člověk se pravděpodobně už tedy minimálně hlavou přesune na mistrovství světa do Kanady, Spojených států a také Mexika. Na druhé straně ani týmy šance ligy neotálejí, naopak před nimi je letní příprava a my jsme se tedy před začátkem letní přípravy vydali zjistit, jak to vypadá aktuálně v libereckém Slovanu. Tak jaká je tedy vize nejen do přípravy, jak to vypadá s hráči, to vše se pokusíme shrnout za okamžik v další reportáži úterního ranního vysílání. Od mikrofonu vás i po 7 hodině provází Martin Kolín.

sunt și trup.

0: by, jak žil bych rád.
1: Venku už se nám postupně probouzí další letní den. Milovníci léta ti mají pravděpodobně pré. V případě, že jste spíše milovníky chladnějšího počasí, a v tomto případě hlavně tedy přejeme pevné nervy a samozřejmě k tomu i úspěšně zvládnuté úterý 23. června v kalendáři. A po písni Pavla Bobka O ruby nechtěj mi lásku brát, která nám dozněla 12 minut po 7. hodině, můžeme zamířit také na fotbalové trávníky. Liberečtí fotbalisté trénují totiž pod vedením slovenského kouše Branislava Fodreka. Ten vedl, už se také stačil seznámit s mužstvem, naposledy přitom trénoval konkrétně na Slovensku, a to v Dunajské Středě. Působil ale také u mládežnických reprezentačních výběrů a zkušenosti má také z Maďarska. Hlavní slovo ve výběru pak měl ale liberecký generální manažer Jan Nezmar.
2: Trenér Fodrek se svým realizačním týmem je schopný pracovat na té naší stejné filozofii v stejném směru, jako je ta základní klubová filozofie, stejným způsobem, moderním způsobem.
3: Zmínil Jan Nezmar. Jedním z těch momentů je skutečnost, že se Slovanu v posledních letech nepodařilo probojovat do evropských pohárů. Nevydařil se výsledkově ani závěr uplynulého ligového ročníku. Nový kouč Branislav Fodrek říká, čím by se tým měl pod jeho vedením prezentovat.
4: Určitě jsem vyznavač toho aktivního fotbalu, taky, který aj hráčů baví, aj lidi. Chceme vyhrát každý zápas, ale musí to mít samozřejmě balans a na tom budeme robit či obidvou fázi, či defenzíva, ofenzíva, ale samozřejmě každý chce strelať góly a být úspěšný, takže nie som výnimka, ale vždycky se snažím pozerať se na to mužstvo a vyťahnuť z toho mužstva maximum, a to je ten hlavní cíl.
3: Počítat musí s velkým tlakem. V Liberci se očekávají dlouhodobě dobré výsledky.
4: Ten tlak je všade, někdy možno trošku rozdělný, ale svým způsobem o fotbale je tlak vždycky, keď člověku na tom záleží, takže týmto nějakým fotbalovým tlakom problém nemám a věděl jsem, do čeho idem, a já se na tu robotu těším a mám je to součást naší práce a do nevěrový pod tlakom, tak potom nemůže být odprostováno fotbal.
3: Zatím ale netuší, kdy bude mít celý tým pohromadě. Kádr se tvoří za pochodu.
2: Z těch odchodů je to Marek Richa, který odešel do Pardubic. Z těch příchodů v této chvíli je jasný to, že od 1.7. máme k dispozici Lukáše Hulku. V krátké minulosti jsme představili dvě posily Venuste Babulu a Falua Faya. A vlastně k tomu můžu ještě přidat teda a samozřejmě naší každoroční stálici v podobě prodloužení smlouvy s Honzou Mikulou, který u nás ještě rok bude.
3: Vypočítal Jan Nezmar. Vinou administrativní chyby si ale Slovan na definitivní příchod Lukáše Hulky musí ještě počkat. A očekávaný odchod 3 zahraničních fotbalistů působících v Liberci.
2: Hráči, o které je velký zájem, je Diakite, Gesan a Mahmič, tak s velkou mírou pravděpodobnosti odejdou. U žádného z nich, ale v této chvíli není jasno.
3: Do zápasové přípravy vstoupí Slovan sobotním přípravným duelem v Hrádku nad Nisou proti Ústí nad Labem. V plánu jsou také 3 utkání na soustředění v Rakousku. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto v Libereckém kraji pokračuje a dnešní denní maxima o tom jednoduše vypovídají 25 až 28 stupňů. Na horách dnes mezi 21 až 24 stupni. Ráno a dopoledne očekáváme převážně polojasno, odpoledne polojasno až skoro jasno. Na horách přechodně i více oblačnosti, ale k večeru se nám opět vyjasní. Biometeorologická předpověď na dvojce a hlášený máme slabý vítr, převážně severních směrů.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Ministerstvo dopravy a státní úřady doporučují nakupovat dálniční zámky na oficiálních stránkách, tedy na webu www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Podle Františka Kotrby z České obchodní inspekce si totiž překupníci účtují přirážky. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidé po zaplacení známku vůbec nedostanou. Společnost TMR využila opci a bude ještě po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. Obecní úřad opravuje vedení obce Kozly na Českolipsku. Práce začaly loni a pokračovat budou i v letošním roce. Obec na rekonstrukci budovy získala dotaci z programu Podpora obnovy venkova, uvedla to nezávislá starostka Jitka Kýhosová. Ve fotografické galerii v Severočeského muzea v Liberci můžou lidé navštívit 20. výstavu fotografií. Připravili ji dva autoři a současně veslaři, Tadeáš Kamínek a bývalý olympionik Dušan Businský. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slavie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vícemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los. Dnes bude většinou převládat vysoká oblačnost, odpoledne polojasno nebo skoro jasno. A to hlavně na horách se mohou objevit přehánky. K večeru se pak vyjasní, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Také po půl osmé přejeme příjemný poslech úterního ranního vysílání. Po zprávách Lenky Markové vás zdravíme tedy do nového dne, do úterý 23. června. Můžeme právě po půl osmé nastínit i program, který nás čeká až do 8. hodiny během vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik totiž nabídneme další aktuality z regionu, tedy další zajímavosti libereckého kraje. Chybět nebude ani telefonát meteorologům a před 8. hodinou připomeneme také včerejší stávku Českého rozhlasu a České televize. Ostatně včera stávkovali tisíce zaměstnanců obou institucí. Pracovníci televize se zároveň krátce po poledni sešli před jejím sídlem na Kavčích horách a právě tam my se před 8. hodinou vydáme také v éteru Českého rozhlasu Liberec.

0: S Jiřím Kornem v podstatě motivační píseň, a to neplakej, 9 minut po půl osmé, věřím ale, že píseň bude platit tedy po celý den, přece jen pokračuje nám další letní ráno, konkrétně úterý s datem 23. června a 9 minut po půl osmé se můžeme pozastavit u dalších zajímavostí a také aktualit. Ku příkladu hned z úvodu máme důležitou informaci pro obyvatele zásady na Jablonecku, ta se týká nejen dneška, právě dnes totiž bude tamní úřad otevřen pouze do 14:30, následně se týká také středy. 24. června bude totiž úřad městy se zásada uzavřen úplně, a to z důvodu odstávky elektřiny, jak byste nalezli také na stránkách zásada.cz. A informace také z obecního úřadu Albrechtic v Jizerských horách, ten totiž zve všechny zájemce na 30. zasedání zastupitelstva obce, které se koná zítra ve středu 24. června, a to od 15:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. No, programu bude kromě jiného například stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období nebo pozemky, respektive věcné břemeno. Více informací najdete právě na stránkách Albrechtic, odkud jsme informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 mě těší, že můžu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Myslím si, poměrně patrný pohled z okna, ten zatím tedy nasvědčuje tomu, že by nám léto mělo i dnes pokračovat. Je tomu tak?
2: Je tomu tak. I dnešní teploty budou letní. Teď máme během rána většinou oblohu s vysokou oblačností, ta bude převládat i během dopoledne. Během odpoledne to bude spíše potom polojasno nebo skoro jasno. Více oblačností může být na horách a v jejich okolí potom a k večeru se bude vyjasňovat.
1: V posledních dnech, když to lehce zrekapitulujeme, tak se k tomu kolikrát i během dne najednou přidal déšť. Počítáme s něčím takovým právě během dneška?
2: Ne, se srážkami během dneška už nepočítáme a nebude tomu ani v těch následujících dnech.
1: Znamená to tedy jediné skutečně člověk, který léto má rád, si dnes přijde na své, člověk, který by ocenil chladnější počasí, tento bude muset pravděpodobně přežít. Tak tedy informace z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová, my za ně děkujeme, přejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vám také pěkný den, naslyšenou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 minut nás dělí od 8 hodiny. My vás vítáme do nového dne, tedy do úterý 23. června. K tomu se můžeme vrátit i ke včerejším událostem. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu totiž celý den stávkovali. V rozhlasu se to nakonec tedy do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi jich byly skoro 2000. Protestovali proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stavkující zaměstnanci televize se v pondělí popoledni sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
1: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze, nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení, hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
2: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
1: Jde nám o peníze. A některé věci prostě nejde koupit, i když to možná někdo velmi špatně chápe.
2: Tak v černé košili přišel i herec Miroslav Hanuš.
3: Koupil jsem si černou košili, tam jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem, to mi připadalo málo ostrý jako na to, jaká je situace. Kdyby to zrealizovali tak, jak to je, tak prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
4: Nejde len o televíziu a rozhlas, nejde len o ovládnutie verejnoprávnych médií, je to proste jeden z prvých krokov.
2: Stávkujúci podpořila i režisérka Tereza Nvotová.
4: Keď sa pozriete napríklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
2: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
5: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
2: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT 2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Český dub udal v elektronické aukci dalších 8 pozemků pro rodinné domy. Lidé můžou vidět nový model takzvaného libereckého mrakodrapu. Sněmovna znovu projedná přísnější tresty za neplacení výživného. Zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji a teploty vystoupají až k 28 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Zastupitelé Českého dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě na Zhůrách v elektronické aukci. Dražitelé teď mají týden na zaplacení poloviny kupní ceny. Pokud ji uhradí, bude mít město prodaných 42 pozemků z celkových 55. Parcely jsou určené pro rodinné domy, jejich výstavbu mohou majitelé zahájit na jaře 2028. Do té doby bude radnice stavět v místě potřebnou infrastrukturu jako příjezdové cesty, sítě a veřejné osvětlení. Budova sídla Libereckého krajského úřadu má vlastní pohyblivý model. Návštěvníci si ho můžou prohlédnout v jejím vestibulu. Uvidí tam rozestavěnou budovu, která letos slaví 50 let od dokončení. Pohyb zachycuje unikátní metodu zdvihacích stropů, popisuje jeden z autorů Ondřej Drahokoupil.
3: S tím, že spodní část stavby po to čtvrtý patro, který je stužený, jak můžete vidět na modelu, tak postavili konvenčně. Na tom čtvrtém patře odlili všech zbývajících 13 stropních desek tý věže a potom ho hydraulicky naposouvali všechna ta patra na správný místa do vejšky.
1: Budova přezdívaná Liberecký mrakodrap měří 78 metrů. Jejím autorem je architekt Zdeněk Plesník. V minulosti sloužila státnímu výzkumnému ústavu textilnímu. Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je od pondělí uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánována do středeční 15. hodiny. Poslanci by se dnes měli vrátit debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evy de Croix ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
4: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují, za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
1: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit.
2: Počasí.
1: Zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, na horách přechodně oblačno. Takové počasí nás čeká dnes v Libereckém kraji. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Vítr bude vát slabý od severu, rozptylové podmínky by měly být postupně většinou dobré a bio je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý Dobrý poslech, dobrého rána vám, 4 minuty po 8 hodině přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. 23. června v kalendáři pokračuje nám tedy úterní vysílání, které bude pokračovat právě pozastavením v Libereckém kraji. Otázka, na kterou se pokusíme už za okamžik v reportáži odpovědět, jaké můžou mít změny ve stavebním zákoně, který dnes budou opět projednávat poslanci, dopad v našem regionu. To zjišťovala naše reportérka a vy se už za okamžik tedy o tématu dozvíte víc právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Petr Novák v úvodu další vysílací hodiny Českého rozhlasu Liberec během úterního dobrého rána, které hlavně věříme, že v naší společnosti máte vy, tedy posluchači. 9 minut po 8 hodině je také čas, kdy se můžeme vydat do poslanecké sněmovny. Ta by se dnes totiž na své schůzi měla znovu zabývat stavebním zákonem. Ten by měl podle návrhu zkrátit stavební řízení. Podle odborníků má ale navrhovaná verze řádu úskalí, která podle nich stavební řízení zejména pro malé žadatele nejen neskrátí, ale naopak prodlouží. Navíc podle některých hrozí, že bude výrazně omezena například ochrana krajiny nebo památková péče. Víc v příspěvku, ve kterém redaktorka Jana Švecová oslovila odborníka na územní řízení a jabloneckého zastupitele, kterým je Petr Klapště ze stavební fakulty ČVUT.
1: V čem spatřujete největší úskalí?
2: V tom, že vytváří úplně novou strukturu státní správy povolování staveb a ta nebude fungovat.
1: To urbanista Petr Klapště vysvětluje tím, že nový systém se má centralizovat. Zaniknout mají menší stavební úřady a úředníci nebudou chtít ze vzdálenějších míst dojíždět. Opírá se o provedený průzkum. Podle něj se tak řízení pro povolování staveb neskrátí.
2: S jednou výjimkou, a to je ten druhý problém, že tady budou dvě kategorie stavebníků, velké developerské firmy, co dokáží postavit najednou 10 000 metrů čtverečních podlaží a ti ostatní, to znamená menší firmy a taky běžní občané.
1: Vy jste jablonecký zastupitel, čím spatřujete to nebezpečí do budoucna třeba v rámci rozvoje města?
2: Co určitě ovlivní Jablonec hodně taky, tak je konec pravidla, že když vymezujete nové zastavitelné plochy, tak musíte prokázat, že jsou potřeba. Což bylo zákonné opatření, které na poměrně dlouhou dobu utlo takové ty nápady, jakože na proseči ještě spousta polí, co by se daly zastavět, podobně v Kokoní a tak.
1: Rady města, které jsou neveřejné, podle něj budou moci také udělovat výjimky. A Petr Klapště pojmenoval ještě další úskalí.
2: Další nebezpečí, které tady je, tak je to, že vlastně stavební úřad bude hrát roli spousty orgánů, které to řešily doteď, čili bude hrát roli památkářů, ochrany přírody, ale taky třeba hasičů.
1: Kromě ochrany krajiny se odborníci obávají také dopadů na památkovou péči. Jak vysvětluje ředitel Muzea Českého ráje v Turnově, archeolog Jan Prostředník.
3: Nový stavební zákon v návrhu počítá s tím, že archeologický výzkum může trvat maximálně půl roku a hrozí v podstatě likvidace těch historických terénů, protože není možné, abychom realizovali jenom ten archeologický výzkum v některé části a další část, abychom obětovali. To prostě z logiky věci ten archeolog prostě neudělá. Bylo by to poškozování té archeologické památky.
1: A urbanista Petr Klapště z ČVUT vidí ještě jeden zásadní problém.
2: Ještě jedna důležitá věc, která podpoří tu nefunkčnost té nové konstrukce stavebních úřadů, bude, jak se bude nakládat s chybami. Protože dneska to bylo tak, že když prostě udělal ten úřad chybu, tak jste se odvolali a ten nadřízený orgán to dost často prostě napravil a bylo. Teďka v té nové úpravě budete muset jít k soudu a bude vám hrozit, že zaplatíte náklady soudního řízení, když to nevyhrajete. Čili pokud úředník udělá chybu, že třeba vašemu sousedovi povolí na váš úkor něco, co neměl, tak vy pak budete řešit, jestli chcete jít do toho rizika, že zaplatíte soudní výlohy, když něco špatně pochopíte nebo když to nevyhrajete, jenom prostě proto, abyste se domohli opravy chyby úředníka. To mně přijde, že vytváří obrovskou asymetrii toho běžného občana vůči tomu státu, který se najednou stává mnohem všemocnějším.
0: Já jen doplním, že se stavebním zákonem budeme i nadále zabývat v chystaném seriálu, kde rozebereme pohledy jednotlivých odborníků i politiků.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme převážně polojasnou oblohu, a to s velkým podílem vysoké průsvitné oblačnosti. Odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty dnes 25 až 28 stupňů, na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni. Biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže, a k tomu všemu máme hlášený slabý vítr převážně severních směrů. Ve zkratce, léto pokračuje i během úterý 23. června.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali, a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: 8 hodin 19 minut, je to také čas, kdy se můžeme vydat na druhou stranu světa. K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z Jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní poprvé, a to co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral také náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see
2: something, say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal, a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa.
3: Excited, feel so good. Feeling for
2: Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
4: Fotbal je na Curaçaa velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a pobřežím Slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçaa je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
2: Curaçaa, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçaa skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou zahraničí, to není zas tak udivující. A fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçaa. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání.

0: národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
1: Na Curaçao vládne šílenství, každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
0: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Curaçao na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
2: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
0: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçao v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Zápisník Jana Kaliby.
4: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou Jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Organizace CERMA dnes zveřejní výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Uchazeči je najdou v systému DIPSY i na webových stránkách jednotlivých škol. Ti, kteří neuspějí, se budou moct od 24. června hlásit do třetího a dalších kol přijímacího řízení. A veřejnou dopravu do Jizerských hor a Krkonoš posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požárů. Nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Dnes nás čeká zpočátku převážně ještě polojasno, odpoledne pak skoro jasno, na horách přechodně oblačno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové, 8 hodin 32 minut a úterní ranní vysílání nabídne závěrečnou půl hodinu, ve které se budeme mít možnost podívat také na další krimi příběh. Dnes se vydáme na jih Libereckého kraje, a to konkrétně do Turnova. Tamní policie totiž hledá mladé umělce. Tak čím se tedy v tomto momentě projevili a z jakého důvodu je tedy hledá právě turnovská policie? To se za okamžik v krimi příběhu Miroslava Hlubce dozvíte.

0: 8 minut po půl deváté jsme zvedli kotvy, jak o tom zpívala skupina Rangers právě ve stejnojmenné písni. Popřejeme hlavně tedy příjemný poslech, pokud možno poklidné, úspěšné úterý 23. června ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. My jsme před okamžikem nastínili, kterým směrem se ve vysílání vydáme, a budou to umělci a také umění a vkus. To jsou jakési spojené nádoby. Vkus ovlivňuje umění a naopak umění zase tříbí vkus. Co jeden považuje za umění, to může jinému připadat nevkusné. Podobné dilema teď řeší lidé na Turnovsku, kde anonymní umělci vyzdobili dětskou naučnou stezku. Policie ale neřeší, co ještě je umění a co už ne. To se na věc dívá optikou práva. Podrobnosti nám tedy k tomuto poví Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Když jsem před lety studoval na umělecké škole, přirozeně jsem inklinoval ke dvěma ze tří oborů, které se tam vyučovaly, tedy umění dramatické a hudba. Jako bych tušil, že se mi to jednou v Českém rozhlase bude hodit. Naučil jsem se jakž takž mluvit a leccos jsem pochytil i od spolužáků, hudebníků a zpěváků. Třetí z oborů, výtvarný, mě tak nějak míjel. A tak mohu s poměrně vysokou jistotou tvrdit, že výtvarnému umění nerozumím. Vím, že existuje něco jako perspektiva nebo zlatý řez, ale upřímně nevím, co s tím. Musím si vystačit se skutečností, že se mi některá díla líbí a některá ne. A když jsem se díval na fotografie nové výzdoby dětské naučné stezky v Sedmihorkách, musím se přiznat, že se mi nelíbí. A zřejmě mám podobný vkus jako turnovská policie a dokonce se shodnu i se správci tamní chráněné krajinné oblasti, kteří policii na místo zavolali. Zatím neznámí dobrovolníci se rozhodli vymalovat stezku různými klikyháky za pomocí různobarevných sprejů. Ale obávám se, že člověk nemusí být výtvarně vzdělán, aby tato díla mohl vyhodnotit jako ošklivá. Ba co víc, policie tuto neobjednanou výzdobu vyhodnotila jako přečin poškození cizí věci formou sprejerství. Jestli si tato výtvarná díla zaslouží takové odsouzení, můžete posoudit sami na stránkách policie v článku s datem 16. června. A pokud s fotografií poznáte autora nebo autory, dejte jim možnost svůj počin obhájit, protože ne každé dílo se u širší veřejnosti dočká pochopení. Číslo na policii je 158. Výtvarníci totiž způsobili škodu, která souvisí s odstraněním kreseb, ale poškodili i pískovcové masivy, o nebohých počmáraných stromech nemluvě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních a také dopoledních hodinách očekáváme převážně polojasno, odpoledne následně polojasno až skoro jasno a na horách tedy přechodně i s více oblačností. K večeru to už se bude vyjasňovat, nejvyšší denní teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni a k tomu hlášený slabý vítr převážně severních směrů nebo vítr jen proměnlivý. Biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, ta značí střední. Přední zátěž. Řidičům přesně ve 8:45 přejeme šťastnou cestu, ať už dnes máte naplánováno cokoliv, hlavně tedy úspěšné úterý, a to dnes se datem 23. června.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Jana Chládková, 11 minut před 9. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. V závěru tedy úterního dobrého rána připomenout můžeme právě události týkající se dneška, neboť od 14. do 17. hodiny budete moci společně s námi před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše slavit 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. Můžeme jen připomenout, že se začalo vysílat právě tedy v roce 2016, a to konkrétně v listopadu. Už dnes ale budete mít možnost společně s námi toto krásné výročí oslavit. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín. Můj

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Státní úřady varují před nákupem předražených dálničních známek u neoficiálních prodejců. Sportovní areál na Ještědu bude dalších 10 let provozovat společnost TMR. Plánovaný bytový dům v Hejnicích nabídne byty pro místní obyvatele. Dnes nás čeká zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno. Teploty vystoupají až k 28 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby www.edalnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz, které spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: Dálniční známku je možné koupit také na pobočkách České pošty nebo sítí čerpacích stanic Eurooil nebo Robin Oil na území Česka. Hejnice ve Frýdlantském Výběžku začnou hledat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Náklady radnice odhaduje na 70 až 80 milionů korun. Přes polovinu nákladů by městu mohly pokrýt dotace. V budově bude 16 bytů určených pro místní obyvatele, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Protože tady potřebujeme udělat nájemní bydlení kvůli tomu, že jsme v ekonomicky slabé oblasti a zdejší lidi si nemůžou všichni dovolit investovat do vlastního bydlení, natož developerský projekt tady na venkově jsou naprostá utopie.
1: Společnost TMR využila opci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. S dosavadním 9letým působením firmy na Ještědu je magistrát spokojený, jak uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Adam Lenert z hnutí ANO. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požárů, nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Součástí prací bylo odbahnění nádrže, také instalace nového stavidla. Za revitalizaci rybníku zaplatil Hrádek nad Nisou přes 4 miliony korun. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův.
2: Počasí.
1: Zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno a na horách přechodně oblačno. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. K večeru by se mělo vyjasnit. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr bude vát slabý od severu. Rozptylové podmínky by měly být během dne většinou dobré a biometeorologická předpověď je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je neprůjezdná ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Krásný den, dobrý den a hlavně kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec. To vám už teď krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Tak jsme se dočkali, máme úterý 23. června. Jak už jsme slyšeli ze zpráv Lenky Markové, čeká nás dnes opravdu skvostné počasí. Pršet by nemělo a žádné tropy by nás na také neměly čekat, takže už se na vás těšíme dnes o 14 hodin před libereckou radnicí, kde budeme společně slavit 10 let našeho vysílání. Tak o tamto se nám také bude určitě hlásit i náš regionální stopař. No a také vás dnes čekají hodně zajímavé písničky na přání s Filipem Majslem, protože budete moci vyhrát skvělé ceny plus DAP rádio, ale to už jsem předeběhla čas. Co nás čeká v příštích minutách? Budeme trochu vzpomínat. Český rozhlas Liberec, jak už jsme říkali, slaví 10 let. Samostatné vysílání začalo 2. listopadu roku 2016 a my jsme se podívali do archivu, kde jsme našli rozhovor s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, ve kterém tenkrát posluchačům Radiožurnálu představil novou stanici i koncept regionální sítě jako takové. Více už za okamžik. Ovšem také zavítáme na Frýdlantsko, protože lidé ve frýdlantském výběžku budou mít od července možnost nechat si odvést tříděný odpad přímo od domácností. Je to hodně, co vás čeká v dnešním dopoledni, tak si ho s námi hezky užijte.

0: Ano, a nejlépe směrem k frýdlantskému výběžku, tedy alespoň v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Proč právě tam? Protože ve frýdlantském výběžku začne od července fungovat takzvaný door-to-door systém odpadového hospodářství. Lidé budou moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Ve Frýdlantu už má nádoby většina přihlášených domácností. Třídit budou moct plast, papír a taky bioodpad.
1: Tady tu pískovně, ta je tady nahoru.
2: Jan Hrdina z technického oddělení frýdlantské radnice nádoby společně s kolegy rozváží. Navigaci má na starosti Štěpán Skalický.
3: Bude to třetí barák po levé straně.
2: Každá popelnice má v sobě čip, vysvětluje další pracovník Vladimír Mourek.
4: Ženský to načipovali a popsali ty popelnice popisnýma číslama.
5: To musíte vždycky takhle rozdělat.
6: Nasadit kolečka.
7: A dát to baráku.
2: Aby lidé mohli nové nádoby dostat, musí splnit několik podmínek, vysvětluje starosta Dan Ramzer z ODS.
8: Musí mít zaplacené odpady. Buď to jste občan Frýdlantu, tady s trvalým bydlištěm, pak máte povinnost zaplatit, je to 790 korun, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door.
5: To se bavíme o lidech, kteří žijí ve vlastních domech. Jak je to na sídlištích?
8: Lidé na sídlištích budou mít přidělené v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Ty budou označeny a budou opatřeny gravitačním zámkem. To je takové zařízení, ke kterému je takový normální klíč, akorát se to nedá otevřít. A když přijede kukavůz, to znamená odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
2: Lidé na sídlištích doufají, že díky zámkům přestanou být kontejnery přeplněné. Jitka Řezáčová věří i ve větší pořádek.
9: Myslím, že je to dobře, protože tady chodí hodně bezdomovců a oni v tom dělají takový docela nepořádek.
2: Cena za svoz odpadu se zatím pro obyvatele nezmění. Do budoucna ale Frýdlant zvažuje, že ji upraví individuálně, říká starosta Ramzer.
8: Pomocí RFID čipu, kterými jsou opatřeny všechny nádoby, můžeme sledovat množství odpadu a myslím si, že by bylo fajn v budoucnu nastavit takový systém, aby platil každý to, co vyprodukuje.
2: Nový systém odpadového hospodářství začne od července. Fungovat v dalších 17 městech a obcích na Frýdlantsku. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
10: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Malátný, který se psal stížnost na život, kapela Činasky, která teď vyráží na turné, které čítá 18 zastávek, tak určitě jedna ze zastávek bude i v Liberci, tak se moc těšíme. Ovšem, my se teď podíváme tak trochu proti proudu času, na dobu před 10 lety. Byl 2. listopad roku 2016 a s úderem 11. hodiny dopolední začal vysílat Český rozhlas Liberec. Nová veřejnoprávní regionální stanice vznikla oddělením od Českého rozhlasu Sever, který poslouchali lidé zároveň v Ústeckém i Libereckém kraji. A vysílání tehdy zahájil přímo v libereckém studiu generální ředitel instituce René Zavoral. A protože právě dnes, i když není listopad, slavíme 10 let, můžeme si teď poslechnout, co o nové stanici říkal generální ředitel v rozhovoru pro Radiožurnál. Ptala se před 10 lety Lucie Výborná.
1: Český rozhlas dnes rozšiřuje své regionální vysílání. Už víc než půl hodiny nabízí obyvatelům Libereckého kraje svůj samostatný program regionální stanice Český rozhlas Liberec. Vysílání zahájil v 11 hodin generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Přeji dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne z Liberce.
1: Co všechno nabídne Český rozhlas Liberec? Jedná se o plně samostatnou stanici.
2: Je to tak, je to plně samostatná a vlastně plnohodnotná stanice regionální Českého rozhlasu a stejně jako i naše ostatní stanice v regionech nabídne samozřejmě posluchačům kvalitní regionální zpravodajství, publicistiku, ale samozřejmě také regionální hudební tvorbu, nabídne informace magazínového typu, lifestyleového typu, gastronomického typu, turistického a tak dále, čili bude to klasická regionální stanice Českého rozhlasu.
1: Proč vznikla regionální stanice právě v Liberci? Další krajská města, konkrétně Zlín, Karlovy Vary, také svoje stanice nemají.
2: Je to tak a my samozřejmě cítíme trošku dluh i vůči právě Zlínu a Karlovým Varům. Nicméně dnes jsem tady oficiálně oznámil, že v červnu příštího roku emancipujeme a otevřeme samostatné zlínské vysílání, či samostatný Český rozhlas Zlín a o rok později v roce 2018 právě Český rozhlas Karlovy Vary. Liberec byl první.
1: Jaké máte plány s regionálním vysíláním v těch příštích letech, když tedy budeme mluvit o budoucnosti, ne o tom, o čem jsme teď mluvili, o Zlínu a tak dále?
2: Já mám za to, že regionální vysílání obecně má velký potenciál, je to vlastně ta naše síť regionálních stanic je velmi úspěšná, pokud jde i o poslechovost. Ta moje snaha je samozřejmě být blízko posluchačům, být stanicemi interaktivními, kteří budou, řekněme, partnery a průvodci posluchačů v daných regionech, v daných lokalitách a já bych se velmi přál, kdyby se nám podařilo, řekněme, malinko posílit i samostatnou výrobu regionálních stanic, která by pak pronikla nejen na celoplošné stanice, ale byla by slyšet právě i na regionálních stanicích. Myslím, že i v Liberci, dnes jsme to tady hovořili, je ta tradice poměrně velká historická, právě literární slovesné tvorby, čili i to bude oblast, kterou tady budeme rozvíjet časem.
0: Dodal ředitel Českého rozhlasu Liberec René Zavoral tady před 10 lety. No a já teď v současné době musím doplnit, že mnohé z toho, co generální ředitel před 10 lety při zahájení samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec říkal, se naplnilo. Zprávy a reportáže z regionu, živé vstupy z akcí či rozhovory s místními osobnostmi vám přinášíme každý den po celý rok. A například zmiňovanou regionální slovesnou tvorbu můžete slýchat například v magazínu Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem. A naživo se nejen s námi, ale třeba právě i s generálním ředitelem Českého rozhlasu můžete vidět dnes na náměstí Edvarda Beneše před Libereckou radnicí, kde jsme pro vás připravili pestrý kulturní program. Jaký to se dozvíte už krátce po 10. hodině, kdy se spojíme s naším reportérem, který na místě sleduje přípravy akce.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

na Bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

0: strach, ať se na ducan zvýší, vynajmou ptát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou ptát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Možná, že i vám Vaby Daněk připomněl vaše časy mladého putování, trampování, tak doufám, že písnička vám zpříjemnila to dnešní úterní dopoledne s námi s Českým rozhlasem Liberec. Mám pro vás ještě pár informací, tak v Hodkovicích nad Mohelkou a probíhá v tomto týdnu i následujícím oprava asfaltu na komunikacích v lokalitě spodního sídliště Podlesí. Město prosí obyvatele, aby respektovali dopravní značení. Více najdete na webu města Hodkovice nad Mohelkou. Pro změnu web města Lomnice nad Popolkou informuje, že došlo až do 30. srpna k dočasné uzavírce chodníku podél budovy střední školy v ulici Antela Staška. Je tam postavené lešení, město proto žádá vás občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě. No a pobočka České pošty v Lomnici nad Popolkou v týdnu až do 26. června z provozních důvodů funguje v omezeném režimu. Přehled upravené otevírací doby najdete na webu města. No a ještě jednou z Lomnice nad Popelkou středisko volného času Sluníčko přepravilo na letošní prázdniny indiánskou stezku Oborou. Dětem je k dispozici od 23. června, tedy do 30. srpna. Zábavné úkoly pro děti i širokou veřejnost začínají u rybníka a vedou po žluté turistické stezce na Košov.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba Polárku?

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. V Jihlavě propukly v roce 1920 národnostní bouře mezi místními Čechy a Němci. Německá komunita slavila svátek slunovratu, než Hans Krčál přednesl několik ostrých výroků na Československo a Čechy celkově. Následoval pochod do města. U sochy Panny Marie pak padlo několik výstřelů. Zraněných bylo opravdu mnoho, přičemž dva vojni byli zraněni smrtelně. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko.
3: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil 1-0!
2: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas s Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii.
4: The British people have voted to leave the European Union.
2: Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích Pavel Kudrna.
5: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
2: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: 6 mateřských škol v České Lípě se sloučí s nejbližší základní školou. Ulice Jablonce nad ní jsou zdobí nástěnné malby, přibyde ještě další. 55-letý muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia v Čelákovicích u Prahy. Dnes nás čeká zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, teploty vystoupají k 28 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké dopoledne. Kvůli malému počtu dětí sloučí Českolipská radnice 6 mateřských škol s nejbližšími základními školami. Schválili to tamní zastupitelé s tím, že spojení organizací nastane od ledna 2028. Nový zákon ukládá zřizovatelům, aby zrušili nebo sloučili školská zařízení, která mají dlouhodobě pod 180 žáků, říká místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO.
2: My když jsme vlastně zvažovali varianty, že by se školky slučovaly se školami nebo školky se školkami, tak i co se týče vzdálenosti a nějaké formy řízení těch škol a školek, tak zešlo, že nejlepší je tyto školky menší spojit vlastně se školami.
1: V centru Jablonce nad Nisou vznikly 4 nové murály, pracovali na nich čeští i zahraniční umělci. Na budově městské policie je nástěnná malba s názvem Hnízdo. Další murál vytvořili děti z organizací Kruháč, Vikýř a Krajanka na Anenském náměstí. Jmenuje se Zeď, která spojuje. Dvě malby jsou i na budově knihkupectví na Mírovém náměstí a u letní scény Eurocentra. Tam vznikla i nová skleněná mozaika. Na konci června by měli umělci Jiří Hořavka a Ondřej Beneš začít tvořit ještě další mural. Říká náměstkyně primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Od 29. června, pokud to teda počasí umožní, budeme realizovat ještě jeden mural u remize na ploše, kterou vlastní Basline. Promítne se tam doprava a sklo a bižuterie.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů taky repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grábštejna a Jezce. Lidé tam uvidí taky erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili. Výstava potrvá do dubna příštího roku. Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré Fabii, kromě Čelákovic taky v Novém Bydžově, na Královéhradecku a Praze. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Policisté mají hlídky preventivně i u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by lidé neměli sami zasahovat. Starosta Čelákovic Josef Pátra Tex ODS uvedl, že svolal krizový štáb.
0: Počasí.
1: Zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno a na horách přechodně oblačno. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr bude vát slabý od severu, rozptylové podmínky by měly být postupně dobré a biometeorologická předpověď je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy číslo 279-21 v obci Hrubá Skála v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Důvodem je výstavba opěrných zdí a rekonstrukce vozovky.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Stále příjemný a poklidný poslech vám teď už krátce po 10. hodině přeje z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Možná nás posloucháte někde na svých cestách, tak vám popřejeme šťastnou jízdu, ať v pořádku dorazíte do cíle své cesty. My za chvíli také vyrážíme, a to před Libereckou radnici, kde probíhají přípravy k odpolední velké oslavě desátých narozenin Českého rozhlasu Liberec. Na místě už je připravený náš regionální stopař, který nám určitě už poví, kdo se na vás dnes odpoledne chystá a jak vypadají samotné přípravy. Vrátíme se také ale k seriálu týdne Bydliště dětský domov jsme ho nazvali. Jak se připravují mladí lidé na odchod z dětského domova? Tak je to hlavně v tréninkových bytech. No a po Česku jich je teď aktuálně 260 a v jednom z nich bydlí Viktorie z našeho seriálu týdne. Tak setkání s Viktorií nás čeká krátce před 10:30. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: jsme si připomněli tuto krásnou písničku ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Řekni, kde ty kytky jsou, a zpívala nám Marie Rotrová. No a my už míříme do centra města.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ano, Český rozhlas Liberec letos oslavuje 10 let od obnovení samostatného vysílání a při té příležitosti jsme si pro vás na dnešek připravili velkou narozeninovou oslavu přímo na náměstí doktora Edvarda Beneše v centru Liberce. Celý den pro vás bude sledovat i náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého už vítám ve vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne z libereckého náměstí doktora Edvarda Beneše. Jak už správně zaznělo, právě to se dnes odpoledne stane hlavním dějištěm oslav 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. Přípravy už jsou v plném proudu, chystá se nám tady pódium a zároveň i prostor před ním, protože samozřejmě bude to primárně o lidech, kteří přijdou. Chystá se taky zákulisí pro všechny účinkující a hlavně se připravují naše rozhlasové stánky, kde se s námi můžete potkat a získat od nás třeba i nějaké ty dárky. A celý program na dnešní odpoledne pro vás přichystala naše kolegyně Petra Hejk-Plíková, která už je tady na náměstí také. Ahoj.
3: Ahoj Patriku a dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, který zdravím z libereckého náměstí, kde právě vrcholí, jak říkal Patrik, přípravě na náš odpolední koncert, který pořádáme v rámci 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. A na co se můžete těšit? Celým odpolednem vás bude provázet rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče, který doprovodí zpěvačku Martu Jandovou a Jana Smigmátora. Dále se máme připravené vystoupení studentek základní umělecké školy z Liberce a taneční skupiny Roma Tanwald a celý koncert zakončí bubenická show Tam Batukáda pod vedením Miloše Vacíka. Celý koncert slavnostně zahájí generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral společně se zástupcem města a zástupcem naší liberecké stanice. Takže přijďte odpoledne na náměstí, těšíme se na vás.
2: Určitě, jak jsi to vyjmenovala, ten program je prostě nabitý, protože těch 10 let si to zaslouží a věřím, že takhle nabitý program si spousta lidí nebude chtít nechat ujít. Od kolika se na náměstí můžou začít chodit a do kolika se tady s námi potkají?
3: Tak začínáme ve 14 hodin a program potrvá až do 17 hodin, takže pokud máte dnes odpoledne čas, přijďte za námi na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Přijďte si užít odpoledne plný hudby a společně s námi oslavit 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. Moc se na vás těšíme.
2: Říká marketingová manažerka Českého rozhlasu Liberec Petra Hejplíková. Já vás ale pozvu už na 12. hodinu, protože to se přímo odsud z náměstí doktora Edvarda Beneše budete moci zapojit do naší speciální narozeninové soutěže, která určitě bude stát za to.
0: No, tak to je hodně lákavé. Ještě musíme předeslat pro naše posluchače, jsou tam samozřejmě místa k sezení, takže počasí je výborné, žádné tropické teploty snad nehrozí a občerstvení si tam také můžete dát. Tak náš regionální stopař se nám prozatím přihlásil z centra Liberce, Patrik Fischer, který pro nás po celý den mapuje právě narozeninovou oslavu Českého rozhlasu Liberec. Děkujeme Patriku za informace a těšíme se na slyšenou.
2: Já taky děkuji, těším se na vás zhruba v písničkách na přání za 2 hodiny. Na slyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i v úterý 23. června tady s námi s Českým rozhlasem Liberec. 5 minut nás dělí od 10:30. V tomto pravidelném čase vás čeká druhý díl seriálu Týdne, ve kterém jsme se zaměřili na děti z dětských domovů. Viktorie ze seriálu Bydliště dětských domov dál trénuje na samostatný život. Bydlí ve cvičném bytě, dokončuje vysokou školu a chodí na brigády. Do dětského domova se dostala v 15 letech.
1: Viktorie, my jsme v kavárně v Praze 2, kde máte brigádu. Co teď chystáte? Jste u kávovaru?
2: Momentálně chystám kapučino.
1: Vy jste už několik let baristka, umíte také dělat latte art, to jsou ty obrázky v mléčné pěně, máte na to trpělivost?
2: Určitě, je to asi část mé práce, která mě baví v podstatě nejvíc, je to svým způsobem umění. Hrozně mě baví, že lidem to dělá radost a určitě vím, že se v tom můžu stále zlepšovat.
1: Teď jste udělala kapučíno s tulipánkem a největší výzva je nějaká ta labuť, jak jste o ní mluvila?
2: Je to tak. Je spoustu jako různých těch jako tvarů latte artu. Já jsem zůstala teda u kytíček různých a srdíček, ale dá se to posunout určitě o level výš.
1: My jsme se teď přesunuli na zahrádku kavárny a vy vlastně s přípravou kávy i radíte lidem na sociálních sítích. Já tady mám kousek vašeho videa, kde připravujete dýňové latte.
2: Ahoj milovníci kávy, ukážu vám, jak ho udělat jemné, vonavé a takové, do kterého se zamilujete už po prvním doušku.
1: Točili jste to navíckrát?
2: Jo, točili jsme to navíckrát. Pro mě není úplně přirozený mluvit jako do kamery, ale byla to jako zajímavá zkušenost. A zároveň strašně ráda vymýšlím jako nový nápoje, takže i v kavárně třeba teďka jako letní meníčko, že různý jako ledový nápoje a mě to hrozně baví, no.
1: A co je u vás nového mimo práci?
2: Já teda stále studuju, teď jsem ve 3. ročníku teda znova, opakuju ročník a píšu teďka bakalářku a mám teďka vlastně jako takovou chvíli, kdy se potřebuju rozhodnout, co jako budu dělat dál.
1: Vy studujete obor vysoké školy aplikované psychologie a ty státnice vás čekají kdy?
2: V září a odevzdávám bakalářku v červnu.
1: Když nebudete mít status studenta, tak byste měla opustit ten tréninkový byt, kde jsme točili loni v Klánovicích.
2: Proto jako přemýšlím, jestli bych šla ještě jako někam dál. Jsem na takovém tom milníku, kdy se musím jako rozhodnout. No.
1: A šetříte si nějak na start toho samostatného života?
2: Já se snažím, určitě mám jako představu, že chci mít jako na ten odchod víc těch peněz. No.
1: Vy jste v dětském domově od 15 let, vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
2: Teď konkrétně vůbec. Snaží se mě občas kontaktovat, se ptá třeba, jak se máme a pak najednou začne jako spoušť výčitek, takže já pro své jako psychické zdraví jsem přetrhla úplně ten kontakt a je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
1: Nejvíc jste v kontaktu se sourozenci, mladší sestra 18-letá Kristýna s vámi pracuje tady v kavárně. Co máte na Viktorii ráda?
3: Umí být rozumná, vždycky dokáže pomoct a poradit.
1: Máte hodně podobné hlasy, to vám asi říkají lidé.
3: Je to možný.
1: Vy si vybavíte to období, kdy se o vás Viktorie doma starala, sama chodila na základní školu?
3: Možná až moc. Já jsem jí samozřejmě často jí pomáhala a snažila jsem se tam jako být pro ní, když už ten rodič nebyl schopný, i když jsem byla malá.
1: A pro vás bylo to umístění do toho dětského domova stejně jako pro vaši sestru takové vysvobození?
3: Asi bych to tak nazvala, no. Jedna z nejlepších věcí, co se mi asi v životě mohla stát, no.
1: To říká Kristýna, mladší sestra Viktorie, tak se zase za čas uvidíme.
2: Jo, to určitě, jako přijde to hlavní moje rozhodnutí.
1: Říká 23-letá Viktorie. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V úterním dopolední pod Ještěnem nás opět čeká setkání se spotřebitelským rádcem Josefa Černého. No a co zazní, tak dnes si připomeneme, proč je důležité mít doklady o závadách, reklamacích a opravách.
1: Pan Erik si koupil elektrický skútr, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých vztahů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Všude zdejší a kapela Jelen. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás čekají recepty našich babiček a dnes budou věnované magickým praktikám spojeným se svatojánskou mocí a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření použijí bylinky nejen k čarování, ale také i do vína z bejlí.
1: V našem vyprávění o tom, co všechno mělo vliv na přípravu pokrmu v dobách našich babiček, nezavítáme na vesnici.
2: Máme před sebou svatojánskou noc spojenou se řadou magických praktik, čar a kouzel.

0: Posloužil bodlák zavěšený u postele nemocného nebo jalovec, který byl zvlášť účinnou ochranou proti čarodejnicím. Magický význam měla kromě toho celá řada dalších rostlin a bylin, jejichž moc byla o svatojánské noci nejsilnější. Mák chránil před upíry, peliněk, kapradí, lopuch, máta, černobíl, routa, třezalka a mnoho dalších měly především léčivé účinky. Z anorganických látek se užívala hlavně sůl, považovaná za cosi posvátného. V domě nesměla nikdy chybět, jinak hrozily nemoci. Lidé ji nosili při sobě na ochranu proti všem škodlivým vlivům. Kdo se jí obsypal, chránil se proti uřknutí, v posteli byla ochranou proti upírům, chránila i nemluvně, které jí bylo potřeno, mléko ochránila proti čarám. Velkou moc lidé přikládali i dechtu, kterým se ucpávala ústa upírům, nebo se jim pokuřovalo nemluvně, někdy spolu se sírou k zapuzení zlých duchů.
1: Co k tomu dodat? Což nějaké oléčovadlo z čarovného bejlí? Třeba víno z bejlí?
0: Budeme potřebovat jednu lžíci na tě pelinku, jednu lžíci na tě levandule, lžíci na tě majoránky, lžíci listu máty peprné, jednu lžíci listu šalvěje a jeden litr vína. Byliny zalijeme vínem a necháme přibližně týden louhovat v uzavřené lahvi. Potom předsedíme přes plátínko a stočíme do lahve. Užíváme 4 lžičky denně na posílení žaludku a pozbuzení chuti k jídlu vždy hodinou před jídlem a někdy jen tak pro radost.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pět minut nás dělí od 11. hodiny, kdy se vám přihlásí zpravodajka Lenka Marková s dalším zpravodajstvím a po 11. hodině to už přivítáme hosta. Dnes to bude náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová. Na co se dnes zaměříme? Budou to letní brigády, sezónní práce, nejenom pro studenty, ale dokonce i pro seniory. Tak platí samozřejmě, co je psáno, je dáno, vždy musí být i smlouva. Na co při sepisování smlouvy by všichni zájemci měli být opatrní, to vše probereme už za chvíli. Počkejte si na to.

0: dostali. Dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie pátrá po ozbrojeném muži, který se pohyboval v Čelákovicích u Prahy. Naposledy byl viděn v Brandýse nad Labem. Český Dub udal v elektronické auci dalších 8 pozemků pro rodinné domy. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Dnes nás čeká zpočátku převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno a teploty až 28 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži 55-letého Petra Šimona. Naposledy viděli před 8 hodinou ráno v Brandýse nad Labem. Měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce držel zavazadlo. Policie po něm začala pátrat poté, co se střelnou zbraní směřoval k učilišti v Čelákovicích. Tam zasedá krizový štáb, říká starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
4: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
2: Policie pomůže v současnosti pátrá také v Praze nebo Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovu ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Zastupitelé Českého Dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě na Zhůrách v elektronické aukci. Dražitelé teď mají týden na zaplacení poloviny kupní ceny. Pokud ji uhradí, bude mít město prodaných 42 pozemků z celkových 55. Parcely jsou určené pro rodinné domy, jejich výstavbu mohou majitelé zahájit na jaře 2028. Do té doby bude radnice stavět místě potřebnou infrastrukturu jako příjezdové cesty, sítě a veřejné osvětlení. Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes odmítla věc komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Do konce roku chce kraj škole najít nového ředitele. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané vleky na jízdní kola. Elektrokola autobusy přepravují také. Před nástupem je ale potřeba baterii z kola sejmout a vzít ji sebou do autobusu.
3: Počasí.
2: Dnes nás čeká převážně polojasno, odpoledne pak až skoro jasno, na horách přechodně oblačno. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24, vítr bude vát slabý severní. Rozptylové podmínky by měly být během dne většinou dobré, biometeorologická předpověď je na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ulici u Jeslí v Liberci havarovala dvě vozidla, nákladní s osobním a překážejí na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Úterní dopoledne pod ještědem pokračuje. Iveta Kalátová je ráda, že jste přitom. Teď už máme krátce po 11. hodině a jak už jsem slíbila, za chvíli se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým je náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová. Budeme řešit letní brigády. Prázdniny jsou na dosah, s tím se blíží právě období letních brigád. Sezónní práce má mnoho podob, od sběračů ovoce, prodavače zmrzliny, sezení za kasou nebo brigáda na letním táboře. Co všechno by měla zahrnovat smlouva? Proč se nevyplácí práce na černo a na co si dát pozor, pokud se jedná o práci přes agenturu. Nejenom to probereme už za okamžik.

0: No a čas je opravdu k nám všem spravedlivý, ať už žijeme tady nebo na druhém konci světa. Každému zkrátka dobře odměřuje stejně. I našemu hostovi, kterým je dnes náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, mě moc těší, že to zase můžu sedět.
0: No, my z toho máme také velkou radost, protože to dnešní téma si myslím, že bude takové docela užitečné, protože teď letní sezónní práce hledají nejenom studenti, ale třeba i seniori, o tom se budeme bavit. No vidíte to, kdo všechno hlavně hledá brigády?
1: Je to přesně tak, jak jste to zmínila. Ten trh s brigádami se nám vlastně postupem času dost proměňuje a už to není o tom, že letní brigádu hledají jenom studenti, kteří si chtějí přijít na nějaké kapesné další navýšení, ale stává se vlastně běžnou a důležitou součástí trhu práce a hledají brigády i třeba lidé mezi dvěma zaměstnáními nebo rodiče na mateřské dovolené nebo třeba i seniori.
0: Mm-hmm. No, kde hledat tedy? Kde jsou ty prameny?
1: To je dobrá otázka. Tak samozřejmě já jako zástupce personální společnosti vám můžu říct, že určitě na buď našich stránkách, anebo celkově hlavně na internetových portálech. Těch brigád je tam opravdu teďka velká spousta. Já jsem na to zrovna dneska koukala a opravdu i konkurenční společnosti nebo přímo ti zaměstnavatelé mají těch inzerátů na brigády vydaných spoustu. Takže myslím si, že je z čeho čerpat. Mm.
0: No, není brigáda jako brigáda, jsou třeba takové ty atraktivní brigády, po které každý určitě rád sáhne. Ono se říká, že čím dříve člověk začne hledat, tím lépe. Ono teď hledat brigádu teď těsně před prázdninama, není to už třeba někdy pozdě?
1: Nemusí to být ve většině případů. Je pravda, co říkáte, že samozřejmě brigádníci většinou chtějí nějaké takové ty hezčí práce v úzovkách, administrativu, marketing, nějaký zákaznický servis. Samozřejmě těchto pozic je méně. Většinou ty firmy potřebují výpomoc do skladů, do výroby nebo gastronomie. V Liberci hodně funguje i maloobchod, to znamená nějaké prodejny. A právě tady to ale potom může být opravdu i ze dne na den, jo? Že vám, že ta nabídka vlastně přijde a vy druhý den můžete naskočit po samozřejmě nějakém podepsání všech smluvních dokumentů a lékařské prohlídce a všem tom, té administrativě, která je s tím spojena.
0: Mm-hmm. No, ty brigády jsou takzvaně, já si tak říkám, s očima těch mladých lidí, takzvaně čisté a nečisté, tak i fyzické, tak komu se chce třeba i do přírody třeba sázet stromky, uklízet po dřeva, po
1: to jsou většinou už přesně ty sezónní práce, samozřejmě na jaře třeba to sázení, na podzem zase nějaké sklízení, nebo v létě i sklízení ovoce, dá se určitě toho najít jako velká spousta a právě možná lidi láká víc to být třeba venku, využít toho, že je i hezky venku, třeba i na stavbě se dá. Jo. Těch možností je spousta, já si myslím, že tam je opravdu možnost pro každýho, ať už jste student, anebo právě nějaký starší ročník, který už potřebuje třeba víc tu sedavou práci.
0: Hmm. Jak je to vůbec placené, protože se to asi hodně moc liší?
1: No, paradoxem možná trošičku je, že ne úplně o tolik toho proti třeba předchozím letům. Já si pamatuju, že před nějakými 10 lety, když já jsem chodila na brigádu, tak jsem teda začínala na 60 korunách. Od té doby už jsme se trošičku posunuli, to je pravda. Ale vlastně pořád nějaká ta nejnižší hodinová sazba v rámci brigády je okolo 150 korun, což když si vezmete, tak to není zase o tolik oproti třeba minimální sazbě na plný úvazek. Takže si myslím, že i na tohle by měli možná ty zaměstnavatelé trošku víc myslet a udělat tu brigádu i zajímavější pro ty lidi v rámci peněz. Samozřejmě, že ale potom, když je třeba náročnější směna nebo nějaká urgence, tak se dá dostat i výš a máte třeba i 250 korun za hodinu.
0: To už je slušné. Naším hostem je dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová.

0: O letních brigádách, pracech si povídáme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, náborovou specialistkou Manpower Group Veronikou Davidovou. Tak vzpomínám, když mě bylo těch 15-16 let, to už je hodně dávno, neříkám raději kdy, tak to jsem ještě chodila do Hodkovic nad Moholkou do autobrst tehdejších, to byla pásová výroba. A to jsme se teda pěkně smekali.
1: No to,
0: když jsme si potřebovali odskočit, ano, museli jsme se ještě zeptat paní mistrové, jestli tady se můžeme odskočit. Hmm. A to tedy tenkrát se tam vyráběly tlumiče. No, ale teď do současnosti, teď ta doba je trochu jiná, tak studenti mají rádi různé práce. Nevím, nakolik je vůbec zájem o práci v těchto firmách, třeba být někde na pásu ve výrobně.
1: Samozřejmě, že je toto, dejme tomu, poslední, ale nemůžu to tak brát. Pořád je to práce, která je potřeba, ty firmy, ty lidi potřebují. Akor právě v těch letních měsících potřebují vykrýt směny, potřebují zastupitelnost v rámci dovolených, ale ta výroba pořád jede, ty věci se pořád vyrábí, takže myslím si, že i ve výrobě jde najít jako zajímavou brigádu a teďka už to není asi jako třeba před těma několika lety, kdy to bylo bez té klimatizace, takže teď se třeba i v té výrobě trošku schladí.
0: No, tak to určitě, to předpokládám. Teď se zaměříme třeba i na práci na černo, ještě dříve, než se zaměříme na smlouvy, když to máme opravdu oficiálně, tak ono to hodně moc láká, takzvaná dlaňovka.
1: Určitě to láká, dostanete výplatu na ruku, třeba hnedka po směně. Celkově my jako Manpower se proti tomuhle hodně stavíme, dáváme vědět, jakým způsobem ty firmy potom komunikují, co se všechno může stát, protože nelegální práce tady pořád mezi námi je, ale snažíme se to trošičku vymítit. A ono i z pohledu zaměstnance, i z pohledu zaměstnavatele jsou tam potom velký rizika. Jo? Zrovna u té brigády si myslím, že je to možná víc riskantní pro zaměstnavatele, třeba z pohledu toho, že se stane, nedej bože, nějaký úraz při té práci, člověk leze do výšky, spadne z žebříku a najednou máte pracovní úraz, člověk to jde ohlásit do nemocnice, on vlastně ale nemá nárok na žádnou náhradu škody v rámci pojištění, protože nemá smlouvu se zaměstnavatelem a pro toho zaměstnavatele to pak může právě stát nějakou pokutu z nelegálního zaměstnávání, může na to přijít úřad práce a tak dále a tak dále.
0: Tak ten zaměstnavatel to může dokonce i popřít, i takové případy možná existují, že řeknou pán XY, ale u mě vůbec nikdy pracoval. Jasný, a teď je to tvrzení jasný, proti tvrzení.
1: Přesně tak, pak už to jsou jako kontroly ze strany inspektorátu práce, případně finančního úřadu. Není to nic příjemného.
0: Dobře, tak opustíme tedy práci na černo, i když pro někoho to může být i opravdu hodně lákavé. A zaměříme se, dejme tomu, že si nějaký student najde zajímavou práci, je to jedno, a řekne si, tak tohle to bych chtěl dělat. Co následuje dál? Smlouva, co by měla obsahovat?
1: Přesně, tak následuje nějaký setkání určitě s tím zaměstnavatelem, většinou i na ty brigády probíhá nějaký aspoň pohovor nebo takové jako vyzkoušení si té práce, aby jak ten člověk, tak ten zaměstnavatel věděl, jestli to bude opravdu to správné, ta správná volba, ale co tomu předchází je právě přesně ta zdravotní prohlídka a určitě nějaká smlouva, která musí být písemná, měla by teda být ve dvou kopiích, aby ji měl jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Bylo to prokazatelné a samozřejmě se všemi náležitostmi, jako jsou osobní údaje a třeba i rozsah práce, na jak dlouho se to uzavírá a pak taky rozlišujeme typ té pracovní smlouvy. Buď to může být dohoda o provedení práce nebo dohoda o provedení pracovní činnosti.
0: A jaký v tom je rozdíl?
1: Rozdíl v tom je hlavně potom v odvodech na sociální zdravotní pojištění a v rozsahu práce, protože u té dohody o provedení práce může člověk na té brigádě napracovat maximálně 300 hodin za rok, kdežto u dohody o pracovní činnosti je to 20 hodin týdně a vlastně to není omezené do žádného maxu. Je to vlastně polovina klasické pracovní doby.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak si přivydělat o prázdninách, a třeba nejenom o prázdninách, ale v různém ročním období, pokud jsme studenti nebo už jsme seniori, máme řádný důchod, tak o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová. Paní Davidová, já bych teď možná ještě ráda odcitovala Zuzanu Lincovou, ředitelku pracovního portálu profesia.cz, protože ta třeba upozorňuje na podvodné nabídky, i to se někdy stává, narazíte na inzerát, který nabízel vynikající podmínky, mzdové ohodnocení, časovou flexibilitu, ale pod jednou drobnou podmínkou, že předem zaplatíte malý vstupní poplatek 500 až 1000 korun za registraci do systému, související administrativu za materiály a poštovné. A poplatek se vám prý potom vrátí s první výplatou. Tak to prý bychom narazili na podvodnou firmu.
1: No, tak to má paní teda velkou pravdu, protože jakmile byste někde viděli inzerát s tím, že máte něco zaplatit zaměstnavateli vy dopředu, tak utíkejte, berte nohy na ramena, protože to opravdu není standardní a věřila bych tomu, že teda to jsou podvodní inzeráty, které vydělávají jenom na tom, že jim ty lidi pošlou ty peníze. Hmm. A i když se to zdá jako malá částka, pětistovka, tak ono se to nasčítá, ano, a pak už o nich nikdy neuslyšíte.
0: Tak to jsem ráda, že toto zaznělo. A dalším oblíbeným trikem je takzvaně práce na zkoušku. Řekněte nám něco o tom.
1: Jo, tak s tím máme taky zkušenosti, ne teda, že my bychom někomu nabízeli práci na zkoušku, ale slýcháme to od kandidátů, že vlastně firma najme, řeší nějakou možnou spolupráci a pak jim řeknou, no tak dobře, tak pojďme se tě vyzkoušet, ty nám tady odpracuješ jeden, dva dny, klidně i týden, uvidíme, jak budeš šikovný, jenže si předtím nepodepsali tu smlouvu. A tohle samozřejmě bereme taky jako práci na černo a ten zaměstnavatel potom využije vlastně černou práci toho zaměstnance, se kterým nemá podepsanou smlouvu a zaměstnanec potom nemá žádný nárok na výplatu.
0: Mm-hmm. A nedej bože, kdyby se mu něco přihodilo, tak to vlastně ale zodpovídá za to ten zaměstnavatel.
1: No, přesně tak, problém by měl ten zaměstnavatel, protože má člověka vlastně, který pro něj pracuje na černo.
0: Mm-hmm. Tak my jsme si povídali i o smlouvách, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. No a ještě práce v řádném starobním důchodu, tím tedy teď cílím na naše posluchače, na naše seniory, kteří můžou vlastně víceméně už pracovat bez omezení výše výdělku.
1: Je to přesně tak. Ať už pracují i klidně i na hlavní pracovní úvazek nebo právě na některou z těch dohod, tak je to pro ně samozřejmě výhoda. Jak jste říkala, tak starobní důchodce nemá omezení výdělku a od roku 2025 dokonce mají i nárok na slevu na sociálním a zdravotním pojištění, což jim i zvýší mzdu. Takže pokud ti zaměstnavatelé jsou tomu otevření, tak určitě je prostor ty důchodce přijímat, protože oni zájem o práci pořád mají.
0: A firmy, jaký je zájem firem o seniory, kteří mají už zkušenosti, letité zkušenosti, můžou pomoci, poradit?
1: To je přesně otázka. Ne všechny firmy jsou tomu otevřené, protože samozřejmě důležitou stránkou toho člověka je pořád do jisté míry i nějaká flexibilita, schopnost učit se nové věci, přizpůsobovat se změnám. A u těch starších pracovníků to ne vždy ty firmy takhle vidí, jo? Že nejsou pro ně třeba důležité ty zkušenosti natolik, aby toho člověka najali v rámci toho, že potřebují spíše někoho flexibilního, kdo je otevřený těm změnám.
0: Mm-hmm. No, nejčastější typy brigád pro seniory, tak to je určitě nejenom administrativa, třeba i recepce.
1: Jo, určitě. A vlastně i v tom maloobchodě, myslím si, že v nějakých prodejních řetězcích to může být pro ty seniory první volba.
0: Mm-hmm. Tak našla jsem si třeba doučování, hlídání dětí nebo výpomoc v neziskových organizacích, výpomoc v knihkupectvích, prodej stupenek, obsluha všetně. Já si myslím, že...
1: Zmiňujete toho hodně, takže myslím, že výběr je velký.

0: Ano, naším úterním hostem je náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová. Řešíme letní brigády, sezónní práce. Není smlouva, nemusí být ty peníze. My se ještě trošku zaměříme na smlouvu, protože tam by měla být asi i délka brigády, konkrétní odměna, její vyplácení. Je to tak?
1: Přesně tak. Sjednaný rozsah pracovní doby, doba, na kterou se dohoda uzavírá, datum uzavření a hlavně podpisy obou stran. A i konkrétní sjednaný druh práce, na kterého toho zaměstnance najímáte.
0: Uh-huh. A také musíme zmínit ještě jednou, raději musí být také člověk být krytý pro případ úrazů nebo způsobení škody. Vidíte to? To asi by mělo být i také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
1: Přesně tak. Pokud je ta práce vyžaduje nějaký risk, manipulaci třeba se zbožím, tak určitě odpovědnost za škodu je velmi dobrá podepsat a může to být vlastně i návrh přímo toho zaměstnance, pokud to zaměstnavatele nemá to uvedené ve smlouvě nebo ho to nenapadne.
0: Mm-hmm. Tak ten zaměstnavatel asi stejně bude chtít vědět, co jsme dříve dělali, jak dlouho jsme v tom zaměstnání byli, tak to znamená sepsat si životopis. A to si myslím, na to bychom se teď také měli zaměřit, jak správně sepsat životopis.
1: Je to věc, kterou překvapivě právě třeba i na ty brigády ty zaměstnavatele často chtějí vidět a já se tomu vlastně sama nedivím, protože životopis je taková ta první nástřel toho, co má ten člověk za sebou a vlastně už to není, jak to dříve třeba bývalo sepsané do odstavců, do věc a dlouhý popis. Je to spíš takový marketingový dokument, který vás má té firmě prodat. Takže co by tam určitě mělo být na začátku nějaké představení vás, kratičké, jakou práci hledáte, jaké máte zkušenosti. Neuvádět nahoru třeba rodinný stav, datum narození, že jste vystudovali základní školu, to opravdu nikoho nezajímá, ale měl by tam být nějaký kratičký popis vás, to znamená, nevím, jsem třeba projektový manažer, mám 10 let zkušeností a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: A co se týče samotné té struktury toho životopisu, tak by to mělo být seřazené vlastně chronologicky. Od té nejaktuálnější pozice dolů, aby ten zaměstnavatel viděl, s čím jste měla zkušenosti v poslední době.
0: A tak člověk, který opravdu nudně potřebuje už nějakou práci, tak někdy se také tak trošku vylepšuje, co si budeme povídat, aby zaujal. Někdy to také ten zaměstnavatel může poznat a potom je trapas.
1: Já bych řekla, že nelhat v životopisu by mělo být pravidlo číslo jedna, protože většinou se na to přijde právě už při tom pohovoru. A v poslední době se i hodně stává tím, že rekrutři využívají nějaké náborové automatizované systémy, takže se rozmáhá takový ten trend toho, že lidé vkládají klíčová slova už rovnou do životopisů, aby je ten systém vyhodnotil na základě toho, že mají ty potřebné znalosti nebo znalost těch systémů, jenže pak zjistíte, že s tím vlastně nikdy nepřišli do styku.
0: Mm-hmm. No někdy v tom životopise vy se s tím určitě také setkáváte, že třeba si řeknete, no na to, kolik je pánovi let, 42 let, tak to už toho tady vystřídal hodně. Mm-hmm. To také o něčem svědčí.
1: Jo, fluktuace je velké téma v našem náborovém rybníčku a je teda pravdou, že to klienti neradi vidí. Celkově je to známka toho, že jste prostě nestabilní, že třeba nemáte tak velkou lojalitu k té firmě. Na druhou stranu, když jsou to zatím důvody, které jsou opodstatněné, zrušení pozice nebo nějaké osobní důvody, vždycky je třeba lepší u takto častěji měnících se pozic vysvětlit ten důvod toho odchodu už rovnou do toho životopisu, protože vás na to může ten zaměstnavatel rovnou zamínit.
0: Pokud si nejsme jistí sepsaním životopisu, už teď můžeme požádat umělou inteligenci, v letšem už nám také pomůže alespoň tu strukturu vypracovat.
1: Je to tak, může to být vlastně velmi, velmi vhodný nástroj na nějaký ten mustr, ale samozřejmě musíte si tam ty informace zkontrolovat. Zrovna minulý týden nám přišel jeden takový životopis, kde ale v jeho hlavičce zůstal ten prompt. Jsem 17-letý kluk, napiš mi profesní životopis. Takže i takové věci se stávají a řekla bych, že nejdůležitější je ten double check-in, no.
0: Tolik náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, náborová specialistka Manpower Group Veronika Davidová. Děkuji za váš čas, za užitečné rady. Popřeji vám hezké léto. A
1: já moc děkuji za pozvání a taky přeju hezký léto.
0: Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosta a zítra to bude hodně zajímavý host, protože je to naše posluchačka Českého rozhlasu Liberec, se kterou jsme se setkali na Dni otevřených dveří a která nám přinesla ochutnat neskutečné věci, zavařeniny. A tím hostem je Olga Nesvěcená a zítra si budeme povídat o tom, jak si poradit s třešněmi, s broskvemi, s rybízem, s angreštem, zkrátka dobře se s námi podělí o své originální recepty, tak nezapomeňte poslouchat.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jílka z roku 1967. O tom, jak na natáčení panovala atmosféra, kdy si zavzpomínal režisér Jiří Menzel.
1: Natáčení samo bylo ideální. Dodnes, potkáte-li se s někým ze štábu Rozmarného leta, potvrdí vám, že nezažil lepší prázdniny, než tehdy s námi na břehu Lužnice. Když přijel na natáčení Jirka Janoušek, redaktor Mladého světa, napsal o tom, že to nebylo žádné filmové natáčení, ale skautský tábor. Trochu to taky tábor byl. Vlasta Brodský si vedle naší plovárničky nechal od rekvizitářů postavit malou dřevěnou chatku a v ní celé prázdniny bydlel a lovil ryby. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Dojel jsem na plac před šestou, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem osmé se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem deváté se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem čtvrté pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku.
0: To bylo hezké vzpomínání Jiřího Menzla na natáčení Rozmarného léta. Tento způsob léta zdá se nám poněkud nešťastným nebo šťastným, Filipe Majsle.
2: Mně zatím připadá šťastný. Krásné odpoledne všem, i tobě, Iveto.
0: Krásné dopoledne stále ještě, Filipe.
2: Já už jsem v odpolední módu.
0: No vůbec se nedivím, protože my dnes budeme provázet to velké odpoledne před Libereckou radnicí. To bude velká akce.
2: No samozřejmě, a já se na to moc těším. Očividně jsme objednali i krásné počasí. Navíc, když se člověk podívá na tu skvadru lidí, kteří tam vystoupí, to bude velké. Věděla jsi třeba, že rozhlasový orchestr, tedy Big Band Gustava Broma, byl vyhodnocený jako jeden z nejlepších big bandů na světě?
0: Tak to jsem vůbec nevěděla. Tak
2: no,
0: o to více si
2: to
0: dneska vychutnáme. Ale nebudeme předbíhat, protože ty máš dnes písničky na přání a ty budou tady hodně výjimečné.
2: A budou taky velké. Oni to v podstatě nebudou písničky na přání v tom pravém slova smyslu, i když přijde nějaký pěkný mail, tak ho samozřejmě zveřejníme a k tomu písničku připojíme, ale hlavně budeme soutěžit. Máme tady celkem 5 DAB rádií, které rozdáme, ale ne jen tak zadarmo samozřejmě. Ty soutěže budou, řekl bych, docela unikátní a budou se velmi úzce vázat k dějinám Českého rozhlasu Liberec. Pravda, ty dějiny nejsou dlouhé, trvají jak dlouho, Ivet?
0: No, 10 let, jako takhle. Odpojení jsme 10 deset let, ale jinak jsme začínali vysílat, co by Český rozhlas Liberec.

0: začalo před 80 lety.
1: To je pravda, ale my se budeme zaměřovat hlavně na těch, řekněme, posledních 10 let, které většina lidí, většina posluchačů pamatuje.
0: Přesně tak, no ale 5 DAP rádií v té příští hodině tady na vás čeká, milí posluchači, nenechte si to ujít, i to dnešní odpoledne před radnicí, těšíme se na vás s Filipem Majslem.
1: Rozhodně se moc těšíme.
0: Zatím naslyšenou a krásný den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: 6 mateřských škol v České Lípě se sloučí s nejbližšími základními školami. Sportovní areál na Ještědu bude provozovat společnost TMR. Prezident Pavel se kvůli summitu NATO obrátil na ústavní soud. Odpoledne bude až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Kvůli malému počtu dětí sloučí Českolipská radnice 6 mateřských škol s nejbližšími základními školami. Schválili to tamní zastupitelé s tím, že spojení organizací nastane od ledna 2028. Nový zákon ukládá zřizovatelům, aby zrušili nebo sloučili školská zařízení, která mají dlouhodobě pod 180 žáků, říká místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO.
4: My když jsme vlastně zvažovali varianty, že by se školky slučovaly se školami nebo školky se školkami, tak i co se týče vzdálenosti a nějaké formy i řízení těch škol a školek, tak zešlo, že nejlepší je tyto školky menší spojit vlastně se školami.
3: Společnost TMR využila obci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. S dosavadním 9letým působením firmy na Ještědu je magistrát spokojený, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Adam Lenert z Hnutí ANO.
5: A dohodli jsme se, že budeme jednat dál o úpravě smluvních vztahů, tak aby lépe vyhovovalo jak sportovním klubům, tak rovněž ale i TMR a městu. Dohodli jsme se, že budeme dál usilovat i o zlepšení služeb v rámci letní sezóny.
3: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce.
0: Spor.
3: Liberečtí fotbalisté se už naplno chystají na nový ligový ročník. Po odvolání Radoslava Kováče tým vede 45-letý slovenský trenér Branislav Fodrek. Říká, jaká má očekávání od nového angažmá.
6: Chceme být úspěšný, je to profesionální fotbal o výsledkoch, ale samozřejmě je důležitá pro mě cesta. Určitě jsem vyznavač toho aktivního fotbalu, taký, který aj hráčov baví, aj lidi. Chceme vyhrať každý zápas, ale musí to mít samozřejmě balans a na tom budeme robiť či obidvoch fáz, či defenzíva, ofenzíva, ale samozřejmě každý chce strieľať góly a být úspěšný, takže nie som výnimka, ale vždycky se snažím pozerať sa na to mužstvo a vyťahnuť z toho mužstva maximum a to je ten hlavný cieľ.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné, velmi časné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Slavíte rádi narozeniny? Přiznám se, já moc ne, protože čím jsem starší, tím víc ty svíčky na dortu připomínají požár, ale rozhodně se rád zúčastňuji oslav narozenin někoho jiného. A jak určitě víte, Český rozhlas Liberec slaví 10. narozeniny a jak už to tak u narozeninových oslav bývá, budou se nadělovat dárky, ovšem ne vy nám, ale my vám. V této hodině jich pro vás máme hned 5. Jak už jste možná před malou chvílí slyšeli, máme pro vás připravených 5 daprádí, o které si v této hodině zahrajeme. Jakým způsobem, to už za malou chvíli nastíním. Teď už se jenom moc těším na celou následující hodinu a věci, které se v ní odehrají. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Ano, Helena Vondráčková letí vzhůru k výškám a my letíme vzhůru vstříc dalším událostem v následující hodině, pochopitelně. Jak už jsem říkal, tato hodina bude patřit vám a soutěžím budeme nadělovat celkem 5 daprádí. A tady by bylo dobré, abyste si poznamenali telefonní číslo, protože tady nebude žádný soutěžní signál, ale jakmile vyhlásím, že teď probíhá soutěž, tak okamžitě volejte. A to telefonní číslo sem do studia je 22 155 30. 7, 22. No a stačí potom jen odpovědět na jednoduchou otázku a pokud bude odpověď správná, to DAP rádio je vaše. Navíc nás v této hodině ještě čeká živý vstup přímo z náměstí doktora Eduarda Beneše v Liberci, kde se dnes koná ta velká narozeninová sláva Českého rozhlasu Liberec, takže se po všech stránkách v následujících necelých 60 minutách máte na co těšit.

0: 13 minut po 12. v Českém rozhlase Liberec, kapela Kabát míří na sever a my už teď vlastně po přímých linkách míříme rovnou do dějiště dnešních hlavních událostí, to znamená na liberecké náměstí doktora Eduarda Beneše, kde se dnes koná oslava 10. narozenin Českého rozhlasu Liberec. A my už jsme ve spojení s naším regionálním stopařem Patrikem Fischerem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, respektive skoro poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, jak by řekl klasik. Hlásím se vám z opravdu dost rozpáleného náměstí doktora Eduarda Beneše. Jak už slyšíte v pozadí, tak tady už pomalu, ale jistě zvučí rozhlasový big band Gustava Broma, který bude provázet celou velkou slávou, která tady začne ve 2 hodiny odpoledne. Program je opravdu nabitý, ostatně můžete si to prohlédnout třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, máme tady nějaké propagační předměty a tak dále. Ale hlavně, co je důležité, schází se nám tady první naši posluchači, návštěvníci a všichni zájemci o koncert.
0: Ale to je krásné s 2hodinovým předstihem, protože, jak určitě všichni vědí, ta velká sláva začíná ve 14 hodin. A to by mě zajímalo, Patriku, nemáš tam po ruce náhodou někoho, kdo by si s námi třeba chtěl soutěžit, vzhledem k tomu, že tady teď máme vlastně hodinu plnou soutěží?
1: Překvapivě mám tady dokonce nejenom jednoho zájemce, ale museli jsme vybrat jednoho a nakonec tím soutěžícím bude pan Michal. Dobrý den.
2: Dobrý den, Liberecké radnice.
0: Já zdravím,
1: tak
0: pane Filipe, Michale.
1: Jaká je otázka?
0: Tak já už si teď vezmu pana Michala do parády, když dovolíš, Patriku. Můžeme spolu komunikovat, pane Michale, slyšíme se dobře?
2: Já vás slyším velmi dobře.
0: Tak pojďme na soutěžní otázku. A pozor, je velice složitá a záludná. Tak ve kterém roce začal Český rozhlas Liberec opět samostatně vysílat? A dám vám dokonce 3 možnosti. Bylo to v roce 2007, 2011 anebo 2016?
2: Já bych tipnul 2016, vzhledem k tomu, že slavíte 10. narozeniny.
0: No, šel jste na to od lesa a samozřejmě bylo to v roce 2016. Já vám moc gratuluju, pane Michale, a DAP Radio už vám v tuto chvíli říká pane.
2: Děkuji vám moc krát.
0: A když už vás mám takhle napřímu, jak se těšíte na dnešní oslavu a co vás tam asi tak nejvíc láká?
2: No tak já jsem tady viděl hlavně to velký jméno Marta Jandová, tak na tu se těším moc. Ale vlastně jsem šel úplnou náhodou kolem a viděl jsem ten nabitý program a těším se vlastně na všechno.
0: Tak to jsme moc rádi a určitě se tam zhruba za 2 hodiny uvidíme. Mějte se krásně, pane Michale, ještě jednou gratuluju a zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: A jestli pak je už připravený a rozcvičený i náš regionální stopař, protože jestli se nepletu, tak ty určitě zprostředkuješ ještě další dojmy z libereckého náměstí, Patriku.
1: Přesně tak, jsem rozcvičený, připravený, pořádně nažhavený s místním sluníčkem, které tady opravdu pálí a těším se na vás zhruba za zase 2 hodinky kolem 14. hodiny a 20. minuty.
0: Tak to tedy říká náš regionální stopař Patrik Fischer, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vy ostatní, kteří ladíte Český rozhlas Liberec ideálně na frekvenci 97,9, na které vysíláme z Ještědu, tak mějte na paměti, že celá tato hodina bude soutěžní. Buďte tady ve střehu a stále mějte připravené to správné telefonní číslo sem do studia 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Ano, jak zpívají Rangers, teče voda, teče a čas běží, běží. Už máme 12 hodin 23 minut. Vy dál posloucháte narozeninový speciál Českého rozhlasu Liberec, tedy soutěžní speciál. A teď přišel čas na další soutěž. Tak tedy popadněte telefon. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. No ale tady se nám to rozblikalo, takže já myslím, že můžu vzít rovnou našeho prvního posluchače do vysílání. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den, u telefonu Pavel.
0: Já vás zdravím, Pavle, odkud nám voláte?
1: Volám od Jablonce.
0: Od Jablonce. Zatím, než se přesunete na liberecké Benešovo náměstí na oslavu narozenin Českého rozhlasu Liberec.
1: Dneska bohužel nemohu, jsem zaneprázdněn.
0: Ale tak tomu samozřejmě rozumím, nicméně zaneprázdnění vám nebránilo v tom, abyste zavolal do soutěže, já jsem moc rád. Tak já si vás trochu vyzkouším, jak moc znáte tu, řekněme, poměrně krátkou historii nového vysílání, nebo spíš novodobého vysílání Českého rozhlasu Liberec. Připravený?
1: Určitě.
0: Tak tedy, která moderátorka zpráv je v Českém rozhlase Liberec služebně nejstarší? A je to za A Jana Fričová, za B Lenka Marková a za C Lucie Korzeltová. A abyste neřekl, že jsem na vás jak na cizího, dám vám malou nápovědu.
2: Jmenuji se Galadriel a je mi 3000 let.
0: Tak schválně, jestli pak víte tedy, která zprávařka je v Českém rozhlase Liberec služebně nejstarší. Jana Fričová, Lenka Marková a nebo Lucie Korzeltová?
1: Lucie.
0: Lucie Korzeltová. Není to Lucie Korzeltová, je mi líto. Nedá se nic dělat, mějte se krásně, ale jsem rád, že jste zavolal a snad se zase někdy uslyšíme. Mějte se, naslyšenou. Ale můžeme klidně zkusit druhý pokus, uvidíme, kdo se k nám dovolá tentokrát. Tak tedy, hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Koho máme na telefonu?
3: Kozák Josef, jsem Milý.
0: Pane Josefe, jsem zvědav na vaši odpověď. Já to ještě jednou rychle zopakuji. Která moderátorka zpráv je v Českém rozhlase Liberec služebně nejstarší? Je to Jana Fričová, Lenka Marková anebo Lucie Korzeltová?
3: Já bych řekl, že to je ta první.
0: První, Jana Fričová?
3: Ano.
0: Není to Jana Fričová.
3: Není.
0: Je mi líto, pane Josefe. Tak bude snad štěstí při vás stát někdy jindy. Mějte se krásně a naslyšenou. No a teď už nám v podstatě zbývá jenom jedna možnost, tak teď už to doufám trefíme. Krásné odpoledne.
4: Teď už to doufám trefíme.
0: Halo, halo, kdo pak je tam?
5: Tady je posluchačka Jindřiška.
0: Jindřiška.
5: A já bych řekla, že to je Lenka Marková.
0: No máte samozřejmě pravdu. Ano, proč?
5: Učila taky na gymnáziu v Jablonci. A já sleduju rádio i v noci, když nemůžu spát, tak mě uspí a pak nevím, jak to dopadlo, co skončilo.
0: Tak tomu rozumím.
5: Protože není rádio, který se dá nastavit, tak já sleduju, ještě když bylo rozhlas pod rádě.
0: Ale naštěstí jsou ještě eventuálně možnosti poslechnout si naše vysílání zpětně přes internet, ale já v tuhle chvíli to oficiálně mohu oznámit. Vyhrála jste! No nemáte samozřejmě záč a já tady mám konec konců i důkaz, že Lenka Marková je skutečně nejstarší, služebně nejstarší moderátorkou zpráv v Českém rozhlase Liberec.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, jsem Lenka Marková a jsem služebně nejstarší zprávařka Českého rozhlasu Liberec.
0: No,
5: no to je hezký, to mám radost.
0: Tak tady to máme stvrzené, já mám radost, že vy máte radost. Zůstaňte mi prosím na telefonu, ať si vás pěkně zapíšu a mějte se krásně a doufám, že se zase někdy uslyšíme. Děkuji. Nemáte zač, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: John Lennon a jeho legendární písnička Imagine. Představte si. No představte si, že byste v Českém rozhlase Liberec teď mohli vyhrát DAB rádio. To si vůbec nemusíte představovat, protože vy ho skutečně teď můžete vyhrát. Stačí zavolat na číslo 22 155 37 22, protože další narozeninová soutěž je tady. No a já jsem zvědavý, kdo se k nám dovolal tentokrát. Krásné odpoledne přeju, kdo pak je tam?
1: Posluchačka Marie.
0: Já vás zdravím, paní Marie, rád vás slyším. Tak připravená na soutěžní otázku?
1: No, snad.
0: No, bude to složité, záludné, ale já věřím, že si s tím poradíte. Tak tedy, paní Marie, jestli pak uhodnete, kterému moderátorovi Českého rozhlasu Liberec patří tento hlas?
2: Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké leto, které se chystávám. Vše dobré přeji.
0: Tak. To je složitost, co? Ale já samozřejmě i vám dám nápovědu. Buď to byl ranní moderátor Martin Kolín, nebo legendární moderátor Pavel Kudrna, anebo dopolední moderátorka Iveta Kalátová.
1: Já zkusím za B, pana Kudrnu.
0: Tedy, to byl tip. Střelba od boku vám jde naprosto bravurně, já vám gratuluju.
1: Já moc děkuju.
0: Nemáte zač. A abyste mi věřila, tak toto je Pavel Kudrna v originále.
3: Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké leto, které se chystá, vám vše dobré přeje. Pavel Kudrna.
0: No, vidíte to. Tak DAB rádio už je tady vaše a jenom tak se poptám, už mimo soutěž samozřejmě, jestli pak se chystáte na Liberecké náměstí na naší dnešní oslavu?
1: Bohužel nechystám, já jsem ze Středočeského kraje.
0: Aha. Máte to trochu z ruky, to je pravda, i když takový hezký výlet sem k nám na sever, do Liberce, to by také mohlo být hezké.
1: To určitě, ale někdy jindy.
0: Dobrá. No ale jsem rád, že jste zavolala, jsem rád, že jsme si mohli zasoutěžit. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn tančí jako déšť, zatímco my si užíváme krásné slunečné odpoledne po všech stránkách slavnostní. No a teď je řada na další, tedy čas na další soutěž. Vy opět můžete zavolat do Českého rozhlasu Liberec na číslo 22 155 37 22 a do hry dáváme další DAP rádio. Tak schválně, kdo pak se nám dovolal v tuto chvíli? Dobré odpoledne přeju, kdo pak je tam? Halo, halo, slyšíme se?
1: Dobrý den, tady Alena Jablonec nad Nisou.
0: Zdravím paní Alenu z Jablonce nad Nisou. Tak předně dotaz. Dorazíte dnes na Liberecké Benešovo náměstí?
1: Ráda bych, ale bohužel mě to zdravotní důvody neumožňují.
0: No, nevadí, nevadí. My vám samozřejmě ty dojmy zprostředkujeme, co nám budou síly stačit. No a třeba ty příští narozeniny už budete poslouchat prostřednictvím nového DAP rádia. Kdo ví? Připravená na soutěžní otázku?
1: Ano.
0: Tak pozorně poslouchejte. Který pořad Českého rozhlasu Liberec uvádí následující znělka?
2: Co mi je jako, jste všeho najs, vývol me smeš, jste byl salazorý, chceš.
0: Abyste to neměla tak jednoduché, tak jsme ji samozřejmě tak nějak otočili vzhůru nohama, pustili jsme ji pospátku, ale třeba to nebude zas tak náročné, protože já vám dám tři možnosti. Tato znělka zkreslená uvádí pořad buď O čem se mluví, Kultura pod Ještědem, a nebo Host předpolednem. No?
1: No, já bych typla host předpolednem.
0: Host předpolednem. Je mi líto, ale to není správná odpověď. Nedá se nic dělat, ale třeba budete mít příště víc štěstí. Každopádně zůstaňte s námi. Rád jsem vás slyšel. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Tak v tom případě dostává šanci další posluchač. A kdo pak to je, kdo pak se k nám dovolal tentokrát? Přeju krásné odpoledne. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
3: A Marie.
0: Tak zdravím vás, paní Marie. Tak tedy otázka i pro vás. Komu náleží znělka, kterou jsem před malou chvílí pouštěl? Nebo respektive kterému pořadu? O čem se mluví? Kultura pod Ještědem a nebo Host předpolednem?
3: Ačko.
0: O čem se mluví?
3: Ano.
0: A máte naprostou pravdu? Je to skutečně pořad, o čem se mluví? Tak to tedy zní ta znělka v originále.
4: Český rozhlas Liberec, O čem se mluví, s Janou Švecovou a jejím hostem.
0: No vidá, tak to máme za sebou a já vám mohu ještě jednou pogratulovat.
3: Já jsem nikdy nic nevyhrála, jednou dlouho.
0: No vidíte to, tak jsem rád, že jste mohla tentokrát vyhrát s námi a to rovnou DAP rádio. Tak ať vám slouží, hezky si ho užívejte a budu se těšit zase příště tady u nás v Českém rozhlase Liberec.
3: No a jak mě ho dopravíte nebo...
0: To se domluvíme za malou chvilku mimo vysílání, ano?
3: Prosím.
0: Za malou chvíli se domluvíme mimo vysílání. Tak, mi vydržte na telefonu.
3: Děkuji.
0: Není zač, naslyšenou.
3: Tak je, hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Správné telefonní číslo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. A kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, prosím vás, tady dovolal jsem se správně do té soutěže.
0: Ano, dovolal jste se správně, ale když
1: dobrý
0: si trošičku stlumíte rádio. Štefan, slyšel jsem dobře?
1: Pepa, Josef.
0: Pepa, no tak dobře, tak jsme si to ujasnili. A teď, pane Josefe, můžeme k samotné soutěži?
1: Ano, můžeme.
0: Tak pokud jste připravený, tady je soutěžní otázka. Který interpret je v našem vysílání ten nejhranější, kterého slyšíte prostě nejčastěji? Je to Petr Janda se skupinou Olympic, Jitka Molavcová anebo Karel Gott?
1: Já bych řekl Karel Gott.
0: No samozřejmě je to Karel Gott, taková ikona no, tuzemské hudební scény.
1: Dobrý, ale
0: Karel Gott je jenom jeden, samozřejmě. No pane Josefe, já vám gratuluju, DAB rádio je vaše, ano. Už vám říká pane, tak si ho hezky užijte a doufám,
1: děkuji
0: že...
1: Děkuji vám moc krát.
0: Nám budete
1: dávěrný. Já jsem nedokol, že se dovolám, já už jsem se pokoušel vyskrát, ale...
0: No vidíte to, stačí vydržet, vytrvat a ono se na vás jednou to štěstí usměje. A na vás ano, se usmálo ne. Právě teď. Tak ještě jednou ano. Gratuluju a mějte se krásně.
1: Já vám děkuji moc krát, jsem rád.
0: A my jsme rádi.
1: Děry, tak to potěší, že jo?
0: Rozhodně. Tak tedy zůstaňte na telefonu, ať se vás pěkně poznamenám ano. A... Víte co? My si pustíme toho Karla Gotta, když už jsme ho tady zmínili.
1: Ano, děkuji vám moc krát.
0: Není zač.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

svém temperamentním rytmu jsme společně s Karlem Gottem završili dnešní speciální hodinu v Českém rozhlase Liberec, hodinu plnou soutěží. Všechna DAP rádia jsme úspěšně rozdali a teď je nejvyšší čas zvednout kotvy a vyrazit směrem k libereckému náměstí doktora Edvarda

Beneše, kde už za hodinu vypukne ta velká sláva. Nezapomeňte, čeká vás tam rozhlasový Big Band Gustava Broma, Jan Smigmátor, také Marta Jandová, spousta dalších. Po všech stránkách se máte na co těšit. A já s Ivetou Kalátovou se naopak těším přímo na místě na vás. Filip Majslo vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se vám přihlásí Jan Holub. Mějte se báječně.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na střední škole Libereckého kraje se dostalo dalších téměř 350 studentů. Ulice Jablonce nad Tisou zdobí nástěnné malby. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži, vyměnil si auto. Odpoledne bude až skoro jasno, s teplotami až 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Dalších 348 studentů se dostalo na střední školy v Libereckém kraji ve druhém kole přijímacích zkoušek. V září jich nastoupí téměř 5,5 tisíce. Data vycházejí z analýzy společnosti Cermat. Střední školy v kraji letos přijali o 37 lidí víc než loni. Důvodem může být větší kapacita.
3: Střední školy v kraji navýšily kapacity o 40 míst na čtyřletých oborech. Další třídu otevírá střední průmyslová škola v Liberci na technickém liceu, dále také gymnázium FX Šaldy. Mezi studenty byl letos největší zájem o střední odborné školy a odborná učiliště. Některé školy můžou vyhlásit během prázdnin ještě třetí kolo přijímacího řízení. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidé platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít oficiální weby www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. V případě offline nákupu můžou lidé využít pobočky České pošty nebo čerpací stanice Eurooil nebo Robin Oil. V centru Jablonce nad Nisou vznikly 4 nové murály. Pracovali na nich čeští i zahraniční umělci. Na budově městské policie je nástěnná malba s názvem Hnízdo. Další murál vytvořili děti z organizací Kruháč, Vikýř a Krajanka na Anenském náměstí. Jmenuje se Zeď, která spojuje. 2 malby jsou i na budově knihkupectví na Mírovém náměstí a u letní scény Eurocentra. Tam vznikla i nová skleněná mozaika. Na konci června by měli umělci Jiří Hořavka a Ondřej Beneš začít tvořit ještě i další mural, říká náměstkyně primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Od 29. června, pokud to teda počasí umožní, budeme realizovat ještě jeden mural u remize na ploše, kterou vlastní Basline. Promítne se tam doprava a sklo a bižuterie.
1: Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie je ozbrojený muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy byl viděn podle policie ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policie ale prosí, aby zavolali na linku 158. Fotografie muže je na serveru i rozhlas.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 268 Uralska na Českolipsku havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři, místo nehody se dá opatrně projet.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
6: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znamenka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku?
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny. Dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějak jakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se Kovářová kobla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat 15-16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost díku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinu, jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru, tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá, jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás
1: to jste mě potěšila.
0: Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění, to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličej, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky. To je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemá

0: že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase z rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
1: Takže se budeme mazat úplně celý.
0: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
1: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
0: No tak já, my ženy víme, o čem mluvíme.
1: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
0: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
1: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
0: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
1: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tedy.
0: Je to tak.
1: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
0: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře, my jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
1: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
0: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Hejnicích na Frýdlantsku vznikne nový bytový dům. Český Dub udal v elektronické aukci dalších 8 pozemků. V Kozlech na Českolipsku opravují obecní úřad. V noci i zítra bude jasno, v noci až 10, přes den až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Hejnice ve Frýdlantském Výběžku začnou hledat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Náklady radnice odhaduje na 70 až 80 milionů korun. Přes polovinu nákladů by městu mohly pokrýt dotace. V budově bude 16 bytů určených pro místní obyvatele, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Protože tady potřebujeme udělat nájemní bydlení kvůli tomu, že jsme v ekonomicky slabé oblasti a zdejší lidi si nemůžou všichni dovolit investovat do vlastního bydlení, natož developerský projekty tady na venkově jsou naprostá utopie.
2: Zastupitelé Českého Dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě na Zhůrách v elektronické aukci. Dražitelé teď mají týden na zaplacení poloviny kupní ceny. Pokud ji uhradí, bude mít město prodaných 42 pozemků z celkových 55. Parcely jsou určené pro rodinné domy. Jejich výstavbu mohou majitelé zahájit na jaře 2028. Do té doby bude radnice stavět v místě potřebnou infrastrukturu jako příjezdové cesty, sítě a veřejné osvětlení. Obecní úřad opravuje vedení obce Kozly na Českolipsku. Práce začaly loni a pokračovat budou i v letošním roce. Obec na rekonstrukci budovy získala dotaci z programu Podpora obnovy venkova, doplňuje nezávislá starostka Jitka Kýhosová.
5: Loni jsme měnili okna, letos budeme opravovat fasádu a natírat střechu. Takže musíme všechno dělat postupně. Získali jsme vlastně dotaci od Libereckého kraje na to, protože ten náš rozpočet není nafukovací.
2: Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo ve snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července. Sport. Zkušený fotbalový obránce Lukáš Hůlka musel po prvním tréninku opustit libereckou kabinu. Klub sice oznámil jeho příchod, jenže vinou administrativní chyby a funkcionářského zkratu se hráč musel vrátit do Bohemians, než mu vyprší smlouva. Pokračuje generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
6: Administrativně jsme pochybili, už jsme stihli udělat nějaké opatření k tomu, aby se to neopakovalo. A Bohemians ještě jednou omlouváme za to nedopatření, určitě to způsobilo nemalé problémy i samotnému Lukášovi. Věřím, že to velmi rychle všechno napravíme. Budu věřit, že se dohodneme tak, aby Lukáš zase zpátky mohl být u nás co nejdřív v přípravě. Jak se to stane a kdy, to upřímně teďka nemůžu říct. Počasí.
2: V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia. Zítra očekáváme většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Za volanty posíláme přání šťastné cesty a vám ostatním, kteří neřídíte, hezké odpoledne. A to bude s námi opravdu hezké, protože slavíme 10. narozeniny. Ono nám je víc, ale připomínáme si 10 let od obnovení samostatného vysílání. Na Libereckém náměstí před radnicí začal náš narozeninový program. Je tam Iveta Kalátová, Filip Majsl a také naše rychlá spojka v Patrick Fischer, který nás na místo už za pár minut pozve. A ještě jeden oslavenec, a tím je liberecký mrakodrap Budova slaví 50. a její pohyblivý model si můžete do detailu prohlédnout. Kde? To vám řekneme už za chvíli. Tak zůstaňte naladěni na Český rozhlas Liberec a ať se vám v úterý odpoledne dobře daří a dobře poslouchá.
3: Pohodové odpoledne s Janem.

0: Katapulti nesnídali u nás v Českém rozhlase Liberec sami a vy zase nemusíte trávit odpoledne sami. Jak víte, slavíme 10 let od obnovení samostatného vysílání. S Filipem Majslem jste mohli už popoledně hrát v naší narozeninové soutěži o DAP Rádia a další program jsme pro vás připravili před libereckou radnicí. Začal před pár minutami, tak pokud nemáte na odpoledne plán, zastavte se za námi, potěší nás to. A vás zase na oplátku potěší i Marta Jandová s rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma nebo Jan Smigma. A uvidíte také brazilskou bubenickou show a další. Tak zaměřte směr Liberecké náměstí před radnici, kam se už za chvíli vydáme i s naším vysíláním. Ještě než se tak ale stane, nabízíme na vlnách Českého rozhlasu Liberec jiné narozeninové téma. Letos uplynulo 50 let od dostavení takzvaného libereckého mrakodrapu. Budova architekta Zdeňka Plesníka původně sloužila státnímu výzkumnému ústavu textilnímu. Nyní tam sídlí Liberecký kraj. I když při výšce 78 metrů vlastně mrakodrapem není, je přesto nejvyšší budovou v kraji a má i vlastní pohyblivý model. Vytvořilo ho Dokumentační centrum architektury Severočeského muzea ve spolupráci s ateliérem Vedle. Ve vestibulu krajského úřadu bude vystavený do konce léta.
1: Teď se to nejíbe.
2: To jsem se taky
3: pánové. To je takový paradox, že dokavať to máte v dílně, tak všechno funguje.
4: Naštěstí se kinetický model v zápětí rozjíždí. Představuje rozestavenou budovu krajského úřadu v Liberci. Hýbe se jeřáb i jednotlivá patra.
3: Ten dům byl postavený velmi zajímavou metodou, a to metodou zdvihaných stropů. S tím, že spodní část stavby po to čtvrtý patro, který je stužený, jak můžete vidět na modelu, tak postavili konvenčně.
4: Metodu, kterou mezi lety 1967 až 1977 budovu stavěli, popisuje jeden z autorů modelu, Ondřej Drahokoupil, a dodává...
3: Na tom čtvrtém patře odlili všech zbývajících 13 stropních desek té věže, s tím, že dohromady to byla obrovská váha, proto to patro je takhle jako výrazně stužený. A potom ho hydraulicky naposouvali všechna ta patra na správný místa do vejšky.
1: Takhle, jak tady na těch železných tyčkách jedou ty patra, ty desky nahoru,
3: ano.
1: Tak vlastně se dělo tenkrát i v realitě.
3: Principiálně ano.
5: Je to fakt hezký. Na to, kdy to stavili, vlastně je to velmi zajímavý způsob.
4: Komentují model první návštěvníci z Jablonecké obchodní školy. Ondřej Drahokoupil vysvětluje, jak složité bylo takto pohyblivý model vytvořit.
3: Nejvíc zabrat nám dalo vlastně jako ukázat ten pohyb a zároveň to takhle hodně zmenšit. On ten model sám o sobě není vůbec malej, ale pořád jedna ku 100 je jako 100x menší než realita, takže uvést ten pohyb jako do reality na tom modelu bylo ohromně náročný, protože tam jsme bojovali s neskutečně malejma prostorama.
4: Model stál zhruba 200 tisíc. Součástí je i interaktivní dotykový štítek, kde si návštěvníci můžou prohlédnout dobové fotografie. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

0: rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Karavana mraků na obloze být v našem kraji místy může, ale pršet z ní nebude, milí posluchači, to mi věřte. Tak to je ideální vyrazit si za námi. Český rozhlas Liberec slaví 10 let od obnovení samostatného vysílání a to je tak významná příležitost, že jsme na dnešek připravili velkou narozeninovou oslavu přímo na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše. Začala před pár minutami. Jaká je tam nálada, to ví naše rychlá spojka mezi studiem a náměstím, náš liberecký stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné dobré odpoledne z libereckého náměstí doktora Edvarda Beneše, kam nám krásně svítí sluníčko, na obloze skoro ani mráček, takže podmínky na oslavu úplně ideální.
1: A ty vše sleduješ už od dopoledne, od chvíle příprav, program už začal, tak jaká je tam atmosféra?
2: No, program začal doslova před chvilkou, takže lidé se nám tu postupně schází, nicméně ta atmosféra už je tady skvělá, lidi hodně tleskají, před chvílí zrovna celý program zahájil rozhlasový big band Gustava Broma a taky proslovy jednak začal primátor města Liberce Jan Zámečník ze starostů pro Liberecký kraj. Po něm vystoupil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, se kterým si už za chvilku popovídáme a teď momentálně na pódiu mluví ředitel Českého rozhlasu Liberec Milan Knotek.
1: Jaký program na návštěvníky během odpoledne ještě čeká?
2: Já to vemu hodně zkrátka, protože ten program je opravdu velmi nabitý. Teď každou chviličku by na pódiu měl začít vystupovat skvělý jazzman Jan Smigmátor a velké lákadlo začne v 15:30 odpoledne, kdy dorazí Marta Jandová. Oba tito interpreti budou doprovázeni samozřejmě naším rozhlasovým big bandem.
1: Jak už si naznačil, po svém boku máš další vzácnou návštěvu našich rozhlasových oslav ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Tak jak se mu u nás v Liberci líbí?
2: Tak dobrý den, pane řediteli. Jak se vám líbí v Liberci a jak hodnotíte zatím tu atmosféru?
3: Hezké odpoledne. Já jsem rád, že jsem měl možnost zavítat v den, kdy tady opravdu svítí sluníčko. Bylo mi řečeno, že ne vždy tomu tak vždycky v Liberci je, takže jsou to vzácné okamžiky. A myslím si, že to sluníčko se podepisuje samozřejmě i na atmosféře jako takové. Lidé sedí na svých sedačkách, věřím, že se budou dobře bavit teďka a že jich přijde ještě víc a víc, protože jsme teprve na začátku. Ten program je opravdu hezký a já myslím, že si Liberecký rozhlas zaslouží, aby těch sympatizantů, podporovatelů, posluchačů tady přišlo na náměstí doktora Edvarda Beneše co nejvíce.
2: A je něco, co byste tomu Českému rozhlasu Liberec jednak popřál k těm 10 letům a hlavně popřál taky do budoucna?
3: Tak samozřejmě vždycky přeji všem našim stanicím, když slaví takovéto jubileum, hodně spokojený posluchačů a posluchaček. To je samozřejmě, protože bez posluchačů není rozhlas rozhlasem. Zároveň samozřejmě přeju tomuto studiu také, jak už jsem říkal dneska na pódiu, entuziasmem nabité, opravdu pozitivně laděné redaktory a redaktorky a pracovnice, protože bez toho to taky nejde. No a přál bych si opravdu, aby za 10 let jsme takto mohli oslavit třeba těch 20 let Libereckého rozhlasu, protože regionální vysílání obecně veřejnoprávního Českého rozhlasu je opravdu pro nás zásadním pilířem, neskutečně důležité, je vlastně řekněme posledním takovým velkým mediálním domem, pokud jde o Český rozhlas, který opravdu v regionech takto vysílá ještě.
2: Děkujeme, pane řediteli, za toto krásné přání. Slyšeli jste generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.
1: To byl náš liberecký stopař Patrik Fischer, který nás všechny pozval na liberecké náměstí, kde slavíme 10 let od obnovení samostatného vysílání. Patriku, díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou zhruba za hodinku a půl.
1: A pokud jste třeba v práci a na naší narozeninové oslavě nemůžete být, vůbec to nevadí. Patrik se nám, jak teď zmínil, ještě během odpoledne přihlásí a alespoň na dálku vám všechno zprostředkuje. A teď v našem pohodovém odpoledni úplně někam jinam. Slyšeli jste někdy o kounovských kamenných řadách? O této historické záhadě budeme mluvit už za pár minut, tak zůstaňte na ladění na Český rozhlas Liberec.

0: Pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Liberec nám dělala společníka i Michal Tučný. A my teď máme důležité upozornění pro Jilemnické. Zítra od 8.30 až do 7:30 večer nepůjde elektřina v Branské ulici. Tak na to pamatujte, ať nedopadnete jako u Škopků.
1: Co zase řve? Chce asi paťák, ne?
2: Jo, šli s
1: Jirkou
2: na Vyšný.
1: Jo, tak
2: co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
1: Co zrovna? Vypnule prout, no.
2: No, zrovna teďko, když to bylo to, no.
1: Vždyť už
2: hele, prosím, nevím, jsem svíčka, já to neviděla.
0: Podrobný seznam míst najdete na webu společnosti ČES. Teď už vám z Českého rozhlasu Liberec hrajeme Hanu Zagorovou a Stanislava Hloška.

0: Koukám se na hodiny, ukazují přesně 9 minut po půl třetí a pokud milí přátelé a posluchači nevíte, co s Načatým odpolednem, přijďte za námi na Liberecké náměstí před radnici. Tam totiž slavíme 10 let samostatného vysílání. Vystoupí Marta Jandová s rozhlasovým Big Bandem Václava Gubroma nebo také Jan Svingmátor. A teď už pro vás máme další položku našeho pohodového odpoledne, co v učebnicích nebylo a jednu historickou záhadu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Sázím

0: Od dívky N míříme za školáky, jsou před námi poslední 3 dny školy. Ministerstvo školství posunulo prázdniny o 2 dny a tak nezačnou, jak bylo původně v plánu 1. července, ale už tuto neděli. Tak pamatujte na to, milí posluchači, že prázdninový provoz ve veřejné dopravě začne také o 2 dny dřív. A jízdní řády ještě jednou na webu iidol.cz jsou nové návrhy jízdních řádů vlaků, které začnou platit od poloviny prosince a můžete k nim poslat své podněty nebo připomínky. A jsou tam zároveň zveřejněny také návrhy autobusových jízdních řádů pro celé Frýdlansko, kde jsou už naplánovány změny daleko větší než u vlaků. Tak se podívejte na web iidol.cz a své případné podněty pošlete. A za chvíli přidáme v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Liberec dětskou anketu.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Do dalšího letního odpoledne s teplotami od 25 až po 30 stupňů v zahrádkách vás zdraví Český rozhlas Liberec a míříme za dětmi. Dnes je den veřejných služeb. Tak vědí děti, kdo veřejné služby vykonává a mají ve svém okolí někoho, kdo pracuje třeba jako hasič, policista nebo zdravotník? To zjišťovala naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo pracuje ve veřejných službách?
2: Doktor, hasiči a policajti, záchranky, policajti, kdo něco udělal, hasiči a sanitka.
1: A jak nám pomáhají?
3: Že nás zachraňují nebo chytají zloději, nebo když někde hoří, tak to hasej.
4: Doktoři tak nám zachraňují život, když se nám něco stane. A policajti, když někdo někomu ukrane, tak zavoláš. A hasiči, kdyby něco hořelo.
5: Když se někdo třeba zlomí kotník, jako Joza tady si zlomila kotník, tak museli je to do nemocnice. Joza

0: Hasiči pomáhají, když je někde oheň.
1: Tak taková byla naše anketa mezi dětmi. Do 7,5 minut uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec další zprávy. Miroslav Holubec vám v nich řekne, že v České Lípě je uzavřena část hlavního náměstí a v novém boru budou mít základnu záchranáři. A v příští hodině našeho pohodového odpoledne se vypravíme třeba před libereckou radnici, kde slavíme 10 let od obnovení samostatného vysílání. Tak pokud nemáte na odpoledne plán, přijďte za námi, máme pro vás připravený bohatý kulturní program.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Novém Boru bude základna zdravotnické záchranné služby. V České Lípě je pro dopravu uzavřená část hlavního náměstí. V Jílemnici se dnes lidé dozvědí o ochraně památek v centru města. V noci i zítra bude jasno, v noci až 10, přes den až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Zdravotnická záchranná služba bude mít novou výjezdovou stanici v Novém Boru na Českolipsku. Po České Lípě a Doxech bude v regionu třetí. Radnice nechá vypracovat projekt umístění základny do zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v ulici Generála Svobody. Vedení města chce 10milionovou investici zařadit do rozpočtu na příští rok, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My bychom podle poplachového plánu měli mít třeba profesionální stanici hasičů. Máme výškové budovy, horké provozy. My bychom měli mít právě stanici záchranné služby. Dlouho jsem měl pocit takového nechtěného dítěte. Jsem rád, že tenhle postoj se změnil.
3: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty probíhá pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánovaná do zítřejší 15. hodiny. Lidé v Jílemnici na Semilsku se dnes dozvědí o plánu na ochranu městské památkové zóny. Většina budov v centru je pod památkovou ochranou a radnice aktualizovala jejich seznam. Lidé získají přesnější informace, jak se svým majetkem můžou nakládat. Veřejné setkání začne v 15:30 odpoledne na městském úřadě, pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
5: Ten plán ochrany měl být právě koncepční vlastně v rámci té péče o památkově chráněné objekty a mám za to, že to tak jako trošku i pomáhá rozvíjet to město a udržovat charakter toho města.
3: Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měly také preventivně před ministerstvem školství i vnitra.
0: Sport.
3: V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli Zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
0: Počasí.
3: V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítra očekáváme většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na křižovatce u Brniště na Českolipsku se střetlo osobní auto s dodávkou. Místo nehody se dá opatrně projet. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké odpoledne. Je opět horké, i když ne tolik jako o víkendu a ne tak, jak bude v dalších dnech, kdy přijdou super tropy v uvozovkách s teplotami až 35 stupňů. Ale i když je nám teď určitě pořádné horko, je potřeba už dopředu myslet na chladné měsíce. A tak zásobování teplem v Jablonci nad Nisou posílila už 6. kogenerační jednotka. Vyrábí elektrickou energii a taky teplo. V čem je výhodná a jak funguje, řekneme si za pár minut s naší reportérkou. A v této hodině zavoláme také do Stvolínek a zeptáme se, co v obci plánují a jak se jim tady daří opravit zdejší zámek. A bude nám to tady v našem pohodovém odpoledni také krásně vonět, budeme totiž péct miletínské modlitbičky. No a nezapomeneme ani na návštěvu náměstí před Libereckou radnicí, kde je velká oslava našich narozenin. Tak tam doraste, budeme za to moc rádi.
0: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: 15 hodin 12 minut, s vámi je pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec. V Jabloneckém Měšeně od dneška funguje nová kogenerační jednotka, dodává elektrickou energii do sítě a zároveň pomáhá vytápět domácnosti v okolí. Společnost ČES Energo už ve městě provozuje 5 takových jednotek a podrobnosti k provozu té nové zjišťovala naše redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nová jednotka vznikla v kotelně v Mechové ulici. ČES Energo ji ve spolupráci s Jabloneckou energetickou začal budovat v létě 2024. Vedle ní vznikla i speciální nádrž, ve které se bude uchovávat vyrobená teplá voda. Kromě toho nechala Jablonecká energetická budovu opatřit speciálními sítěmi, na kterých bude popínavá zeleň a ta by lidem z okolních panelových domů měla budovu zpříjemnit a neměla by příliš rušit výhled na ní.
0: Kateřino, ty jako expertka na energie, jak vlastně taková jednotka funguje?
1: Tvoří ji spalovací motor, který je uspůsobený na spalování plynu a je napojený na generátor, který pak vyrábí elektřinu. Motor i generátor zároveň vyrábí teplo, které se přes výměník odvádí do topného systému nebo ohřívá vodu. Nová technologie nahrazuje původní kotelny, které spalovaly mazut nebo uhlí. Podle generálního ředitele ČES Energo Martina Václavka je zároveň technologie výhodnější.
2: Při výrobě tepla samozřejmě si vyrábí i elektrická energie, tu prodáme a z toho vytěženého zisku můžeme zlevnit právě tepelnou energii.
1: Kotelna v Mechové ulici bude dodávat teplo a teplou vodu přibližně do 750 domácností ve 20 bytových domech a taky do několika dalších budov v okolí.
0: V Jablonci nad Nisou už podobné jednotky fungují. Jak se osvědčily?
1: Jednotky jsou od roku 2020 například v Březové nebo v Liberecké ulici. Podle ředitele Jablonecké energetické Borise Pospíšila se jejich provoz osvědčil a taky se díky nim zlevnila cena tepelné energie.
3: Přes léto, když ČES vyrábí elektrickou energii, tak my nemusíme nabíhat naše plynové kotle, protože odpadní teplo se naakumuluje do té velké nádrže a my ho pak používáme na dodávku teplé užitkové vody a případně tepla, když je studenější léto.
1: Já ještě doplním, že zásobování teplem v Jablonci nad Nisou prošlo zhruba před 10 lety velkou změnou. Místo původního jednoho zdroje ve městě vzniklo celkem 21 menších plynových kotelen. V roce 2021 je začaly doplňovat právě již zmiňované kogenerační jednotky.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková, mluvili jsme na téma zásobování teplem v Jablonci nad Nisou, které posílala nová kogenerační jednotka v Mechově ulici. Aktuálně je sice horko, ale jestli dobře počítám, za 14 týdnů je tady zase podzim. Tak díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A za chvíli bude naše pohodové odpoledne provoněné, upečeme si miletínské modlitbičky. Tak si na to, milí posluchači, rozhodně počkejte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.
2: Konec.

0: O stanici Svět nám zpívala Lucie Vondráčková a Radim Flender a my teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec nebudeme zpívat, ale budeme péct. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletínské modlitbičky, perníčky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou, původně od Lenky Hagerové z Klecen. Naučíme se je i teď dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus. První změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perníčky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžová a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
0: Vylepšený recept podle Romana Paulu si najdete na webových stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam také původní recept od Lenky Hagerové z Klecan. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 se sice ocitl na třetím místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které pro své upeče cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Každé pracovní odpoledne se ptáme a zjišťujeme, co je u vás nového a dnešek není výjimkou. Po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme na Českolipsko do Stvolínek. To je malebná obec, která se pyšní bohatou historií sahající až do 12. století a také renesančním zámkem, který prochází rekonstrukcí. Na telefonu máme paní starostku Pavlínu Ištokovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Paní starostko, co vás v obci těší?
1: Co nás těší? Nás těší, že se nám pořád daří opravovat zámek, že máme prostředky a že máme i ochotu zastupitelů na to, aby dál pomáhali s opravou.
0: Jsme v polovině roku, co vás čeká v té druhé půlce?
1: V druhé půlce nás čekají volby, což bude velká zábava, na to my se vždycky moc těšíme. A čeká nás i spousta projektů, budeme dokončovat výměnu veřejného osvětlení, kde už máme dokončeno, jenom musíme vyčíslit projekt. A my máme z toho velkou radost, protože jsme ušetřili 4/5 spotřeby. Takže to je nádhera a moc nás to těší.
0: U vás v obci máte také zámecký areál, jak jste zmínila, prochází rekonstrukcí a opravami, to je asi pořádná výzva, tak co je tam před vámi?
1: Takže my jsme na zámku už opravili střechu, udělali jsme nová okna, máme nová vrata a v tuhle chvíli jsme začali se opravou fasády. Takže i nový kabátek dostane zámek a už bude i zvenku vidět, že je krásný.
0: Předpokládám, že to určitě spoliká hodně peněz, tak co je ještě tedy před vámi na té finanční stránce?
1: Tak my naštěstí jsme v programu záchrany architektonického dědictví a dostáváme prostředky z Ministerstva kultury a také jsme v individuální dotaci od Libereckého kraje, takže máme peníze na to, abychom zámek dál mohli opravovat a máme i ochotné zastupitele, kteří souhlasí s tím, že zámek prostě bude jednou sloužit opravdu k tomu účelu, kterému byl jednou zasvěcen.
0: Tak to jsou výborné zprávy. Na zámku to žije i kulturou. Co je připraveno na letní měsíce? Pozvěte nás.
1: Tak my máme na 1.8. připravenou velkou letní slavnost. Bude to v duchu poslední korunovace českého krále a moc se na to těšíme. Většinou nám vychází i počasí, takže zveme všechny návštěvníky, aby se přišli podívat na naše krásné nádvoří a vůbec, aby objevili, jak zámek může vypadat, když není hezký.
0: Zve paní Pavlína Ištoková, starostka Stvolínek na Českolipsku. Díky za vaše odpovědi, díky za váš čas, ať se vám v obci daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A za chvíli se propojíme na Liberecké náměstí, abychom vám, milí posluchači, zprostředkovali náladu na naší narozeninové oslavě. A pokud máte volno, přijďte za námi.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: vám je i 23. červnový den. Český rozhlas Liberec, za 11 minut nám odbije 16. hodina a naše narozeninová oslava na Libereckém náměstí před radnicí je v plném proudu a všechno sleduje také nám zprostředkovává náš liberecký stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Libereckého náměstí do doktora Edvarda Beneše, kde je úplně skvělé počasí a skvělá atmosféra.
0: Co tě zatím nejvíce nadchlo, nebo co případně nadchlo návštěvníky?
1: Návštěvníky nadchl nejvíc rozhodně ten program, který je na pódiu teď, a to je vystoupení Marty Jandové. Tady opravdu kouká, sleduje a pozorně poslouchá každý, i kdo jenom jde kolem, nemusí to být ani lidé, kteří přišli přímo na naše oslavy. Ale třeba vystoupení Jana Smigmátora byla určitě také super.
0: A pro tebe bylo nejvíc super co?
1: Tak pro mě je nejvíc super to, když někde najdu kousek stínu hlavně, ale určitě Jan Smigmátor pobavil, ta show byla opravdu pěkná.
0: Na druhou stranu ale musíme říct, že teploty dnes nejsou tak nepříjemné jako v těch předchozích dnech, je řekněme daleko snesitelněji. Kdo nemá tedy plán, může za námi ještě přijít, co je pro návštěvníky ještě připraveno?
1: No pro návštěvníky toho připraveno není až tolik, kolik byste možná čekali, přece jenom už nám do konce programu chybí zhruba hodinka, až do nějakých 16:10, možná 16:45 bude vystupovat právě Marta Jandová, kterou v pozadí můžete slyšet. Pak se můžete těšit kolem právě 16:45 na bubenickou show, tam batukáda. A pak už bude následovat slavnostní ukončení a slavnostně to zakončí právě Marta Jandová, o které jsem mluvil a která vystupuje, a přidá se k ní a k rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma taky Jan Smigmátor.
0: Tak těmito slovy vás, milí posluchači, zve na Liberecké náměstí náš liberecký stopař Patrik Fischer. Patriku, díky a zase naslyšenou.
1: Naslyšenou, těším se na vás ve Dni v kraji.
0: Pohodovém odpoledni si zase zahrajeme, tady je od nás Pokáč a jeho song V lese. Jsme Český rozhlas Liberec a přejeme vám klid a pohodu.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Pokáč se na návštěvě v lese trochu nudil, jak jste mohli, milí posluchači, slyšet. V pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Liberec se blížíme k 16. hodině, za chvíli nabídneme zprávy a v nich vám Miroslav Holubec například řekne o slučování školek v České Lípě a přidá také velmi zajímavou zprávu o nové výstavě, která představuje 3D modely hradu. A po zprávách přidáme tradiční humoriádu, smích a dobrou náladu vám bude servírovat i Jiří Ptáčník, tak se máte rozhodně na co těšit jako každé odpoledne. A ještě pořád máte čas si, milí posluchači, vyrazit i za námi na Liberecké náměstí před radnici, kde slavíme 10 let od chvíle obnoveného samostatného vysílání.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nejvyšší povolená cena benzínu zítra mírně vzroste. 6 mateřských škol v České Lípě se sloučí s nejbližší základní školou. Nová výstava muzeu představí 3D modely hradů. V noci i zítra bude jasno, v noci až 10, přes den až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů, to je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr, to je o 5 haléřů více než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Kvůli malému počtu dětí sloučí Českolipská radnice 6 mateřských škol s nejbližšími základními školami. Schválili to tamní zastupitelé s tím, že spojení organizací nastane od ledna 2028. Nový zákon ukládá zřizovatelům, aby zrušili nebo sloučili školská zařízení, která mají dlouhodobě pod 180 žáků, říká místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO.
3: My když jsme vlastně zvažovali varianty, že by se školky slučovaly se školami nebo školky se školkami, tak i co se týče vzdálenosti a nějaké formy i řízení těch škol a školek, tak vzešlo, že nejlepší je tyto školky menší spojit vlastně se školami.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna nebo Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Gubínka.
4: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
1: Výstava je dlouhodobá a potrvá do dubna příštího roku. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina během úderů míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území, včetně Moskvy. Ukrajina uvádí, že míří na vojenské, logistické a cíle spojené s ropným průmyslem.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítra přes den očekáváme většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 v Liberci těsně před omezením ve směru na Chrastavu se v pravém jízdním pruhu střetlo osobní auto s nákladním. Nehoda se dá opatrně objet. A v Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstí. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám nalíkají.
6: Co je z toho
5: ostuda.
6: My bychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
7: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
7: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu...
1: A co se ti stalo?
7: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
7: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď je Boudanojou na 113 let.
1: Ať ješ.
2: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno. Podívej, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tu nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no. No. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám tak, takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii, kde...
2: Z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říká, se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršulou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900 volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: S Humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským, proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji. My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní. Je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipchav.
3: Ano, ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si donutíváme.
2: Dobře, dobře. Pozdravujte Jardu, děkujeme moc.
3: Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Konce si myslí, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svou oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
7: Kronožky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek, Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
3: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni...
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si takhle povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
3: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
3: spíš jako laskavé.
2: Takže ty štipy se zakládají napravdě nebo ne?
3: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
3: No možná některý jsou.
2: Jako... V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
3: Ano.
2: A je to takhle prostě
3: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život, no.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
3: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
3: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
3: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnoženy, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, sloužili nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
3: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
3: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: To já myslím, že je to krtčí samička.
3: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí.
3: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
3: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
2: Aha.
3: A jeho setkání
2: Mirek
3: s Verichem
2: proti Mirkovi.
3: Ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
9: My se

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, tejskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme,
2: naslyšenou,
1: třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechové rodiče, jako
9: moje rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující, nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebíči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale nevím, řekni, možná jste nesežrali.
9: Nedošínskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale že je to pravda.
8: Není to
9: pravda. Samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je žerou. A takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marván, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkal, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Teď jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčník.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo a první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: svěsitelný. Ano. Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčíkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Dokavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti.

0: Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
1: Humoriáda.
2: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
3: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
2: Rychle.
3: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
2: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
3: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Košťálově na Semilsku dopoledne vyloupili poštu. V Jablonci dnes spustili novou kogenerační jednotku. Ministerstvo dopravy varuje před překupníky dálničních známek. V noci i zítra bude jasno, v noci až 10, přes den až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Policie vyšetřuje loupež na poště v Košťálově na Semilsku. Dnes dopoledne se tam zatím neznámý pachatel po obsluze dožadoval peněz. Měl mít i střelnou zbraň. Kolik peněz odnesl, zatím policie vyšetřuje. Lupič byl maskovaný a odjel na motorce zatím neznámé značky. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Podle dosud zjištěných informací měl být neznámý pachatel přibližně ve věku 40 let, oblečen v tmavém oblečení a na hlavě měl integrální tmavou motocyklovou přilbu. Policisté po něm nyní intenzivně pátrají.
1: Událost šetří semilští kriminalisté. Za loupež pachateli hrozí až 10 let vězení. V Jablonci nad Nisou ode dneška funguje nová kogenerační jednotka. Společnost ČES Energo ve spolupráci s Jablonskou energetickou vybudovala v kotelně v Mechové ulici. Jednotka vyrábí elektrickou energii a přitom vzniká teplo. To putuje do topného systému nebo ohřívá vodu. Ta bude uskladněná v nádrži vedle kotelny. Technologie má zásobovat 750 domácností z 20 bytových domů v okolí a doplní stávajících 5 jednotek ve městě. Jejich provoz se osvědčil, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
4: Projevilo se to i v ceně naší teplné energie, protože velikou výhodou je to, že přes léto, když ČES vyrábí elektrickou energii, tak my nemusíme nabíhat naše plynové kotle, protože odpadní teplo se naakumuluje do té velké nádrže a my ho pak používáme na dodávku teplé užitkové vody a případně tepla, když je studenější léto.
1: Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidé platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít oficiální weby www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. V případě offline nákupu můžou lidé využít pobočky České pošty nebo čerpací stanice Eurooil nebo Robin Oil. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítra očekáváme většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 28 až 31, na horách 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Z Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme, ať už jste za volantem nebo kdekoliv jinde. Začíná den v kraji a o čem vám řekneme? Vypravíme se třeba do Jablonce nad Nisou, kde mají v systému výroby elektřiny a tepla už šestou kogenerační jednotku. Podrobnosti přidáme. Dalším důležitým tématem, které by vám nemělo uniknout, je změna ve svozu odpadů ve Frýdlantském výběžku, která začne už za pár dnů platit. Co se mění, řekneme v této hodině. A je před námi nejkratší noc v roce, připomeneme si prastaré obyčeje letního slunovratu a svátku Jana Křtitele. Od mikrofonu vás se zdraví Jan Holub, přeji dobrý poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině s vámi Český rozhlas Liberec a tady jsou od nás události 23. června. Připravili Miroslav Holubec.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zdravotnická záchranná služba bude mít novou výjezdovou stanici v Novém Boru na Českolipsku. Po České Lípě a Doxech bude v regionu třetí. Starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj cítí určité zadosti učinění.
3: My bychom měli mít právě stanici záchranné služby. Dlouho jsem měl pocit takového nechtěného dítěte. Jsem rád, že tenhle postoj se změnil.
2: Hejnice ve Frýdlantském výběžku začnou hledat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Náklady radnice odhaduje na 70 až 80 milionů korun. Přes polovinu nákladu by měly pokrýt dotace. V budově bude 16 bytů určených pro místní obyvatele. Zastupitelé Českého Dubu schválili smlouvy o prodeji dalších 8 pozemků v lokalitě na Zhůrách v elektronické aukci. Parcely jsou určené pro rodinné domy, jejich výstavbu mohou majitelé zahájit na jaře 2028. Do té doby bude radnice stavět v místě potřebnou infrastrukturu jako příjezdové cesty, sítě a veřejné osvětlení. V centru Jablonce nad Nisou vznikly 4 nové murály. Pracovali na nich čeští i zahraniční umělci. Lidé je mohou vidět na budově městské policie na Anenském náměstí, na budově knihkupectví na Mírovém náměstí a u letní scény Eurocentra. Na konci června pak podle náměstkyně primátora Jany Hamplové ze Starostů pro Liberecký kraj vznikne další.
4: Od 29. června budeme realizovat ještě jeden murál u remize. Promítne se tam doprava a sklo a bižuterie.
2: Ve fotografické galerii Severočeského muzea v Liberci můžou lidé navštívit 20. výstavu fotografií. Připravili ji dva autoři a současně veslaři, Tadeáš Kamínek a bývalý olympionik Dušan Businský. Zachytili sportovce na letních veslařských závodech i v zimní přípravě.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Přáním se.

0: Nad vodou na tvůj mlýn zpíval Tomáš Linka a o vodě je i zítřejší pranostik svatý Jan Dešťů je přítel. Bude zítra pršet a jaké vlastně bude počasí? Ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu.
1: Počasí.
0: A v 17 hodin a 13 minut máme na telefonu Českého rozhlasu Liberec meteoroložku Kláru Bubnovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Kláro, jaká bude noc? Vyvětráme do rána.
2: Ano, teploty mezi 15 a 12 stupňů v údolích, možná až k desítce, budou jistě příjemnější než to, co nás čeká potom v následujících dnech.
0: Tak to je dobrá zpráva. Co zítra přes den? Jak jsem říkal, pranostika mluví o deštích. Bude pršet?
2: Ne, srážky vůbec neočekáváme. Bude slunečný den, očekáváme většinou jasno. Během těch odpoledních hodin, hlavně na horách a v jejich okolí, může být už polojasno, no a teploty už se budou opět zvedat. Maxima čekáme mezi 28 a 31 stupni, na horách potom do 27.
0: Mluvíte o zvyšujících se teplotách, kam až budou růst, nebo po které dny buď se bude stále oteplovat?
2: Tak oteplovat se bude v těch dalších dnech už průběhu nebo pozbytek celého toho týdne. Ty teploty budou potom pravděpodobně vrcholit během víkendu, když v sobotu bychom měli naměřit do 36 stupňů, v neděli tomu bude pravděpodobně ještě více.
0: Předpovídá meteoroložka Klára Bubnová. Díky do Českého hydrometeorologického ústavu a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A za chvíli další téma dne v kraji. V Jablonci nad Nisou mají další kogenerační jednotku. Je už šestá. V čem je výhodná a jak funguje, řekneme vám za chvíli.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Na všechno mám dost času.

0: Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a Den v kraji. V Jablonickém Mšeně ode dneška funguje nová kogenerační jednotka. Dodává elektrickou energii do sítě a zároveň pomáhá vytápět domácnosti v okolí. Společnost ČES Energo už ve městě provozuje 5 takových jednotek. A podrobnosti k provozu té nové zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková, se kterou jsem si povídal v našem pohodovém odpoledni.
1: Nová jednotka vznikla v kotelně v Mechové ulici. ČES Energo ji ve spolupráci s Jabloneckou energetickou začal budovat v létě 2024. Vedle ní vznikla i speciální nádrž, ve které se bude uchovávat vyrobená teplá voda. Kromě toho nechala Jablonecká energetická budovu opatřit speciálními sítěmi, na kterých bude popínavá zeleň a ta by lidem z okolních panelových domů měla budovu zpříjemnit a neměla by příliš rušit výhled na ní.
0: Kateřino, ty jako expertka na energie, jak vlastně taková jednotka funguje?
1: Tvoří ji spalovací motor, který je uspůsobený na spalování plynu a je napojený na generátor, který pak vyrábí elektřinu. Motor i generátor zároveň vyrábí teplo, které se přes výměník odvádí do topného systému nebo ohřívá vodu. Nová technologie nahrazuje původní kotelny, které spalovaly mazut nebo uhlí. Podle generálního ředitele ČES Energo Martina Václavka je zároveň technologie výhodnější.
2: Při výrobě tepla samozřejmě si vyrábí i elektrická energie, tu prodáme a z toho vytěženého zisku můžeme zlevnit právě tepelnou energii.
1: Kotelna v Mechové ulici bude dodávat teplo a teplou vodu přibližně do 750 domácností ve 20 bytových domech a taky do několika dalších budov v okolí.
0: V Jablonci nad Nisou už podobné jednotky fungují. Jak se osvědčily?
1: Jednotky jsou od roku 2020 například v Březové nebo v Liberecké ulici. Podle ředitele Jablonecké energetické Borise Pospíšila se jejich provoz osvědčil a taky se díky nim zlevnila cena tepelné energie.
3: Přes léto, když ČES vyrábí elektrickou energii, tak my nemusíme nabíhat naše plynové kotle, protože odpadní teplo se naakumuluje do té velké nádrže a my ho pak používáme na dodávku teplé užitkové vody a případně tepla, když je studenější léto.
1: Já ještě doplním, že zásobování teplem v Jablonci nad Nisou prošlo zhruba před 10 lety velkou změnou. Místo původního jednoho zdroje ve městě vzniklo celkem 21 menších plynových kotelen. V roce 2021 je začaly doplňovat právě již zmiňované kogenerační jednotky.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Dnešní odpoledne bylo na Libereckém náměstí před radnicí ve znamení velké slávy. Připomněli jsme si tady 10 let od chvíle obnoveného samostatného vysílání naší stanice Českého rozhlasu Liberec. Na místě je už od dopoledne náš liberecký stopař Patrik Fischer, který vše sledoval. Patriku, vítej.
1: Krásné pozdní odpoledne z Libereckého náměstí doktora Edvarda Beneše, kde my už balíme veškeré zázemí, které jsme tady na oslavě měli připravené a kde už se chystá další program Léta na náměstí. A se mnou je tady i trošku nezvykle v roli zpovídané naše kolegyně moderátorka Iveta Kalátová, která celý dnem provázela. Ahoj, Iveto.
2: Ahoj, zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Musím ještě říct, společně s Filipem Majslem byli jsme takové duo.
1: Ano, a fungovalo to velmi krásně. Jak ty jsi to užila?
2: Já jsem si to užila moc, protože v prvé řadě já jsem se těšila nejenom samozřejmě na naše posluchače, kteří dorazili i v tom velkém vedru, ale hlavně jsem se těšila na rozhlasový Big Band Gustava Bruma pod vedením Vlada Valoviče. No, swingovalo jim to úplně neuvěřitelně se zpíváky Manem Smigmatorem. No a poté ještě přišla Marta Jandová, ta zaspívala také známé písničky. Bylo to prostě něco úžasného. Lidi šli s nimi, tleskali, málem už i tančili. No a brazilská bubenická show, tam batukáda rozhodně neměla chybu.
1: No, já bych teda rozhodně nepoužil slovo málem. Někteří naši příznivci tady opravdu tančili a zpívali. Zároveň ale bylo trošku horko, tak jak jste si s Filipem poradili s tímto aspektem?
2: No tak což o tom, my s Filipem, my jsme si poradili, ale bylo mi líto i muzikantů a hlavně i těch našich posluchačů, těch návštěvníků, protože oni tady opravdu seděli na tom rozpáleném náměstí, na rozpálených bílých plastových židlích a byli stateční a fakt si to užívali. Moc vám děkujeme.
1: Já se taky přidávám s velkým díky všem našim fanouškům a posluchačům a určitě se s vámi zase rádi potkáme i s Ivetou Kalátovou, Filipem Majslem a dalšími kolegy na nějaké další rozhlasové akci.
0: Iveta Kalátová, Patrik Fischer, naše dnešní spojka mezi studiem a Libereckým náměstím, který nám po celý den zprostředkovával oslavu 10 let obnoveného samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak díky za to, hezký zbytek úterý, pozdravuji.
1: Děkuji a krásný večer všem.
0: A za chvíli se vypravíme do Frýdlenského výběžku, kde se připravují změny ve svozu odpadů. Víc informací nabídne náš Den v kraji už za 3 minuty. Den v kraji.

0: Střepy ze zrcadla teď zameteme a také vytřídíme. 8 minut po půl šesté míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec do frýdlantského výběžku. Tady začne od července fungovat takzvaný door-to-door systém odpadového hospodářství. Lidé budou moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Ve Frýdlantu už má nádoby většina přihlášených domácností a třídit mohou plast, papír a také bioodpad.
1: Tady tu pískovně, ta je tady nahoru.
2: Jan Hrdina z technického oddělení frýdlantské radnice nádoby společně s kolegy rozváží. Navigaci má na starosti Štěpán Skalický.
3: Bude to třetí barák po levé straně.
2: Každá popelnice má v sobě čip, vysvětluje další pracovník Vladimír Mourek.
4: Ženský to načipovali a popsali ty popelnice popisnýma číslama.
5: To musíte vždycky takhle rozdělat.
6: Nasadit kolečka.
7: A dát to baráku.
2: Aby lidé mohli nové nádoby dostat, musí splnit několik podmínek, vysvětluje starosta Dan Ramzer z ODS.
8: Musí mít zaplacené odpady. Buď to jste občan Frýdlantu, tady s trvalým bydlištěm, pak máte povinnost zaplatit, je to 790 korun, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door.
5: To se bavíme o lidech, kteří žijí ve vlastních domech. Jak je to na sídlištích?
8: Lidé na sídlištích budou mít přiděleny v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Ty budou označeny a budou opatřeny gravitačním zámkem. To je takové zařízení, ke kterému je takový normální klíč, akorát se to nedá otevřít. A když přijede kukavůz, to znamená odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
2: Lidé na sídlištích doufají, že díky zámkům přestanou být kontejnery přeplněné. Jitka Řezáčová věří i ve větší pořádek.
9: Myslím, že je to dobře, protože tady chodí hodně bezdomovců a oni v tom dělají takový docela nepořádek.
2: Cena za svoz odpadu se zatím pro obyvatele nezmění. Do budoucna ale Frýdlant zvažuje, že ji upraví individuálně, říká starosta Ramzer.
8: Pomocí RFID čipu, kterými jsou opatřeny všechny nádoby, můžeme sledovat množství odpadu a myslím si, že by bylo fajn v budoucnu nastavit takový systém, aby platil každý to, co vyprodukuje.
2: Nový systém odpadového hospodářství začne od července. Fungovat v dalších 17 městech a obcích na Frýdlantsku. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Do 18. nám zbývá 12 minut a je před námi nejkratší noc v roce. Po staletí je s ní spojený také křesťanský svátek svatého Jana Křtitele a lidové zvyky pálení ohňů. V Krkonošském muzeu ve Vrchlabí oslavili slunovrat se všemi lidovými zvyky už v sobotu večer. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec se nabízíme reportáž, která může nabídnout inspiraci právě pro tu dnešní pravou kouzelnou noc.
1: Oheň se rozhořívá, ten svatojánský měl vždycky spálit zlo a všechny nemoci. Budete přes něj skákat, Jan?
2: Uvidíme, kdo se bere odvahu, třeba si i skočí.
1: Historička umění Jana Antošová a muzejní pedagog Anička Rybišerová budou slát i tu tradiční svatojánskou postýlku z devatera kvítí. Kvítí je devatero?
3: I víc než devatero, je tradiční, které se mělo předvečer svátku svatého Jana Křtitele trhat.
1: Trhala i vedoucí krkonošských muzeí Blanka Zázvorková. Vidím chlapici, kapradí, žebříček, kopretiny, jetel. Tomuhle se říkalo u nás knedlík, chrastavec, lípový květ, mateřidouška,
3: kontrhel, přeslička, třezalka.
1: Byly na svatého Jana. Ano, ta rozkvétá právě teď v tyhle ty svátky.
3: Dupletní, jahodník, šalvěj, meduňka máta, černý bez, řepík, šípková růže, jitrocel a libeček neboli vopich.
4: Je to devatero bylinek, který se do té postýlky stlaly, dávalo se to pod trnož, pod stůl, na to taková plachetka bílá a na to svatý obrázek Jánečka. A děti čekali, jestli ten Jáneček se tam vyspinká a ráno tam měli něco sladkého na zub.
1: Ostatně v posteli kvítí. Věneček z devatera se prý má dávat pod polštář, aby se splnili sny svatojánské noci, nebo ho pustit po vodě. No, já se možná vydám pro to zlaté kapradí.
4: Ano, zlaté kapradí otvíralo poklady.
1: To už jdeme do těch čarodějnických praktik. Všechny souvisí s letním slunovratem. 21. červen, dva dny na to svatojánská noc.
2: Ano, je to důležité období a z těch starých keltských tradic ty svatojánské současné tradice vychází.
1: A všechny recepty naštěstí jsme dali. Dodám jen, že svatojánská noc začne dnes přesně v 21.14, kdy zapadne slunce. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je 17 hodin 55 minut přesně a takový byl den v kraji s datem 23. června. A co pro vás budeme sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zítra? Další studenti se dostali na střední školy v Libereckém kraji ve druhém kole přijímacích zkoušek. To bude jedno z našich zítřejších témat. Ve školství zůstaneme. Českolipská radnice sloučí 6 mateřských škol s nejbližšími základními školami. Co je důvodem, budeme hledat odpovědi. Vypravíme se také do klasických libereckých kin, která se snaží udržet návštěvnost proti konkurenci Multikin. A ještě pozvánka na zítřejšího hosta, který k nám po 11. hodině přijde. Správná hospodyně se pozná podle toho, že zavaří i šišky z lesa. O tom ví své i Olga Nesvěcená, která si umí poradit s veškerým ovocem od třešní, broskví, rybízu až po angrešt. O své originální recepty na džemy, marmelády a další nevšední zpracování různých plodin se s námi podělí hodinu před polednem, tak určitě poslouchejte. Jan Holub se loučí, přeji klidný zbytek úterý a díky vám všem, že jste za námi přišli na narozeninovou oslavu na náměstí před Libereckou radnicí.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na střední školy Libereckého kraje se dostalo dalších téměř 350 studentů. V Kozlech na Českolipsku opravují obecní úřad. V noci i zítra bude jasno, v noci až 10, přes den až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Dalších 348 studentů se dostalo na střední školy v Libereckém kraji ve druhém kole přijímacích zkoušek. V září jich nastoupí téměř 5,5 tisíce. Data vycházejí z analýzy společnosti Cermat. Střední školy v kraji letos přijaly o 37 lidí víc než loni. Důvodem může být větší kapacita.
3: Střední školy v kraji navýšily kapacity o 40 míst na čtyřletých oborech. Další třídu otevírá střední průmyslová škola v Liberci na technickém liceu, dále také gymnázium FX Šaldy. Mezi studenty byl letos největší zájem o střední odborné školy a odborná učiliště. Některé školy můžou vyhlásit během prázdnin ještě třetí kolo přijímacího řízení. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Obecní úřad opravuje vedení obce Kozly na Českolipsku. Práce začaly loni a pokračovat budou i v letošním roce. Obec na rekonstrukci budovy získala dotaci z programu Podpora obnovy venkova, doplňuje nezávislá starostka Jitka Kýhosová.
4: No, loni jsme měnili okna, letos budeme opravovat fasádu a natírat střechu. Takže musíme všechno dělat postupně. Získali jsme vlastně dotaci od Libereckého kraje na to, protože ten náš rozpočet není nafukovací.
1: Sněmovna dnes bude moci jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat. Hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Sport. Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off, nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítra očekáváme většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci narazilo nákladní auto do semaforu a ve Smržovce na Jablonecku havarovalo osobní auto do svodidel. Obě nehody se dají opatrně objet.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: Úžasné životy.
2: Karel Heger podle Helgy Čočkové.
3: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Helga Čočková a ještě jednou vás zdravím a dovoluji si vás poprosit o chvilku pozornosti, protože jsem byla požádána o pár osobních vzpomínek na velmistra českého herectví, pana Karla Hegera, což velmi ráda udělám, protože jsem ho měla velmi ráda a velmi jsem si ho vážila.
4: Krkatová, Sobka. Strašná věc, člověče.
5: Co?
4: Krakatit.
3: Pro mě to byl duševní aristokrat. Byla jsem fascinovaná jako vnitřní elegancí mimo jeviště. Tam se dá hrát ta elegance. A pak se z vás může stát jako buranský zvíře, když slezete. Každý je nějaký, že jo? Pro mě byl pan Heger vnitřně elegantní, laskavý člověk. Já jsem původem Ostravačka a už jako dítě jsem vlastně od svých 10 let byla přizvána k spolupráci na dětské role v Českém rozhlase Ostrava. A samozřejmě, že všichni rozhlasáci věděli, kdo je pan Karel Heger, jeho pořady se poslouchaly a nemohla jsem jako zůstat mimo, abych si vůbec nevšimla, že někdo s tak zajímavým hlasem, s tak zajímavým projevem a s takovou úctou toho okolí, který ten audioprojev poslouchalo, abych zavnímala, že existuje. A to byl pan Karel Heger, tak asi takhle jsem ho zavnímala daleko dřív, než když jsem potom po úspěšných zkouškách na DAMU, na herectví, přišla do Prahy a tam jsme samozřejmě chodili na veřejné generálky do Národního divadla. No a tam jsme byli všichni absolutně paf, jako třeba z představení Srpnová neděle nebo ze všech těch tehdy dramaturgických skvělých počinů. A tam vlastně nás fascinoval pan Heger. Smrt obchodního cestujícího, no ano, to bych nikdy nezapomněl, to bylo úžasný, úžasný.
6: Bernarde, ty seš pro mě úspěšný muž.
7: Ale.
6: Jo, dám na tvou radu.
7: K čertu, jaká rada, jak já vám můžu radit.
6: Můžeš.
7: Ne, ale jenom na jedno jsem se vás chtěl vždycky zeptat. Stačilo přece, aby šel do letního kurzu a udělal zkoušky znova.
6: No jo, to je fakt, vidíš.
7: Neřekl jsi tomu vy, aby do toho kurzu nechodil?
6: Já? Prosil jsem ho. Poručil jsem mu to.
7: No, tak proč nešel?
6: No jo, vidíš to proč. Já nevím, to je otázka, která mě straší už 15 let. Na zkoušku se vykašlal, se vším praštil a zhasnul, jako kdyby dostal palicí do hlavy.
7: Byli nerozčelili.
6: Ale nech mě, Bernarde, nech mě, ať to řeknu, já musím s někým o tom promluvit, rozumíš? Já tomu nerozumím, myslíš, že je to moje vina, Bernarde, myslíš si to já, jako kdybych mu ublížil, nebo něco, já nemůžu pro něho nic udělat.
7: Byli, tak si to tak
6: ale
7: neberte.
6: Ale nech, Bernarde, co v tom hrome, proč s tím praštil, když zbyl jeho kamarád.
7: Počkejte.
3: Víte, v čem byl fascinující, aspoň pro mě, on byl vnitřně autentický. On nehrál, on tam vždycky byl. A forma jeho projevu, tedy estetika projevu, to řemeslo, kterým to dělal, nebylo na koturně takzvaně. Jo? Nebyly tam nadnesené tóny, že teď, já umírám. No nikdy, toho se nedopustil. A taky, když šlo o velmi emočně vypjatou situaci, nikdy pan Heger nesklouzel do patosu. Protože patos, tak tomu rozumím já, je náhražka za to, že ten herec to necítí, nemá tam co dodat, a v podstatě zahraje ten cit. A protože nezná parametry a limity skutečného citu, tak to přešlápne a duní to. Tak to on neměl nikdy.
8: Smrt obchodního cestujícího. To je hra, kdy jsem 3 hodiny bezustálně na jevišti a tak je to námaha i fyzická, i nervová. A tak také při ní ztrácím snad nejvíc na váze ze všech svých úloh. Je to opravdu hra i nervově vyčerpávající, takže po ní špatně spím, nemohu dlouho usnout. Role ve mně doznívá nervovým vzrušením ještě dlouho, dlouho po ukončení představení.
3: A taky jsem měla vlastně to štěstí, že třeba u zkoušek na Damu, kam chodili filmoví režiséři, si mě všiml filmový režisér Vladimír Čech, který v té době točil velmi úspěšnou sérii detektivek, kde Alibi nestačí, Alibi na vodě a tak. A v těch filmech hrál hlavního vyšetřovatele pan Heger. Takže tam najednou jako absolutní studentský herecký kandrdas jsem se na profesionální půdě dostala do blízkosti pana Hegra. Dokonce v tom třetím pokračování Alibi na vodě jsme měli spolu takovou skvělou partnerskou scénu, na kterou jsem dodneška pyšná, kterou on prožil v úzkosti a hrůze, protože byla to situace, kdy já jsem v holičství, jako holičská ficka, která to s břitvou umí, že jo, a mydlím pana Hegra na křesle. Ostrou břitvou ho skutečně holím a vyděšený velmi herectví pan Karel Heger s vyděšenýma očima upřenýma na mě a cukající před tou ostrou břitvou, kterou hrbitě kmitám kolem jeho brady, očí a nosu, mě klade scénářem předepsané výslechové otázky. Jo. Do dneška tohle video, ta scéna běhá prostě na internetu a je to něco, na co se ráda podívám. No,
5: no. Tak ten fotograf Lauchor patřil mezi ty dospělejší?
9: Jo, to ne, to bylo úplně něco jiného. Víte, oni totiž fotil na kšeft, na takový reklamy, ale jenom tak, rozumíte, jo? A pak s ní vyhrál nějakou cenu v Paříži. Je, teda, ale něco vám řeknu. Já bych se fakt takhle jenom nedala fotit. Hmm. Ne.
5: A jak Zuzana zacházela s Konrádem?
9: No tak...
5: Zuzana, opatrný.
9: Ona ho brala hrozně vážně. Ona se vám kvůli němu se všema rozešla a ten měl doma strašný malér. No to víte, ženatý člověk.
5: Moment.
9: Co je?
5: On totiž není ženatý.
9: Jo, tak on nemá tu Dvořákovou za ženu? Páň, a proč teda tak žárlila?
5: No. To dělají ženský radši než vařit.
9: Jo, náhodou, ona se mně hrozně líbí. Já jsem ji viděla totiž ve filmu. Ale stejně vám řeknu, že je to hrozná škoda, že jsem tenkrát nebyla doma.
5: Nic. Kdy pak jste to tenkrát nebyla doma?
9: No, když přišla k nám, ona přišla přeci za Zuzkou.
5: Aha, nic, už se holit nebude.
9: No, už ne?
5: Ne, už se nebude holit. Ne.
3: A jenom mě pak pan Karel Heger říká, já jsem měl zaražený krevní oběh, protože jsem věděl, že oni neměli tupou břitvu, rekvizitáři, a že vám dali ostrou. A vy jste sadistka, Heleno. Heleno mi říkali tenkrát. Heleno, vy jste sadistka, protože vy jste viděla ten děs v mých očích a protože jste si asi s tou rukou a břitvou byla jistá, tak jste šmidlala, já bych vás nejraději zabil. No, jsou to krásné vzpomínky.
8: Já vím, že byste ráda slyšela nějaké ty veselé historky, které jste si poslechla z úst některých mých kolegů nebo kolegyň. Neříkám, že žádné neznám, ale nezdá se vám, že by posluchače zajímalo podívat se do zákulisí zase trochu jinak? Ono je totiž nebezpečí, že si lidé pak představují herectví jako něco neobyčejně lehkého, veselého, zábavného. No, že je v tom zákulisí jen samá legrace. Někdy je, ale jako ostatně v každém zaměstnání. Ale jinak je to nakonec práce jako každá jiná.
3: Díky svému mládí jsem ty dcery hrála. Panu Hegrovi už pak na Národním divadle v Thornton Wilderovi jen o chlup. A to jsem si vlastně užívala a hlavně tam jsem od něho dostala jednou radu. My jsme zkoušeli a mně se to nějak moc nedařilo, protože já jsem byla takový ten typ, který inklinoval k civilnějšímu herectví, takže to řemeslo pro velkou scénu mě moc nešlo. A sedím v té místnosti, kde jsme čekali, než půjdeme na zkušebnu a budeme pracovat. A docela schlíple jsem tam seděla. Byla pauza, vyšel pan Heger a říká, tak co, Heleno, vám se dneska nějak jako nebe nerozsvítilo. Jako, co se děje? On byl totiž velmi pozorný a empatický ke svému okolí. Jo? To byla jeho velká lidská kvalita. A říká, co se děje? A já říkám, no, nějak se na tom jevišti stydím, že tomu nejsem dostatečná, jo, řemeslně vybavená a to. A on říká, ne, Heleno, helejte se, nebuďte poraženecká. Vyjděte z těchto premis. Talent máte. Nemáte ještě úplně dobrý řemeslo. A v podstatě, co vás zahlcuje, je přemíra citu. A vy tím ztrácíte kontrolu nad formou. A to jeviště potřebuje formu. Víte, zamyslete se nad tím, do jaké míry budete, a to je ta věčná otázka, že na mostě se potká rozum a cit a říkají si, kdo komu uhne, protože jdou v protisměru. Takže nemějte to v protisměru, jo? Udělejte si z nich kamarády z rozumu a citu a takhle postupujte při své práci na jevišti. Tohle mi řek.
10: Kolik hodin začíná váš pracovní den?
8: No tak asi kolem 5:30 ráno, když filmuji, a o málo později jindy.
10: Budete mě považovat za velmi zvědavou, když se zeptám, co snídáte?
8: Já vím, že mnozí lidé mají ještě dnes o hereckých snídaních trochu hollywoodské představy. Možná, že i vy si myslíte, že vstávám, vykoupu se v koupelně vyložené zelenými a černými kachlíky, opatřené pultuctem různých sprch, pak mě japonský sluha vymasíruje.
10: Obleknete si hedvábný čínský župan?
8: Ano, jdu do svého studia, kde na mě čeká můj tajemník, předloží mi noviny, dá mi podepsat šek pro podpůrný spolek bývalých jazzových hráčů. No, pak se dám do snídaně, pochopitelně nějaký pineapple juice, vločkovou kaši, čaj se sladkou hustou smetanou.
10: Šunku s vejci nebo omeletu?
8: Ano, ano, pak si zapálím cigaretu, že? Zvoní telefony, hlásí se přátelé, pokud ovšem už vstali. Zvoní ze studia. No tak, tak to není. Snídám čaj bez husté smetany, s cukrem nebo medem, k tomu chléb s máslem, všechno pěkně v letu, protože dole už houká auto.
10: Tedy přeci auto.
8: No, víte, kdybych jel elektrikou z Bubenče na Barrandov, trvalo by to dlouho a musel bych vstávat ještě o hodinu dřív.
3: Jo, a já si ještě vzpomínám na jednu drobnost. Já jsem s ním měla, a na to jsem velmi pyšná, obchodní vztahy. Pan Heger byl velmi vytíženým člověkem. A teď se to snažil logisticky všecko stíhat. A když jsme měli představení ve staváku, tak já jsem vždycky ctila pravidla, povinnost herce hodinu před představením být v divadle. A přijela jsem tím svým odlučeným Fiatkem a zaparkovala jsem, my jsme měli vyhrazený parkoviště u zadního vchodu. No a pan Karel Heger si toho všiml a v představení, který jsme měli spolu, on vždycky přijížděl na poslední chvíli a parkoviště bylo plné. Tak si mě jednou vzal stranu a říká, Heleno, já mám pro vás obchodní návrh. Já říkám, obchodní návrh, a teď jsem čekala, že mi řekne, že s ním někde budu hrát na nějaký televizi nebo ve filmu, jo, tak jsem nastražila uši. A on říká, já bych vám nabídl určitý finanční obnos, když já přijedu na poslední chvíli, jste mi odjela svým autem a já bych zaparkoval místo vás. Řekněte si obnos. Já jsem to brala jako velkou poctu, že mě vůbec oslovil a vlastně o soukromé věci se se mnou bavil, jo. Říkám, no ano, no, jako, a dával byste mi korunu? A on říká, no ale ne tu na hlavu, myslíte korunu, kačku? Já říkám, ano, ano, kačku, já bych si je schovávala, že by byly od vás, jako, jo. Takže to byl můj obchodní vztah s ním a skutečně jsem měla zavařovací skleničku, kde jsem měla kovové mince od pana Hegra, které mi dával za to, že jsem uvolnila parkování. Protože já jsem v tom představení, že neměla tak velký part, čili jsem měla určitou dobu, kdy jsem mohla sednout do toho auta kolem objíždět a někam to prostě šoupnout. Jako to je moje vzpomínka, jako úžasný. On měl smysl pro humor a byl jako... byl moc fajn. Kromě příjemných a hezkých situací mám ale i takové jako pro mě trošku bolestné vzpomínky, protože si vzpomínám třeba na situaci, my jsme byli dopoledne svoláni na aktiv činohry, že nám bude představen nový ředitel divadla. To byl ten 69. rok, ano. A nastoupil pan Přemysl Kočík a měl k nám poměrně dost dlouhý projev. A na konci toho projevu, tak jako do pléna nás seřazených jako členů činohry, řekl, no a máte k tomu někdo něco co říct, jako tak řekněte, co byste chtěli. A přihlásil se pan Heger a velmi kultivovaně a neagresivně říká, no víte, mě vadila a jistě nejenom mě, jedna věc, že vy se nám přijdete představit jako ředitel Národního divadla a celý svůj poměrně dlouhý projev čelem ke všem, kteří tady sedíme a mnoho z těch, co tady sedí, si zaslouží úctu. Odříkáte s rukama v kapsách. A já, když jsem se podívala na pana Kočího, tak jsem viděla vraždu v jeho očích. Já se omlouvám, že hovořím v tak šílených metaforách, ale prostě tam prolítla sekyra tou místnosti. A pak jsem se byla podívat na představení Vojny a mír, protože jsem tam měla dělat záskok. A sedím asi tak ve čtvrtý řadě, jako na tom krajním sedadle v hledišti a vpravo je lože ředitelská. A tam mě najednou zaujalo, že se tam vždycky rozsvítilo světlo a pak zhaslo. Tak jsem se koukla do té lože a tam seděl pan Přemysl Kočí a vždycky si rozsvítí, když pan Heger na forbíně měl svůj monolog a začne něco psát a když pan Heger skončil, tak světýlko zhaslo a jelo se dál. A to se dělo během celého představení. Za pár dnů jsme se dozvěděli, že pan Heger má absolutní zákaz jakékoliv umělecké činnosti mimo divadlo, protože bylo zjištěno, že je tak přepracovaný, že se nesoustředí na své divadelní povinnosti a na jevišti odvádí nepřesné výkony, pokud jde o textovou přesnost a všechno. A mně se to spojilo s tím, že ten pan Kočí v té lóži vlastně si zapisoval chyby pana Hegra.
8: Stává se to zřídka, ale stává se to, protože herec je také jenom člověk. A tedy tak se mu může stát, že se mu po veliké únavě odkrví mozek a paměť selže. No ale neštěstí to není, tragické to není, tady pomůže buď napověda, nebo spoluherci sami. Prostě hrají dál a ten, kterému selhala paměť, se za chvíli zase chytí v textu.
3: No, takže v podstatě ten zákaz byl asi v souvislosti i osobního vztahu vůči panu Hegerovi ze strany nomenklaturního ředitele pana Kočího, protože pan Heger byl vždy velmi soustředěný. A vzhledem k tomu, že hodně pracoval, tak si třeba pamatuju spíš z filmového natáčení, že jakmile skončil záběr, ve kterém byl aktivní, tak měl mimo dekoraci židličku, kde si sedl, zavřel oči a třeba na 10 minut nebo na 15 minut on usnul. On uměl relaxovat tímto způsobem. On nemarnil své síly třeba mezi záběry a tak to nedělal ani při zkouškách v divadle. Tím, že by tu vnitřní koncentraci, kterou věnoval roli a tomu výkonu, rozptyloval tím, že tam pak bude žvanit o tom, co měl včera k večeři, anebo kdo s kým, kde kdo. Jo? On působil introvertně, ale nebyl to introvert. Ale díky absolutní koncentraci vnitřní na práci, tak v průběhu té práce i v těch pauzách on asi v sobě hovořil sám se sebou a s tou rolí. Si myslím já, tak jsem to viděla a já ho zažila v těch situacích.

0: My jsme se setkali naposledy v maskérně na Kavčích horách, protože jsme točili Dietlovu Nemocnici na kraji města a tam prvním obsazením, původním primáře Sovy, byl pan Karel Häger.
1: Domnívám se, že by nebylo dobré, kdybychom se rozešli a já vám to neřekl.
2: Co?
1: Že jsem se mýlil.
2: V čem mýlil?
1: Ve vás. Od začátku vaší práce jsem vás častoval despektem a nedůvěrou. A teď bych vám chtěl říct, že si nemyslím, že by z vás nemohla být ortopedka. A právě naopak. Jsem si jist, že už s ortopedkou hovořím. Jsem rád, že jsem nucen se vám omluvit.
0: Já si vzpomínám prostě na situaci, kdy ráno sedíme v maskérně na Kavkách. Po levici seděl pan Häger a po pravici seděl pan Kopecký, jo? No a pan Kopecký začal kýchat a kašlat a do toho se ozval pan Häger a říká, promiňte, pane kolego, ale jako to je dost nezodpovědné, že v tomhle stavu, protože pan Kopecký ještě prohodil, že má teplotu asi 39, což i komentovala ta paní maskérka, tak pan Häger velmi zdvořile a opatrně, jako proč jste nezůstal doma, vždyť nás nakazíte. A na to pan Kopecký řekl, no jako nezlobte se, já jsem volal, že chci zůstat doma, ale pan produkční mě řekl, že pro mě posílá auto a jestli nepřijedu na natáčení, že prostě ten filmovací den zaplatím. No a za pár dnů na to jsme se dozvěděli, že pan Häger je v nemocnici, a jeho organismus to neustál a pan Häger umřel. Čili on se skutečně nakazil a navíc pan Häger byl tenkrát v psychicky velmi složité situaci, protože v divadle probíhala tenkrát docela jako podivná personální politika ze strany vedení. Myslím, že tam dostali právě někteří z těch sloupů činohry, jak jsme jim my kandrdasové říkali, výpověď a pan Häger v podstatě zareagoval tak, že dal výpověď taky. No a myslím si, že celá tahle situace přispěla k tomu, že pan Häger a jeho srdíčko prostě tu situaci už nevydrželo.
1: Během představení, jak jsem se zmínil, stoupá krevní tlak. Srdce je mimořádně zatíženo. Tak třeba takový souboj Cyrana z Bergeraku, kde herec nejen šermuje, ale i recituje, to je námaha pro atletického sprintéra. A jevištní prostředí bývá velmi, velmi často zaprášené, nedost větrané. To jsou i filmové ateliéry. A to všechno přidává na fyzických obtížích.
0: Podívejte se, herecká duše je velmi citlivá duše. Jo? Jak by ten člověk nemohl hrát? Jako my nemáme materiál pro hraní, kladivo, jo? Nebo nějaký nástroj. Naším nástrojem je naše psychika a naše citové vybavení plus to řemeslo, abychom to mohli sdělovat. To znamená, že investujeme do té práce hlavně sebe. A jakmile někdo začne útočit na podstatu vaší bytosti, vaší osobnosti, vaše existence, tak vlastně současně útočí i na vaše výrobní prostředky.
3: Herec je sám svým uměleckým materiálem. Je svým štětcem i plátnem i klavírem. A má proto věkově vymezený možnosti tvůrčích vrcholů.
0: Nečekaný odchod pana Hegra, to jsou dvě polohy, víte? Nečekaný odchod kohokoliv z lidského hlediska vás bolí. Vás bolí, páče to ztráta toho nejcennějšího, co člověk má. A nečekaný odchod někoho, koho si vážíte a koho jako divák a jeho žák a vlastně řízením osudu i občas jeho partner na jevišti, jo? No je to něco, s čím se člověk nemůže smířit, zvlášť když se dopátrá v souvislostech kolem, že to do značné míry bylo někým zaviněno, určitými tlaky na toho člověka, které samozřejmě nemohl unést a byla to velká tragédie pro Národní divadlo a pro české herectví, protože to byl člověk, který takový se neopakujou.
4: Takové bylo vzpomínání herečky Helgy Čočkové na jejího kolegu Karla Hegra. A o čem bude magazín Vlakem Libereckým krajem? Řeč bude třeba o rozdílech v řízení parních a motorových lokomotiv nebo o historii a provozu slavné kořenovské ozubnicové dráhy. Autor pořadu, redaktor Pavel Petr, si totiž k mikrofonu pozval Václava Mrázka, bývalého strojvedoucího, člena spolku Zubačka a moderátora železničářských akcí. Pořad Vlakem Libereckým krajem začne hned po písničce Věry Špinarové.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem rozjíždí své další vydání. Zastavíme se společně v Kořenově, kam na zubačku často míří kroky mého dnešního hosta, milovníka železnice Václava Mrázka. Jeho hlas tam můžete slýchávat při moderaci jednotlivých akcí. A na úvod bude řeč hlavně o parních lokomotivách.
3: Pane Mrázku, já vás často vydávám prakticky při každé akci v Kořenově, kde se tam chopíte mikrofonu. To znamená, že od malička, od mládí vztah k železnici.
4: No já mám 51 roku odježděných na kolejích. Já jsem jezdil jako strojvedoucí a ještě začínal jsem na parních mašinách. Odtopil jsem si 3 roky a vlastně 7 let od roku 73 až do roku 80 jsem jezdil jako strojvedoucí na parních lokomotivách.
3: Uvidíte, jaké to bylo.
4: Tak nějak, když dneska tu parní lokomotivu z dálky vidím, tak je to úžasná romantika. A když jsem se, dneska už ne, už mám propadlou licenci, ale když jsem se na to dostal v rámci historických jízd, jako strojvedoucí si zajet výjimečně s tou mašinou, tak jsem vždycky konstatoval, bylo to hezky, ale do turnusu bych na to už nechtěl.
3: Nechtěl, už by to nešlo, už by to člověk asi nezvládal, bylo by to i fyzicky náročné.
4: No hlavně, když to srovnám, tu špínu a ty všechny podmínky a povinnosti a to, co všechno člověk musel na té parní mašině udělat, tak si strašně rychle člověk zvykal potom na tu jinou trakci a už by se na to nechtěl vrátit. Teda. Ale vzpomínky na to jsou, ono vždycky to hezký tak nějak zůstává v paměti. Ale pak, když je ta zkušenost, že se s tím sesvíst a prožít si na tom jeden den, tak si říkám, ne, už bych na tom nechtěl trvalé jezdit.
3: Ale Maschinenführer, to byla určitě vážená osobnost v té době, ne?
4: No, tak nevím, jestli vážená, hlavně jsme měli asi 3x nadělanou i vlastní dovolenou, protože těch strojvedoucích moc nebylo a takže těch přes časových hodin a to bylo, jak říkám, 3x nadělanou dovolenou, no tak peněz ve srovnání s většinou lidí tehdy za socialismu to nebylo s penězma tak nejhorší, ale ty hodiny, soboty, neděle, svátky, všechno, tak asi se to vyrovnalo.
2: Svěřil se Václav Mrázek v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. V našem povídání budeme za pár minut pokračovat. Hned po písničce.
5: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Práce na parních lokomotivách. Jaká byla a co přinášela? O tom jsme si v Kořenově povídali v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem s bývalým strojvedoucím Václavem Mrázkem. Teď je čas na pokračování.
1: Vy už jste zmínil, že ten přechod byl pak poměrně, řekněme, snadný na ty, řekněme, motorové, dieselové lokomotivy, ale ještě se zeptám, kde všude se jezdil, na kterých tratích, ať už tedy s parními lokomotivami, nebo pak později.
2: No, jezdil jsem od posunu nákladních vlaků, osobních vlaků z Liberce na všech pět směrů, na Žitavu, Avansdorf, na Českou Lípu, Děčín, Turnov a Všetaty a Nymburk. Ještě jsem byl i na Starým Těšnově, Tanwald a Harachov. Vlastně moje poslední túry byly na Nových Štádlerech směr Liberec, Klaska, Poremba a Gurna. Tam jsem ve svých 70 letech končil na dráze.
1: Bylo už to daleko jednodušší asi obsluha těch moderních vozů.
2: Obsluha vozů určitě, ale těch povinností zase oproti tomu, co bylo dřív, tak těch zaměstnanců kdysi na všechny možné úkony bylo spoustu. Kdežto dneska všechno musí dělat strojvedoucí, za všechno zodpovídá strojvedoucí a na všechno je strašně moc času a není pomocník. Není nikdo, kdo by nějak spolupracoval nebo tak. Takže každá doba má svoje prostě.
1: Měl jste z těch tratí, které jste jmenoval, nějakou jsou nejoblíbenější, kde jste nejraději jezdil?
2: Já jsem asi nejméně raději jezdil do Nymburka, protože tam jsou takový táhlý roviny a když tam svítí to slunce a Nymburk je plný a zátěžové ji nebere, tak to na ty páze bylo dost drastický teda, protože z jedné strany slunce, z druhé strany kotel roztopený, tak tam na ty Nymburky jsem moc rád nejezdil. Taky možná dělalo svoje, že jsem tam chodil do školy na dopravní a takže to, že jsem neměl na to úplně nejlepší vzpomínky.
1: Naopak nejoblíbenější trať.
2: Rád jsem jezdil do Děčína přes Varnsdorf, rád jsem jezdil na Zubačce do Kořenova a potom do ty Sklásky Poremby, to byly takový moje oblíbený tratě.
1: A ještě se musím zeptat samozřejmě na Zubačku v Kořenově, vás tam, jak jsem zmínil, pravidelně potkávám, tak vřelý vztah právě k Zubačce a k tomu všemu, co se tam děje.
2: No, já jsem členem spolku Zubačka, ale vzhledem k tomu, že došlo k různým změnám teďka po rekonstrukci na draží, tak už nebejvají stánky s prodejem a se suvenýrama na peróně. Bylo to přemístěné k nově otevřený výtopně, no nově 2016. No a teďka prostě se to tak nějak ta největší činnost stěhuje k výtopně a to moderování už není tak nějak potřeba, tak já už jsem toho nechal. Ono už taky bude mi 75 a ta aparatura je nějak každý rok těžší.
0: Hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem je bývalý strojvedoucí Václav Mrázek. V závěrečné části se vydáme na Zubačku, o které byla před pár okamžiky řeč.
3: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bývalý strojvedoucí Václav Mrázek je hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem. V předchozí části jsme se už dotkli zubačky, teď se jí budeme věnovat ještě víc. A zastavíme se také u motorového vozu Hydra, který měl nedávno svůj křest v prostorách libereckého dopravního podniku.
1: Tam je v Kořenově nějaký exponát, ke kterému máte hodně blízko.
2: No, já bych řekl, že to, že ke všem exponátům tak nějak strašně mám rád po generálce trojku Rakušanku, ale na tom jsem se já nijak nepodílel, to byli zase jiný mladší a to, který na tom dělali. A celkovou tu atmosféru kořenovský tratě i ty dějiny v době, když to bylo ještě v Německu, když tam byla státní hranice, Kořenov, přechodová stanice a tohle všechno. O to se zajímám, o původní názvy dnešních stanic, jak se to jmenovalo kdysi, tak je to prostě taková jedna z mých takových zálib. No.
1: Můžeme té mladší generaci přiblížit některé ty názvy stanic, jaké byly?
2: Třeba Kořenov se jmenoval Grintal, Výbnanový svět, která dneska už neexistuje, se jmenovala Neuwelt, Jakušice byly Jakobstál, Sklářská Poreba byla Schreiberhau, Pěchovice dál byly Petersdorf, Jelenia Góra byl Hirschberg, v opačným směrem z Kořenova Dolní Polubny bylo Unterpolaun, Desna byla Tiefenbach-Dessendorf, Tanwald byl Tanwald, ale s dvěma na s dvojitým V, a dál Smržovka Morcherstern, Lučany Wiesenthal.
1: Paměť je skutečně neuvěřitelná. A ještě se vrátím, nebo zastavím u toho, co jsme tady dneska viděli, Hydra, motorový vůz. Měl jste možnost s ním jezdit jako strojvedoucí?
2: Ano, měl jsem možnost s ním jezdit. Jeden čas se s tím i na zubačce jezdilo v době, když bylo několik nepříjemností s 843 zvanýma Rakev s bržděním, tak byly jeden čas nahoře zakázaný a jezdilo se tam s Hydrama, nebo jak se nověj říkalo, s Katrama, takže i takhle to znám.
1: No a jaké má třeba jízdní vlastnosti? Můžete něco o ní říct?
2: Hlavně je to motorový vůz po rekonstrukci, byl mu vyměněno hnací ústroj, motor je typu Caterpillar teď, dveře jsou jinak, kdysi byly dveře výklopné do stran, teď jsou dveře posuvné a tak je to vlastně už trochu jiná řada, než byla ta původní. Ale co se týče jízdních vlastností, celkem v tom kontextu doby, kdy byla vyrobená, tak docela dobrý.
0: S Václavem Mrázkem jsme si povídali třeba o parních i motorových lokomotivách a kořenovské zubačce. Tím vším jsme naplnili dnešní vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Liberec,

0: Nejvyšší prodejní cena benzínu zítra mírně vzroste. V Novém Boru bude základna zdravotnické záchranné služby. Lidé můžou vidět nový model takzvaného libereckého mrakodrapu. V noci i zítra bude jasno, v noci až 10, přes den až 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Maximální ceny nafty zítra klesnou, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. To je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. To je o 5 haléřů více než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Zdravotnická záchranná služba bude mít novou výjezdovou stanici v Novém Boru na Českolipsku. Po České Lípě a Doxech bude v regionu třetí. Radnice nechá vypracovat projekt umístění základny do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v ulici Generála Svobody. Vedení města chce 10milionovou investici zařadit do rozpočtu na příští rok, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: My bychom podle poplachového plánu měli mít třeba profesionální stanici hasičů. Máme výškové budovy, horké provozy. My bychom měli mít právě stanici záchranné služby. Dlouho jsem měl pocit takového nechtěného dítěte. Jsem rád, že tenhle postoj se změnil.
0: Budova sídla Libereckého krajského úřadu má vlastní pohyblivý model. Návštěvníci si ho můžou prohlédnout v jejím vestibulu. Uvidí tam rozestavěnou budovu, která letos slaví 50 let od dokončení. Pohyb zachycuje unikátní metodu zdvíhaných stropů, popisuje jeden z autorů Ondřej Drahokoupil.
2: S tím, že spodní část stavby po to čtvrtý patro, který je stužený, jak můžete vidět na modelu, tak postavili konvenčně. Na tom čtvrtém patře odlili všech zbývajících 13 stropních desek té věže a potom ho hydraulicky naposouvali všechna ta patra na správný místa do vejšky.
0: Budova přezdívaná Liberecký mrakodrap měří 78 metrů. Jejím autorem je architekt Zdeněk Plesník. V minulosti sloužila státnímu výzkumnému ústavu textilnímu. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali, informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měly také preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Počasí. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítra očekáváme většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Tato uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnuti, co z toho havlovického deníku nebo z havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řekoplavců a řekyplavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfém.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfém o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná, mi napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz.
1: No, ale mě napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak, a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Maginsová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Res Dogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníci.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co ses dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Ta velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
1: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
2: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
3: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
1: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
4: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
0: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
5: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film 3 barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
0: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
6: Alex a host.
7: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
8: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitaminu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 a SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny. Dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějak tím dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak, a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháče, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo. Ale kompresní podkolenky, to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům s kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinou.
1: Jen to říkáte.
0: Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom, když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No moc děkuji,
0: vás
1: to jste mě potěšila.
0: Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase z rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z té dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře, my jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vystavuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava.

0: Obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
1: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
0: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
2: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Dlouhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

jako bárka na pořád. Jen tak větrem dát se hnát do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil vždycky rád.

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vrací

Tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

Se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou mážit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 52 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu právnickou.

0: projekt je financovaný Evropskou unií, celkové náklady jsou asi 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
1: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
2: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svoji správu právě město Kaplice. Sport.
1: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dál.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opak jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice po mě usiloval, jo. Jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlob se Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se kechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmar, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo, nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. Měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedno se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasa. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on když v nějaké bazě říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paž bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád a kapám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rýjí na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočník.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano. Neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No asi o rok a půl, pač, v prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen, já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: říct, co ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselohrou, co... No, Veselohrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: Jo, a teďka nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mně mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam, Ta mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšper, který ho teďka studuju, protože
3: Štruji
2: jsem
3: šel do...
2: Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. Tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: to okno,
2: to pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekurita, Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Půl, všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem, to
3: nepřetahujem. Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Ženo, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončili. Já když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klásný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, Petr. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
3: Ano.
2: Tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdence zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc a o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, co že to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba noční linky. A kdo se dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro. A ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem já ten narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, ano. Jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: Je to
1: všechno.
0: Tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte dneska, je 23. zítra je svatého Jana, ano. Svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička. A tak dál nosíš po kapsách si mládí, Valdemar Matuška, a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a jeden 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila hra divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Oni tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě, takže vás rozesmějou skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají, uh-huh. A sklouzavkou dolů, že? A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý zkuzavce, že? Yeah. Říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu.
0: Kus to.
1: A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylez nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka. Tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně. No, je to prostě nádhera, já si to strašně užívám. A vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
0: Ano.
1: Byly tak mezi 10 let. A hodně se mě tady mívávala, jo? Takže ty výšlechty byly i od nich. Jako jestli ještě můžu,
0: určitě.
1: Abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky. Bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, ze toho jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo? To veliký dýně. A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky. A Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlel a říkal se, Martinku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jiřa. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu pousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Jo? A to, že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude pousatý. No, děti jsou úžasný.
1: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc a moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
1: Všechny dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo jí pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: Naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opéře Čertova stěna.
0: Aha.
1: Tady v Plzeňském divadle, ve velkým, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže hned
1: byla pohotová. To je takový pohotovej prostě človíček. A to je jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasměje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit. Taková
0: ještě by mohla říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: tak to asi to už brzo, protože to, oni jsou hrozně, jako já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Souhlasím, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, bude to všecko jenom jiný.
1: Se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím měl teďka legrace.
0: No to jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s nima je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je tohle lepší než televize.
1: Jo,
0: opravdu, no,
1: my jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: Hlída.
1: Máme voslí. No jo, máme voslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě. Takže jako to, tak. No, takže to je asi všechno, co
0: Moc
1: jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně. Naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak rozhněvat a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já o koze a on o voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je to
0: smíchu. Ano, ano.
1: Ano, ano. Ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano. Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, ano, tam, tak no, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, a já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany, ano. A tam je už letitý dechovkový festival. Aha. A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, to je kouzelné, dětský den.
1: No, oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Ano, krásně.
1: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem. Ano. A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavilo.
1: Nasmáli,
0: to teda.
1: Říkám, kde na to ty děti chodí, na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak ano. My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty.
0: Ano.
1: Jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Ano.
0: To je nádherný.
1: Takže opravdu jsme nasmáli teda oba
0: to jo,
1: dva.
0: To jo.
1: Takže to by bylo také, no, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a
0: ano.
1: U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no,
1: tady tím nepostižený, tady to udle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který jeho práce je jeho koníček, takže...
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, mám jí moc ráda.
1: Ano, už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku. A, takže takhle.
0: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
1: Mějte se krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linky, a tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví, tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu.
1: Jo, tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná, a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho, a mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala, četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: strategické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi, no. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda,
0: tak.
1: Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně s vámi souhlasím.
1: Pan Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška a Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma. Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, nějak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když tak krásný i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárek vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnučata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, a šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá
0: málo. Tak to bude rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana, Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla, že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehdy mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už mám jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý

0: Posloucháte Noční linku, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo, ano. Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého obydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře, dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju. Děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšpechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že ho nikde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jenže on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel podvozek
0: stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remíza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpěla by nevymyslel. Ano. Říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev. Tábor. Teď už jsem starý a mojí společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to nepletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože tady jde, to něco jde. Je to tříbarevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív placha, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo takovou trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by... no prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy, no dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří, a my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě sousta propovídek spousty, zřejmě spousta propovídek, s dobrou náladou jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdroje mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku, teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roků, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, protože ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká, už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera, a takže jsem přijela z porodnice s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála a tak se dívala a všechno, říkám, tak teďka ji vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, tak já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem tam povídala, a jak tady to zpeš?
0: To je co, že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže se nezábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to David Prachař a no tež Rybová. Takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takový vzpomínky a zábavný a jo a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp tam měl právě tam měl Pavlinu Filipovskou, ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je, Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe, teda.
0: To je pravda.
1: Srandu si dělá, no. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no, takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu, já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám, a tak já mám ráda zábavný a potom soutěže, tak to taky, Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je, taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, a, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mě tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no, ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Které jsme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, jenom, že Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. jídlo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt hodoním, to je tady moje. Jezdím, ale
0: že to bylo jako jet. Daleko, že jo, ale přece
1: no,
0: jenom, když je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: tak
1: Prahy.
0: Tak to je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím.
1: A já děkuji za písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Dávejte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, jsem takovej tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějo. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: Ano. Vedlejší, toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptal, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže, že ono takhle, říkala mu, že ono sila pod srdcem taky, ano, jak se to říká.
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu do sila snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to, to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou. A on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila? Bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano, ano, ano.
1: Babičkou,
0: ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale...
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no, no, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je lepší,
0: tak,
1: když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda, tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem Divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsyth.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem.

0: pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
1: Jmenuji se Sidney Huddleston.
0: Stáří?
1: 47 let.
0: Odkud?
1: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
0: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
2: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
0: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
1: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
0: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
2: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
0: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
3: Podvodníku! Ignorante! Šarlatáne!
4: Zloději meteorů!
3: Lupiči astronomických objevů!
4: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
3: Hanbo veškerého hvězdářství!
4: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
3: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
0: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu Hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí Čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
5: Zephyrin Xirdal.
0: Stáří?
5: Je mi 31 rok.
0: Bytem kde?
5: V Paříži.
0: Kdeže?
5: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
6: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecker, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
0: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo... Špionáž. Ano, o synovce bankéře Lekéra se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou, fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1, kde zřejmě o nejstarší záznam jejíž agenti špionáže učinili.
7: Vyzařování
5: energie. V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
7: dynamosférou.
0: Ano, slyšeli jste dobře. Zephyrin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zephyrin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecker, jeho strýc.
8: V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
7: Ani jediný strýčku.
9: Ani jediný santým.
7: Ale strýčku.
6: Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
5: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
6: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
5: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
6: Dobrá investice?
5: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
6: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
5: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
6: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
5: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
6: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
5: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
6: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
5: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů,
7: nýbrž pouhý.
10: Dostejte!
8: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
12: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
13: Svět je tak velký.
14: Býval velký, milý Sullivane.
13: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
14: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
13: No a to znamená?
14: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
13: Ne.
14: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
13: 7?
14: Odtud lodi do Bombaje je 13 dní.
13: 20?
14: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
13: 23?
14: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
13: 36?
14: 6 dní to trvá do Yokohamy.
13: 42?
14: Přes Pacifik do San Francisco 22 dní.
13: 64?
14: Vlakem do New Yorku 7 dní.
13: 71?
14: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
13: 80 dní,
14: ano, pánové.
13: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
14: Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
13: Nemusíte ho znát, pane Foggu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
15: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
13: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
15: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
14: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
16: Ale pánové...
15: Když si pan Fogg myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
14: Dobrá, vykonám ji.
15: Kdy?
14: I hned. vsázím 20 tisíc liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut. Ujednáno.
17: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
14: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
17: Ano.
14: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
17: Ano.
14: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
17: Ano.
14: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
17: Co?
14: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivan?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dostavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40 letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne. Nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi.
5: Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: Na slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: A co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
6: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
6: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
6: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
6: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
6: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: Ah.
6: Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane.
1: Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
6: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
6: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
6: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
6: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
6: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
6: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
6: Pusťte mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
6: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
7: Na kolena! Padněte na kolena!
6: A to je přece Paspartu!
7: Udeřte čelem o zem!
4: Já ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
6: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegraphu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
6: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
6: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
6: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristi! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s trupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčilo dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Žolivete. Projeli jsme Vladimirem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Kličete. Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
7: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
7: Těší mě Blount. Stop.
5: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
7: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
5: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
5: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
6: Zauralí.
5: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
7: Jak to víte u čerta?
5: Díval jsem se z okna, příteli.
1: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
5: Slyšel jste pana Blounta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
7: Proč to?
6: Protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
10: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
10: Jsem kapitánem.
7: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
7: Oh.
0: Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
7: A když vás prozradíme?
0: Ogarev mě nechá popravit.
7: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
5: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat?
5: A proč?
0: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
7: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
5: Ano.
7: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
5: Ano.
7: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
5: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
11: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
2: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.